0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Převez mi, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

vážně příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlna.

0: Znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
1: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
0: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě taková sranda, ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnul po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc.

Protože on měl vždycky takový jinota je v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá ústa lína. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí a zněla nějak takto.

létě nespí, zač by jako plavčík stál, plavčík usnout nesmí, kdo pak by nás pohlídal.

Tak už jsme v létě doplavali šťastně a další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka a tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata. Jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasovej, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valérie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat, jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z Bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte. Tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže máme ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro rok a půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka. Ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5-6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak, tak trošku orchestrální hudby.

Tak to byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nejnižším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

Tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, no by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval a pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Tak jsme si zaspomínali na Vladimíra Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu. Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži. A naspívala to nádherně, a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem jí napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro mě byla příliš extravagantní. Jo. Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem jí po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel série filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla schoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se napoprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš,
2: piješ,
3: já, ale vodou
2: režim.
3: Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak pohoštění slaboučké tedy, no, co se dá dělat. No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, o toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriáru. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebyly obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudilinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky.
3: Už.
2: Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudilinka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudilinka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, když já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: Příštím programu. A Rudilinka no, potom no. Byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes. Takže je
2: a co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože feministický časopis Spy? Feministické časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to měří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8. ale já se utěšil myšlenkou, že zvězový nad 50 jsou první.
3: Ale jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: To čtenářky jako mají,
4: že jo? Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský...
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem... Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil se z nějaké žebříčku něčeho?
1: No, překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi ano. Jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snáka. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, k nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli
1: že...
0: někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mulavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro... Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme k Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas. Někomu dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena Zdežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No já to vím už, no. No, to... A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No tak dobře. No já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No.
9: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
8: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam? A umíte hrát na piano? No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo? A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám. Jo, já vás sám doprovodím. No tak dobře. A co budem hrát? No já tady mám.
10: Co?
9: Já tady mám to. Od Schumana. Tady mám jo. Snění.
10: Jo. Koho?
9: Snění.
10: Snění?
9: Ano.
10: No neznám.
9: A pak...
10: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
9: Paganini.
10: Kdo? Ďáblův,
9: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
10: Hm? Já jsem jednou hrál,
9: no?
10: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
9: Ohnivý, no, ohnivý je stará, ne?
10: Ohnivý, až mě chytli housle.
9: Jaký vy máte ty housle, jaké jsou ty housle?
10: Co je tohle za klavír?
9: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
10: Já vím, ale značka.
9: No Petrov.
10: Jakej?
9: Petrov.
10: Petrov. No jo, tak je to. Já mám taky takový nějaký.
9: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
10: No podívejte.
9: No to budou, mají celou zadní desku.
10: Ano.
9: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
10: Kremonky jaký?
9: Kremonky.
10: A kremonky, ne, to neznám.
9: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
10: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, no trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano, ano, ano. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriány na cestách. Mm-hmm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Nadějou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
11: Humoriáda.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel. To víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Dobrý, máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru, vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů, houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak, prosím,
8: tak. A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu, tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte.
8: Ne, koho? No koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Aha. Který to je?
7: To je kobylka tohle. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct?
7: Už nic. A kavatínu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrat.
8: Kdyby jste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to no. Musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k ty pelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Čtyři takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu bych do toho nahlédnout?
7: No můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak, my jsme se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: tak hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně. Ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako... Když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako tak to pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo, takhle.
3: A to vím, to předem vzdávám teda. To předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnici od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No o toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána, teda v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem. A to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý. Takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: Dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. Alois. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověsti české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzil na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: I historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu, spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem ji dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
1: ano.
2: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je ano. Pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. A já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. Nic, mám volno. 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Choceradi, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si to byl lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy si to nepíšete? Vlašim, to je krát. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Policisté navrhli obžalovat muže z únorové vraždy taxikářky v Šumperku. Koalice se znovu neshodla na novele školského zákona. V Jeseníku pokračují obnovy ulic, které poškodila povodeň. Dnes má být polojasno až jasno, zpočátku i mlhavo, naměříme až 14 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kriminalisté uzavřeli vraždu taxikářky ze Šumperka. Navrhli obžalovat 39-letého muže, který ženu v únoru bodl do krku. Žena po 4 dnech v nemocnici zemřela. Muž je obžalovaný také z pokusu o vraždu dalších 2 lidí. Ukradeným tak

0: Rozděluje samotná inkluze. Motoristé požadují její zásadní revizi a zakládat chtějí třeba speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor.
1: Pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém bude pokračovat dál.
0: Plagovu novelu naopak podporují třeba opoziční Piráti nebo ODS. Změny jsou nutné taky podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce.
2: Asistenti byli pouze na doporučení poradny, tak konečně by se stali plnohodnotnými zaměstnanci školy.
0: Peníze na asistenty by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Jeseník má opravené další ulice poničené předloňskou povodní. Dělníci obnovili silnici, chodníky i parkovací místa v ulicích Gugolova a Školní a rekonstrukcí prošla i proluka u Tržnice. Potvrdila to mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.
4: Konkrétně v Gugolově ulici probíhala uzavírka, protože zde došlo ke kompletní rekonstrukci komunikací, chodníků a parkovacích stání. V ulici Školní se tak opravili například chodníky.
3: Zoologická zahrada v Olomouci začala nabízet hlasové komentáře k jednotlivým druhům zvířat, které chová. Poslechnout si je lidé mohou po načtení QR kódu na informačních tabulkách u expozic. Při tvorbě hlasových komentářů zahrada poprvé využila umělou inteligenci. Sport. Fotbalový brankář Marek Kalina, který byl potrestaný v korupční kauze, vystoupil z Fotbalové asociace České republiky. Odvolací komise s ním proto přerušila řízení. Etická komise mu zakázala činnost na 20 let a uložila mu pokutu 500 000 korun za 11 přečinů od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska. Klub byl navíc za účast aféře poslán do nejnižší soutěže. Počasí. Dnes se čekáme polojasno až jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 10 až 14 stupňů, v Jeseníkách kolem 6. Povane slabý proměnlivý, přechodně severní až severovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Prostějovsku je uzavřena silnice v obci Měrovice nad Hanou. V místě železničního přejezdu stavební práce to potrvají do konce listopadu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 13. října a svátek má dnes Hanuš. Přejeme vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu, no a čekají nás další písničky, které nestárnou. Chystá se Pavel Bobek a teď Reddy Kirken a Michal Hruza a song Černý brejle. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších 2 křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781. To je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
3: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
2: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
3: And we will not forget, Norway, that you didn't get this prize.
2: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
4: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 000 odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
4: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, je 13. října, úterý, 2 minuty po 17:15 a svátek má Renáta a Koloman.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mrazy v říjnu, hezky v lednu, krásný říjen, studený leden. No dnes sluníčko, místy nízká oblačnost a teplota do 14 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Jaké máte ráno? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 5 stupňů. Jirku, dnes se čekají běžné práce. Šternberg 4,5 stupně, to hlásí a Chválkovice 3,5 stupně, tolik naměřila Pavlína.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.
3: Lidové zvyky a obyčeje, slavnosti i tradiční řemesla. Co všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví a jak ho uchovat pro další generace? O tom si budeme povídat s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 17:30. Dobré ráno. Zhruba 34 tisíc hospitalizací a 3,5 tisíce úmrtí souvisejících s respiračními nemocemi. Zaznamenali v minulé sezóně zdravotníci v Česku. Riziko těžkého průběhu nemoci snižuje očkování. Odborníci ho doporučují především seniorům a pacientům s chronickým onemocněním. Vhodná doba na očkování je v těchto dnech.
1: Takže jdete na očkování na chřipku i na covid, že?
2: Jo. Na očkování do ordinace v Bohuňovicích na Olomoucku přišel pan Jindřich. Podle svých slov tak to chodí každoročně.
1: Takže do pravé ruky vám dám chřipku a do levé covid, jo? Dobře. A teďka pichnu, jo? Dobrý, dalo se to?
3: No, sestři, je to perfektně, vůbec to nebolelo.
2: Jakou k tomu máte vlastně motivaci? Co vás k tomu vede se takhle očkovat?
3: Paní doktorka mě zachránila život a teď, když mi řekne, že je to pro mě dobrý, tak aj věřím a nechám se naočkovat.
2: Říjen a listopad jsou pro očkování nejvhodnější měsíce, říká Jarmila Ševčíková, doktorka pana Jindřicha a zároveň krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů.
4: Myslím si, že očkování je vhodné úplně pro každého, kdo chce chránit sebe a své okolí. Nicméně důležité nebo nejdůležitější je pro seniory na 65 let, kde jim očkování plně hradí zdravotní pojišťovny, a pak chroničtí nemocní pacienti s významnými nemocemi srdce a velkých cév, s nemocemi plic.
2: Zájem o vakcíny je podle doktorky Ševčíkové v ordinacích napříč krajem obdobný.
4: Když budu mluvit za sebe, tak v loni jsem naočkovala proti chřipce něco málo přes 400 pacientů a proti covidu asi 250. U těch ostatních praktiků, co jsem se poptávala, jsou to nižší stovky a je to tak vlastně setrvalý stav.
2: Proočkovanost proti chřipce je podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlípka v tuzemské společnosti dlouhodobě nízká.
5: Celkové populaci dosahuje ani ne 8% a u těch nejzranitelnějších, kde bychom potřebovali, tak jako mají jiné evropské země, třeba 75% proočkovanost seniorů, tak my máme 25% proočkovanost. Ten pozvolný nárůst trošku jde, nicméně pořád je to trvale nízká hodnota.
2: Pro letošní sezónu bude podle ministerstva zdravotnictví v Česku k dispozici zhruba o 15% více dávek vakcín proti chřipce než v minulém roce. Z Bohuňovic Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Víte, že Mladečské jeskyně patří mezi archeologické lokality světového významu. Moderní lidé, takzvaní Kromaňonci, tu prokazatelně žili už před více než 31 tisíci lety. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Šumpark by dnes mohl znát a složení vedení radnice, řekl to lídr nezávislé volby Martin Kuchtík. Jeho hnutí sice skončilo ve volbách na druhém místě za ANO, získalo ale stejný počet mandátů, 8. Na spolupráci se zástupci nezávislé volby domlouvají se STAN a se členy Srdcem pro Šumpark. Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadu stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června. Ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Výstava s názvem Hlasy začala v Olomouckém Vlastivědném muzeu. Představuje 5 příběhů zachycených v osobní korespondenci v době holokaustu. Expozice využívá umělou inteligenci, která umožňuje převést obsah dopisů do zvukové podoby a vytvářet obrazové rekonstrukce. Za sportu střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. Je to pro něj celkově 8. vítězství seriálu, ale vůbec první v této sezóně. Počasí dnes se čekáme polojasno až jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 10 až 14 stupňů, v Jeseníkách kolem 6, povane slabý proměnlivý, přechodně severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci v ulici Lazecká se jezdí k Vadlově jedním pruhem kvůli opravám zastávky. Omezení potrvá do 13. listopadu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad okolo češtiny. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno. Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

byla jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, už o 9:45 nás čeká pořad okolo češtiny. Tentokrát si připomeneme, že vyslovovat češtinu není jen tak. Naše pověstné ř dá dětem při osvojování pořádně zabrat. Ještě častěji se ale potýkají s výslovností sykavek. A co všechno musí zvládnout jazyk, aby správně zaznělo zdánlivě jednoduché i? Poslouchejte jazykové zajímavosti s Ondřejem Bláhou, tentokrát o nejčastějších výslovnostních vadách. Kdybyste pořad okolo češtiny v 9:45 nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do úterního 13. říjnového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 6:15, no a svátek má Renáta a Koloman.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí. No dnes sluníčko, místy nízká oblačnost a teplota do 14 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách. Na číslo 723 70 33 51 také píšete na náš Facebook. Děkuji. Litovel 3,7 stupně Celsia napsala Hanka, která vstává a těší se na nový den. Přerov 3 stupně, všem hezké ráno přeje Mirek, který jede do Ostravy, šťastnou cestu, a Bára z Olomouce, ta má na teploměru 4,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Ale věřím, zpíval Marek Ztracený, hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystá Karel Gott a song Odnauč se říkat ne. Dobré ráno, jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď, no a jste na cestách, dobře dojeďte. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Policie nebude stíhat starostku Majetína kvůli kyberútoku. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Bohemia Rádio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Starostka Majetína nebude stíhána kvůli kyberútoku. Policisté, hasiči nebo třeba celníci dostanou od příštího roku přidáno. V Přerově se dnes koná burza práce a vzdělávání. Budeme mít slunečno, zpočátku i mlhavo, s teplotami do 14 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Policie odložila případ starostky Majetína na Olomoucku. Miroslava Zavadilová se nezávislé byla stíhána kvůli podvodným bankovním převodům. Obec kvůli nim přišla o téměř 4 miliony korun. Podle kriminalistů se ale starostka trestného činu nedopustila. Dodali, že samotný kyberútok se dál prošetřuje. Českému rozhlasu to potvrdil krajský policijní mluvčí Jaroslav Herzán.
3: Můžeme potvrdit, že policie tento případ skutečně odložila, neboť nezjistila skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Obec Majetín jako poškozená podala proti tomuto rozhodnutí stížnost, kterou okresní státní zastupitelství v Olomouci zamítlo a rozhodnutí policie je tak pravomocné.
2: Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500

0: určitá specifika.
1: V Přerově se dnes dopoledne koná burza práce a vzdělávání. V hotelu Jena si zájemci budou moc například vyzkoušet pracovní pohovory na nečisto a setkat se zástupci škol. Pokračuje ředitelka okresní hospodářské komory Přerov Andrea Hošťálková.
2: Akce je postavená na interaktivních ukázkách, takže si návštěvníci budou moct vyzkoušet různé profese, seznámit se s moderními technologiemi. Máme tam vlastně k dispozici ukázky robotiky, umělé inteligence, virtuální reality, práce barmanů, kadeřnic nebo vizážistek.
1: Více než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hackři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. V některých obchodech teploty dosáhly až 80 stupňů. Ledničky a mrazáky se rozstavily a vypukly požáry. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Sport. Tenista Jiří Lhečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Choderem ze Španělska prohrál skoro tříhodinový zápas po setech 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6 Medvedivovi z Ruska. V Šanghaji už z českých tenistů zbyl pouze Jakub Menšík, který se dnes ráno utká s Francouzem Gayem. Počasí. Dnes čekáme polojasno až jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 10 až 14 stupňů, v Jeseníkách kolem 6, povane slabý proměnlivý, přechodně severní až severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: U Mohelnice havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Je tady úterý, říká se, že to je nejtěžší den v týdnu. No a od víkendu už daleko a do dalšího také. Tak držím palce, ať vše zvládneme bez problémů a s úsměvem. Povolilo před 100 lety vedení města Olomouce tancování v kavárnách a cukrárnách, nebo ho zakázalo? Za chvíli se to dozvíme ze 100 let starých novin a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se už Karel Černoch a právě teď bude zpívat Václav Neckář. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. Povolilo před 100 lety vedení města Olomouce tancování v kavárnách a cukrárnách, nebo ho zakázalo? Ze stránek katolického deníku Našinec se to dozvěděla Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Záležitost se táhla a projednávala už od roku 2025. Několik členů městského zastupitelstva podalo návrh o zákazu tance v cukrárně firmy Hrachovina a Večerka, kterýžto návrh spadal i na vinárny a kavárny, kde se tančilo. Bylo z toho několik debat a nakonec byl návrh na zákaz zamítnut. Avšak věc neusnula. Ozvalo se zase několik pánů, kteří proti usnesení podali rekurs, ve kterém se mluvilo o mravnosti a podobně. Stížnosti proti usnesení se zabývalo pondělní městské zastupitelstvo. A výsledek? Tancovat se v olomouckých kavárnách, cukrárnách a vinárnách bude. V debatách byly vyvráceny domněnky o nebezpečí, že by utrpěla mravnost, a proto byl rekurs jako neodůvodněný zamítnut.

0: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 13. října, svátek má Renata a Koloman a za půl minuty bude 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima. No dnes sluníčko, místy nízká oblačnost a teplota do 14 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Šternberg Aleš, 3 stupně Celsia, tolik naměřil Adam, který se chystá do práce. Bohuňovice 4 stupně, pocitově, ale ještě větší zima, napsala Věra. Lipník nad Bečvou 4 stupně Celsia, musím dnes chystat zahradu na zimu, píše Vojta, ať se to všechno vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to 9. z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za 1 000 000 prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.

0: Lucie Vondráčková nám připomněla písničku Vítr, hrajeme písničky, které nestárnou. Za chvíli bude zpívat Vladimír Mišík, připomene variaci na renesanční téma, to vše ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno, užíváme si podzim, je úterý 13. října. No, někteří dnes opět vyrazí na zahrady a zahrádky, to se týká i mě. Je tady období, kdy sklízíme poslední výpěstky. Já včera sklidil celer a mrkev, byla malá, ale i tak potěšila. Mnohé z nás čekají takové ty klasické práce na zahradě před zimou, mezi ně určitě patří rytí, hnojení či péče o trávník, ten je dobré před zimou vyhrabat. Odstraní se tak z něj například mech a dojde k jeho provzdušnění. Jestli budete trhat jablka na uskladnění, tak nezapomeňte je trhat i se stopkou a odlamujte je směrem nahoru, ne kroucením. No a držím palce při hrabání listí, ideálně, když by spadlo všechno naráz, ať nemusí člověk co den brát do ruky hrábě. Tak ať nám podzimní práce na zahradách a zahrádkách jdou příjemně a pohodově.
1: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Víte, že nejstarší funkční ruční papírna v Evropě stojí ve Velkých Losinách? Dodnes připomíná dobu, kdy se papír vyráběl ručně z hadrů, vody a poctivé řemeslné práce. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Kriminalisté uzavřeli vraždu taxikářky ze Šumperka. Navrhli obžalovat 39-letého muže, který ženu v únoru bodl do krku. Žena poté v nemocnici zemřela. Muž je obžalovaný také z pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Ukradeným taxíkem totiž úmyslně najel do protisměru. Hrozí mu až výjimečný trest. Koaliční strany se stále nedohodly na finální podobě novely školského zákona. Spor se týká hlavně inkluze, kterou chtějí motoristé změnit a například zavést speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga za ANO ale tvrdí, že jeho návrh už obsahuje koaliční kompromisy a pro další změny nevidí prostor. Jeseník má opravené delší ulice poničené předloňskou povodní. Dělníci obnovili silnici, chodníky i parkovací místa v ulicích Gogolova a Školní a rekonstrukcí prošla i proluka u Tržnice. Potvrdila to mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová. Dýňovou slavnost dnes pořádají v České Vsi na Jesenicku. V areálu základní školy začne v 16 hodin. Na návštěvníky čekají soutěže nebo ochutnávka dýňových pokrmů. Pro děti budou připravené výtvarné dílny a pokud přijdou v podzimním kostýmu, získají odměnu. Za sportou české fotbalistky nastoupí k odvetě semifinále v baráži o mistrovství světa. Ve Skotsku nastoupí ve 20 hodin a 15 minut. Z úvodního domácího zápasu mají reprezentantky dvoubrankovou ztrátu. Počasí dnes se čekáme polojasno až jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 10 až 14 stupňů, v Jeseníkách kolem 6. Povane slabý proměnlivý přechodně severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově v ulici Dolní havarovala 3 osobní auta a opatrně také u Mohelnice, kde se řeší nehoda 2 osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V Hradčanech se pracuje na likvidaci škod po bleskových povodních z poloviny předloňského roku. Za chvíli se tam vydáme. Vítek Šoukal přijede. Dobré ráno, 2 minuty po 6:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. V Hradčanech na Přerovsku pracují vodohospodáři na likvidaci škod po bleskových povodních z poloviny předloňského roku. Bagrují koryto říčky Šišemky a zpevňují její břehy. Hotovo by měli mít v prosinci. V dalších obcích postižených bleskovou povodní ale práce budou pokračovat i příští rok.
1: Povodeň stoupala až do výšky přes 1 metr. Tady je to vidět na tom domě. Ta čára, pokud byla vlastně ta voda.
2: S Marí Galetovou, nezávislou starostkou Hradčan, stojíme na návsi před jedním z bytových domů. Ta výška vody, která vlastně nastoupala při bleskových povodních, je dodnes patrná na fasádě.
1: Bude se muset udělat nové zateplení a marmolit a nová fasáda. Jinak je to vidět i vlastně na čelní budově.
2: Tento objekt je ale už posledním, který po povodních čeká na opravu. Obci se podařilo znovu zprovoznit čističku odpadních vod, upravit obecní byty, fotbalové hřiště a taky výletiště. Vše za bezmála 10 milionů korun. Teď procházíme po břehu potoka Šišemka, který dnes vypadá neškodně. Ta voda v něm sotva teče. V korytě právě pracují vodohospodáři, je tady kráčející bagr a těží z ní usazeniny. Opravu čeká celý tento 2-kilometrový úsek obcí.
1: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva. Pracuje se tady o víkendech, pracují opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších desítek let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
2: Povodí Moravy chce práce tady v Hradčanech ukončit v polovině prosince. V sousedním Oldřichově, Hlinsku a především Šišmě budou ale ještě pracovat i v příštím roce. Nejnáročnější je oprava vodní nádrže v Šišmě, říká mluvčí společnosti Radek Špatka.
3: Na vodní nádrži Šišma intenzivně pokračují práce na rekonstrukci spodních výpustí a bezpečnostního přelivu. Do 15. listopadu letošního roku počítáme s tím, že budou dokončeny všechny zásadní práce na nádrži, tedy odtěžení sedimentu a rekonstrukce bezpečnostního přelivu a spodních výpustí.
2: Oprava potrvá do poloviny května a vyžádá si více než 23 miliony korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Co nejlepší ráno přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké bude to dnešní počasí, co nás čeká?
2: Bude poměrně slunečné, očekáváme jasno, maximálně polojasno přechodně. Teď z rána ještě ojedinělé může být oblačnost zvětšená, případně se může vyskytovat v údolí mlha. Teploty odpoledne vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách budou maxima kolem 6 a vád bude slabý proměnlivý nebo slabý severní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti a k ránu se může místy přidat i slabý déšť, zejména na severu v oblasti Jeseníku. Teploty budou klesat na 6 až 2 stupně, k ránu ale budou teploty díky zatažení mírně stoupat. Vítr bude slabý proměnlivý, k ránu bude místy zejména od vyšších poloh mírný jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra z počátku velká oblačnost, místy ještě se slabým deštěm, zejména na severu, na horách, ale během dne bude oblačnosti částečně ubývat a budou se jen v Jeseníkách vyskytovat výjimečně možnosti slabé přehánky. Teploty nejvyšší 13 až 17, na horách kolem 8 a vítr slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin a je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Půjdeme do vzporu na pažích a špičkách. S nádechem vyrotujeme pravou paží vzhůru do stropu. Opět s výdechem se vrátíme zpět. Totéž opakujeme levou paží. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin. Pokračují povolební jednání, do večera by měla vzniknout koalice v Šumperku. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Pokračují povolební jednání. Do večera by měla vzniknout koalice v Šumperku. Poslanci projednají návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Fotbalisté Slávie večer nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu. Dnešní počasí má být slunečné, zpočátku místy mlhavé, teploty do 14 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Šumperk by dnes mohl znát složení vedení radnice, řekl to lídr nezávislé volby Martin Kuchtík. Jeho hnutí získalo v komunálních volbách stejný počet mandátů jako vítězné ANO, tedy 8. Na spolupráci se zástupci nezávislé volby domluvají se STAN a se členy Srdcem pro Šumperk. ANO by mělo skončit opozici. Povolební jednání pokračuje i v Olomouci. Koalici tady může sestavovat jak ANO, tak STAN. Lídři obou hnutí se dohodli, že se vůbec nesejdou a jednání povedou zvlášť. Poslanci mají dnes v úvodním kole debatovat o zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Podle místopředsedy lidovců Benjamina Činčily je špatně, že se má daň zavést zpětně.
5: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
4: Český statistický úřad dnes oznámí hodnotu inflace za září. Podle odhadu mohla meziročně stoupnout na 2,5%. Oproti srpnu by tak vzrostla o 0,6% bodu. Na růst spotřebitelských cen měly vliv vysoké ceny pohonných hmot a energií. Meziročně zdražovaly i alkoholické nápoje, tabák nebo služby.

0: 30 let a doporučuje se absolvovat jednou za 2 roky. Mamografické pracoviště nemocnice Agel Prostějov je pacientkám k dispozici každý všední den od 7 do 14.30 hodin. Sport.
1: Fotbalisté Slavie večer nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu. Ani jeden z týmů v úvodním utkání nebodoval. Azerbajdžánský celek je navíc nováčkem prestižní soutěže. Pokračuje slavistický stoper Tomáš Vlček.
2: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým. Hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas. Počasí.
1: Dnes se čekáme polojasno až jasno, z počátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 10 až 14 stupňů, v Jeseníkách kolem 6. Povane slabý, proměnlivý, přechodně severní až severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: U Mohelnice se odstraňují následky nehody dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Jak moc vás ovlivňuje móda? Dnes ráno jsem potkal několik mladších ročníků, které si to v ranní olomoucké zimě vyšlapovali hrdě. Sice hezky oblečení, ale také velmi spoře. Jedné slučně dokonce drkotali zuby. Tak radím dobře oblékat, chladnější počasí nepodceňovat a ať nejste potom nemocní. Za chvíli nejrychlejší z vás získá 2 vstupenky na akci Rozhlas jede za vámi. Roučou Aleše Cibulky a Michala Jegelky z hosty bude tentokrát v Lipníku nad Bečvou. No a hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Michal David a právě teď bude zpívat Alice Springs. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno a jdeme soutěžit. Ve středu 21. října nás čeká v Lipníku nad Bečvou parádní akce, ze které půjdete s úsměvem na tváři. Rozhlas jede za vámi. Roadshow Aleše Cibulky a Michala Jagelky z hosty. 2 lístky na vás čekají. Telefon 221 555 444. Zažijete zábavné setkání s moderátorem Alešem Cibulkou a jeho hosty Patrikem Rozehnalem, Alexem Minářovou, Radimem Švábem, který tam bude krásně zpívat, a bude tam také náš generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Dobré ráno, kdo je na telefonu?
1: Dobré ráno, přeju, tady je Věra z Lipníka.
0: Věro z Lipníku, dostáváte od Českého rozhlasu Olomouc 2 lístky na Rozhlas jede za vámi, bude v kulturním domě Echo v Lipníku ve středu 21. října od 19 hodin. Gratuluji, s kým se tam vydáte?
1: Asi s dcerou půjdeme.
0: S dcerou, tak si to moc užijte, ať máte úsměv na tváři, vydržte mi ještě na telefonu a naslyšenou.
1: Ano. Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy. To všechno najdete na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Žijeme s vámi i na internetu.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, je 13. října, úterý. Svátek má Renata a Koloman. Vše nejlepší a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mrazy v říjnu, hezky v lednu, krásný říjen, studený leden. No dnes nás čeká sluníčko, teď ještě po ránu nízká oblačnost místy a teplota bude do 14 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, o tom píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 2 stupně, mírně zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Doloplazy u Nezamyslic jasný. Na obloha 4,4 stupně Celsia, vlhkost 74%, na kolo ráno chladno a tak zahajují pěší toulky ve spadaném listí v okolí. Doloplaz, napsal Miroslav, užijte si to, bude to určitě romantika. A Hanušovice minus 1 stupeň, jasno, místy mráčky, napsal Pavel. Děkuji za vzkazy, další uslyšíte do půl hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Zažijte kouzlo rozhlasového herectví zblízka v rámci festivalu Prý Bohemia Rádio. Ve čtvrtek 22. října v 16 hodin ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 vás čeká podvečer plný vzpomínek a čtení z oblíbených knížek v podání herců Dany Černé, Petra Kubese a jubilanta Igora Bareše. Průvodcem bude režisér Michal Bureš. Předprodej vstupenek na recepci naší budovy Pavel Čákově 19.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: dokola.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:15. Dobré ráno. Volejbalistky Sokola Šternberg vstoupily do nového ročníku extraligy žen 2 porážkami. Navzdory tomu by ale klub rád navázal na loňský ročník, ve kterém se po letech vyhnul baráži o udržení. A letos by Sokol chtěl ještě výš. Vítěznou mentalitu a bojovného ducha dodal týmu už loni slovenský trenér František Bočkaj.
2: Jsem tu našel tým, který prostě nebyl úplně na tom po mentálnej stránke najlepšie. A myslím, že sme vytvorili minulý rok zdravý základ, tento rok sme ho nejako posilnili. To sa proste snažím, aby sme sa scelili a fungovali. Evidentne tie 2 mesiace, ktoré to robíme, bolo asi málo času. Potrebujeme ešte asi pár dní, ale treba hlavne veci hovoriť napriamo. Ja som dosť priamy človek. Verím, že to tie hráčky odo mňa vezmú a respektíve teraz to brali. Ja berú to aj teraz, len potrebujem nejakú spätnú väzbu aj v podobe nejakého výsledku a nejakého výkonu. Nie len pritakávanie hlavy, že áno, áno, rozumiem.
3: Shrnul trenér volejbalistek Šternberka František Bočkaj aktuální rozpoložení týmu po 2 porážkách na úvod nové extraligové sezóny. Právě jeho osoba a jeho přístup zapříčinili, že drtivá většina hráček v klubu zůstala, ačkoliv Šternberg loni neprošel ani do playoff.
4: Převážně jsem zůstala kvůli trenérovi, protože mi poměrně sedl. Samozřejmě vtipný, je to srdcař, což je na něm vidět. Prožívá jak zápasy, tak vlastně i na tréninku nás umí dobře motivovat. A musím říct, že ty tréninky vlastně mají hlavu i patu, že člověk má třeba 9-10 tréninků v týdnu a kdyby měl furt dělat to samé, tak se z toho zblázní. A on prostě ty tréninky umí sestavit, takže vlastně člověk má pořád chuť trénovat, pořád chuť se jakoby zlepšovat a ty tréninky nás baví. Ale právě mrzí nás, že to pak neumíme ukázat na hřišti.
3: Komentovala za hráčskou kabinu blokařka Michaela Nečasová, která ale popisovala povahové rysy slovenského kouče.
4: On je přirozeně dost pozitivní, někdy možná víc, než by měl. Každopádně, když na tréninku vidí, že by někdo nemakal nebo by dělal něco na půl, tak tu chvíli přepne. Umí na nás zařvat, umí nás dát do latě. To je takový zdravý balans, no, že nám to všem vyhovuje, proto si i myslím, že je mezi hráčkami oblíbený.
3: Sám Bočkaj ale dobře ví, že se svými svěřenkyněmi nemá být kamarád, ale musí je hlavně trénovat.
2: Myslím si, že přenášám dost pozitivismu zo seba na ten tým a tak chceme, aby se tady prezentovali. Jasné. Oni ma nemajú mať rádi, oni ma majú počúvať. A zatiaľ s tým dobrom nemám, aby ma nepočúvali, takže evidentne sme tú spoluprácu nastavili dobre. Som na seba náročný, snažím sa byť náročný na nich, ale zase keď niečo urobia správne, tak to odo mňa aj dostanú. Nedostávanú odo mňa len tie negatívne veci. Proste o tom to je. Nejde o život, nejde o nič. Mám 2 deti, proste priority sú niekde inde. Ale proste keď prídem do roboty, tak sa naozaj snažím sústrediť na 100% a dať sa to najlepšie zo seba proste im.
3: Objasnil svou filozofii trenér, ktorý pred minulou sezónou po 12 letech vymienil slovenskou extraligu za tu českou. V ní je aktuálně jeho tým ze Šternberka po 2 kolech bodově na nule. Ale nahané věří, že po letech strádání a hájení nejvyšší soutěže v baráži by Sokolky mohly konečně výrazněji promluvit i do vyřazovacích bojů. Adam Kudet, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s

Víte, že v Prostějově sídlí palírna u zeleného stromu, založená už v roce 1518. Podle turistických zdrojů jde o nejstarší palírnu v Evropě. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
5: Je 7:30.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Policie odložila případ starostky Majetnína na Olomoucku. Miroslava Zavadilová za Nezávislé byla stíhána kvůli podvodným bankovním převodům. Obec kvůli nim přišla o téměř 4 miliony korun. Podle kriminalistů se ale starostka trestného činu nedopustila. Dodali, že samotný kyberútok se dál prošetřuje. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Odboráři se na tom dohodli s premiérem Babišem za ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se počítá i výsluha. Zoologická zahrada v Olomouci začala nabízet hlasové komentáře k jednotlivým druhům zvířat, které chová. Poslechnout si je lidé mohou po načtení QR kódu na informačních tabulkách u expozic. Při tvorbě hlasových komentářů zahrada poprvé využila umělou inteligenci. Francouzská státní agentura pro kybernetickou bezpečnost vyšetřuje kyberútoky na stovky supermarketů. Hackři na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. Obchody kvůli tomu museli vyhodit tuny masa, mléčných výrobků nebo hotových jídel za desítky milionů eur. Za sportu tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Chodarem ze Španělska prohrál skoro tříhodinový zápas. Po setech 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6 Medvedivovi z Ruska. Počasí dnes se čekáme polojasno až jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 10 až 14 stupňů, v Jeseníkách kolem 6. Povane slabý proměnlivý, přechodně severní až severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: V Prostějově v ulici Kojetínská došlo ke střetu osobního auta a cyklisty, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Za chvíli probereme očkování proti chřipce. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc 2 minuty po 7:30.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Zhruba 34 tisíc hospitalizací a 3,5 tisíce úmrtí souvisejících s respiračními nemocemi zaznamenali v minulé sezóně zdravotníci v Česku. Riziko těžkého průběhu nemoci snižuje očkování. Odborníci ho doporučují především seniorům a pacientům s chronickým onemocněním. Vhodná doba na očkování je v těchto dnech.
1: Takže jdete na očkování na chřipku i na covid, že?
2: Jo. Na očkování do ordinace v Bohuňovicích na Olomoucku přišel pan Jindřich. Podle svých slov tak to chodí každoročně.
1: Takže do pravé ruky vám dám chřipku a do levé covid, jo? Dobře. A teďka pichnu, jo? Dobrý, dalo se to?
3: No, sestři, je to perfektně, vůbec to nebolelo.
2: Jakou k tomu máte vlastně motivaci? Co vás k tomu vede se takhle očkovat?
3: Paní doktorka mě zachránila život a teď, když mi řekne, že je to pro mě dobrý, tak já jí věřím a nechám se naočkovat.
2: Říjen a listopad jsou pro očkování nejvhodnější měsíce, říká Jarmila Ševčíková, doktorka pana Jindřicha a zároveň krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů.
4: Myslím si, že očkování je vhodné úplně pro každého, kdo chce chránit sebe a své okolí. Nicméně důležité nebo nejdůležitější je pro seniory nad 65 let, kde jim očkování plně hradí zdravotní pojišťovny, a pak chroničtí nemocní pacienti s významnými nemocemi srdce a velkých cév, s nemocemi plic.
2: Zájem o vakcíny je podle doktorky Ševčíkové v ordinacích napříč krajem obdobný.
4: Když budu mluvit za sebe, tak v loni jsem naočkovala proti chřipce něco málo přes 400 pacientů a proti covidu asi 250. U těch ostatních praktiků, co jsem se poptávala, jsou to nižší stovky a je to tak vlastně setrvalý stav.
2: Pro očkovanost proti chřipce je podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlípka v tuzemské společnosti dlouhodobě nízká.
5: Celkové populaci dosahuje ani ne 8% a u těch nejzranitelnějších, kde bychom potřebovali, tak jako mají jiné evropské země, třeba 75% proočkovanost seniorů, tak my máme 25% proočkovanost. Ten pozvolný nárůst trošku jde, nicméně pořád je to trvale nízká hodnota.
2: Pro letošní sezónu bude podle ministerstva zdravotnictví v Česku k dispozici zhruba o 15% více dávek vakcín proti chřipce než v minulém roce. Z Bohuňovic Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do úterního 13. říjnového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 7:45 a svátek má dnes Renáta a Koloman.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí. No dnes sluníčko, místy nízká oblačnost a teplota do 14 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Při jasné obloze máme v žárové chladné ráno s teplotou 1 stupeň nad nulou. Vlhkost vzduchu je vysoká 98%, napsal Tonda. Dnes máme ve Skrbovicích minus 3 a večer jsem zakryla novinami muškáty, napsala Liduška. Dobře jste udělala. Zde na Holubic píše, u nás jsou 3 stupně, chystám se dělat vývar z hovězího masa a budu sklízet zeleninu, která ještě zůstala venku. Dobré ránko z Malé Morávky, tak už je to tady, u nás máme minus 2 stupně Celsia, jasno, bez mráčku, pohodička je to prima, srdečně zdravíme Jaruška a Pepa, také zdravím.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
3: Festival Prý Bohemia Rádio vás v neděli zve do Šantovky. Zábavné odpoledne s tvářemi Českého rozhlasu moderuje Aleš Cibulka. Hudebním hostem bude skupina Opět a Radeček. U mikrofonu se vystřídají Libor Bouček, Jan Pokorný nebo Lucie Polišenská a další. Soutěží o DAB Rádio a další ceny vás provede Michal Jagelka. Už tuto neděli v Šantovce startuje festival Prý Bohemia Rádio.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 7:45. Dobré ráno. Také se vám letos urodilo hodně dýní. No část z nich jsem už zpracoval, ale stále na mě čekají dvě výrazně velké. A tak hledám, co vše se z dýně dá udělat. Mám pár tipů i pro vás. Můžeme dýni například upéct v celku nebo nakrájenou na kousky. Dýně můžeme i sušit. Dýňové čipsy jsou takovou zdravou alternativou k roupání lupínku u televize. Výborné je dýňové pyré. Dýni můžeme přidat do bramborové kaše, risotta nebo do koláče. Nezapomínejme ani na dýňovou polévku, ta je úplně úžasná. A dýně je výborná i zavařená nebo nakládaná. Tak držím palce, ať se nám dýně daří dobře a chutně zpracovat.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 8 hodin. Zástupci Olomouce chystají rekonstrukci tramvajové trati v Litovelské ulici a na třídě Míru. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: festival prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pribohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomouc opraví na dvou místech tramvajovou trať. Znovu se sešla Národní koalice pro boj se suchem. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat. Fotbalisté Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. Dnes se čekáme polojasno až jasno s počátku místy mlhy a maximálně 14 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Olomouce chystá rekonstrukci tramvajové trati v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce si podle prvních odhadů vyžádají více než 25 milionů korun. Město vypsalo výběrové řízení na projektanta první etapy. Nabídky zájemci můžou podávat do 6. listopadu, dodává mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
5: Projektant má tramvajovou trať začlenit do nového uličního profilu. Dokumentace bude řešit také zastávky s přístřežky, cyklodopravu, chodníky a přechody pro chodce, napájení tratě a trolejové vedení. Počítá s výměnou kanalizace a vodovodu, úpravou veřejného osvětlení, přeložkami inženýrských sítí a novým mobiliářem a zelení.
4: Sucho v Česku trvá a upouštění vody z Vltavské kaskáry bude pokračovat nejspíš až do jara. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to uvedl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Podle něj je srážkový deficit v jednotlivých částech Česka mezi 30-40%. Odborníci také vytipovali zhruba tisícovku obcí nejvíc ohrožených suchem. Stát bude dál investovat například do zadržování vody v krajině nebo čistíren odpadních vod. Vyhořelá střední škola v Českém Těšíně má novou střechu, a to po více než 2 letech po ničivém požáru, který způsobila technická závada. Studenti obchodní školy se stále učí v provizoriu na více místech ve městě. Opravy si vyžádají necelých 300 milionů korun, jak upřesnila ředitelka školy Ivana Nováková. Teď začnou práce na nových třídách. Budova ale musí vyschnout, protože do ní při dešti zatékalo.
6: Je hotová střecha, je hotová ta půdní vestavba, ale budou se tady tvořit počítačové učebny, takže teď je tady velký otevřený prostor, ale budou to jednotlivé místnosti, kde budou tedy ty učebny a další kabinety. A celá budova je prázdná, momentálně tam není nic a čeká na rekonstrukci, kompletní rekonstrukci, včetně topení, elektrorozvodu a všeho dalšího.
4: Agentura Czech Tourism propagující Česko v zahraničí by příští rok mohla oproti letošku

0: Týmy jsou zatím bez sporu. O stylu soupeře mluví i slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
1: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
2: Počasí.
0: Dnes se čekáme polojasno až jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 10 až 14 stupňů, v Jeseníkách kolem 6, povane slabý proměnlivý, přechodně severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Prostějově v ulici Kojetínská se řeší nehoda osobního auta a cyklisty a opatrně i na Olomoucku u obce Blatec leží na mostě mrtvá srna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, musím se pochlubit, včera jsem se vydal asi po roce zastřílet si z luku, dnes mě díky tomu bolí svaly, o kterých jsem ani nevěděl, že je vůbec mám, a také mám na ruce o modřinu navíc. No, to Martin Písařík, ten se vypraví až za krokodýly. Zajímavosti s nimi spojené nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Helena Vondráčková a právě teď bude znít skupina Holky a song Si senzační. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Snídáte-li dobrou chuť. Za krokodýly nás právě teď zavede Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 13. října, svátek má Renáta a Koloman a za půl minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima. No dnes sluníčko, místy nízká oblačnost a teplota do 14 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Javorníku máme polojasno bez větří 5 stupňů tepla, napsal František. Honza z Písečné píše, dnešní ráno je chladnější, teploměr ukazuje jen 2,5 stupně, je jasno, větřík zatím nefouká, vlhkost vzduchu, tak ta je vysoká 95%. Vypadá to na hezký den, tak po snídani půjdu opět na zahrádku. A Vikýřovice 2 stupně, tolik naměřil Jaroslav.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. V Hradčanech na Přerovsku pracují vodohospodáři na likvidaci škod po bleskových povodních z poloviny předloňského roku. Bagrují koryto říčky Šišemky a zpevňují její břehy. Hotovo by měli mít v prosinci. V dalších obcích postižených bleskovou povodní ale práce budou pokračovat i příští rok.
1: Povodeň stoupala až do výšky přes 1 metr. Tady je to vidět na tom domě, ta čára, pokud byla vlastně ta voda.
2: S Marií Galetovou, nezávislou starostkou Hradčan, stojíme na návsi před jedním z bytových domů. Ta výška vody, která vlastně nastoupala při bleskových povodních, je dodnes patrná na fasádě.
1: Bude se muset udělat nové zateplení a marmolit a nová fasáda. Jinak je to vidět i vlastně na čelní budově.
2: Tento objekt je ale už posledním, který po povodních čeká na opravu. Obci se podařilo znovu zprovoznit čističku odpadních vod, upravit obecní byty, fotbalové hřiště a taky výletiště. Vše za bezmála 10 milionů korun. Teď procházíme po břehu potoka Šišemka, který dnes vypadá neškodně, ta voda v něm sotva teče. V korytě právě pracují vodohospodáři, je tady kráčející bagr a těží z ní usazeniny. Opravu čeká celý tento 2-kilometrový úsek obcí.
1: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva. Pracuje se tady o víkendech, pracují opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších desítek let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
2: Povodí Moravy chce práce tady v Hradčanech ukončit v polovině prosince. V sousedním Oldřichově, Hlinsku a především Šišmě budou ale ještě pracovat i v příštím roce. Nejnáročnější je oprava vodní nádrže v Šišmě, říká mluvčí společnosti Radek Špatka.
3: Na vodní nádrži Šišma intenzivně pokračují práce na rekonstrukci spodních výpustí a bezpečnostního přelivu. Do 15. listopadu letošního roku počítáme s tím, že budou dokončeny všechny zásadní práce na nádrži, tedy odtěžení sedimentu a rekonstrukce bezpečnostního přelivu a spodních výpustí.
2: Oprava potrvá do poloviny května a vyžádá si více než 23 miliony korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Víte, že Hranická propast je nejhlubší zatopenou propastí na světě? Její známá hloubka činí 519,5 metru a průzkum přitom stále nedosáhl skutečného dna. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90. Moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Šumpark by dnes mohl znát a složení vedení radnice, řekl to lídr nezávislé volby Martin Kuchtík. Jeho hnutí získalo ve volbách stejný počet mandátů jako vítězné ANO, tedy 8. Na spolupráci se zástupci nezávislé volby domlouvají se STAN a se členy Srdcem pro Šumpark. ANO by mělo skončit v opozici. Poslanci mají dnes debatovat o zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. V Přerově se dnes dopoledne koná burza práce a vzdělávání. V hotelu Jana si zájemci budou moct například vyzkoušet různé profese, seznámit se s moderními technologiemi, umělou inteligencí, uvidí ukázky robotiky nebo práci barmanů i kadeřnic. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je tzv. Jaderné odstrašení. Do manévru se zapojí letadla i pozemní jednotky. Za sportu Tomáš Hartl potřetí v tomto ročníku hokejové NHL asistoval. Vegas ale s Minnesotou prohráli 2-4. Buffalo s Jiřím Kulichem zvítězilo 5-3 nad Floridou, za kterou nebodoval Radko Gudas. Počasí dnes se čekáme polojasno až jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 10 až 14 stupňů, v Jeseníkách kolem 6. Povane slabý proměnlivý, přechodně severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Jesenicku na silnici u Zlatých hor pobíhají koně, dejte pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Moravské Třebové se podařilo najít způsob, jak regulovat počet holubů v centru města. Podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 9:30.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 7:07. Dobré ráno. Moravská Třebová našla způsob, jak držet hlubí populaci v centru města na uzdě. Místo náhodného odchytu ptáků a instalace zábran vsadila na chytřejší řešení. V městském holubníku odebírá holubům nakladená vejce a nahrazuje je atrapami. Holuby tak mohou v klidu hnízdit, aniž by přibývalo dalších opeřenců. Jejich trus navíc zůstává soustředěný na jednom místě a neznečišťuje historické památky ani ulice. Jak systém funguje, vysvětlila spoluautorka projektu Denisa Kršňáková přímo mezi holuby reportérce Věře Pavlasové.
1: My jsme vstoupili do holubníku, kde se trochu plaší ptáci.
2: Máme tady přes větší půlku obytných budek, kde stále nám hnízdí holuby. Můžou si lítat volně dovnitř i ven.
1: Vy tady ten holubník máte už přes rok. Kolik jste za tu dobu odebrali tady v těch miskách vajec?
2: Holubník nám funguje zhruba 1,5 roku. Měsíčně odebereme kolem 15 kusů vajec, který potom nahradíme replikami.
1: Pomáhá to snížit populaci těchto ptáků v Moravské Třebové, alespoň v centru?
2: Já si myslím, že ano, když se aktuálně projdete po náměstí, tak jde vidět, že těch holubů už není tolik. Myslím si, že si na to pěkně zvykli, že se sem vracejí domů, jak za krmením, tak i za takovým zahnízďováním.
1: Já musím říct, že jsem tady už po třetí a je tady podstatně víc holubů než při mých předcházejících návštěvách.
2: Ano, máme z větší půlky kapacitu holubníku zaplněnou.
1: Vy jste zmínila krmení, čím se holuby krmí?
2: Máme speciální směs krmnou pro holuby, která se skládá ze slunečnice, kukuřice, hrachu a dalších obilovin.
1: Vy tady skladujete v té vedlejší místnosti, z které jsme sem přišli, holubí trus. Na co tuto směs používáte?
2: Ten trus předáme technickým službám, který to potom používají na hnojení květin.
1: Dá se tedy říci, že zřízení holubníku byl dobrý krok na redukci přemnožených holubů. Budete ho rozšiřovat?
2: A zatím nemáme v plánu úplně rozšiřovat. Uvidíme, co nám přinese nové vedení. Jestli budou nakloněni pro nějak nějaký další akce, co se holubníku týče, nebo nějaký rozšíření.
1: Blíží se zimní období, znamená to pro holuby také nějakou zvýšenou krmnou dávku?
2: Zvýšenou krmnou dávku přímo ne, ale podporujeme je i vitamíny, které přidáváme jak do vody, tak i do té krmné směsi, takže aby měli nějakou lepší imunitu přes zimní období.
1: Vracejí se holuby, kteří tady už třeba nakladli vejce sem? Máte nějaký přehled?
2: Přehled určitě máme. Vlastně všechny holuby, které jsou v našem holubníku, máme okroužkovaný na nožkách, takže evidujeme vždycky, když přijdeme na kontrolu, jestli jsou zde jak i noví bez kroužků, anebo i ti stálí.
1: Provoz holubníku stojí město každý rok zhruba 10 000 korun. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Svátek má dnes Renata a Koloman.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. Dnes a sluníčko, místy nízká oblačnost a teplota do 14 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Tak to jste mi také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Jeseník 3 stupně Celsia. Dnes se chystám pořídit zimní bundu, protože chladna se blíží, píše Vladimír. Tak dobře vyberte. Samotížky 4,5 stupně slunečno, napsal Milan. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 5 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno. Nastává období, kdy sklízíme zelí z našich zahrádek. Aby nám dělalo co nejdéle radost, je potřeba ho dobře uskladnit. Ideální hlávky zelí na uskladnění jsou takové, které sklízíme později odpoledne, protože hlávky v tuto dobu obsahují méně dusičnanů a po celém dni na slunci jsou optimálně vyzrálé. Váha hlávek by se měla pohybovat okolo 2 či 2,5 kg. Uskladňujme jen zdravé, nepomlácené hlávky zelí bez hnědavých flíčků. Neodstraňujme z nich svrchní listy. Na skladování je ideální teplota těsně nad bodem mrazu mezi 1 až 2 stupni. Zelí můžeme skladovat i v pokojové teplotě, ale jen velmi krátce. Ve sklepě můžeme hlávky uskladnit na police či do bedínek. Velkou výhodou je dobrá cirkulace vzduchu. Tak přeji, ať máme dobrou úrodu zelí a hlavně, ať dlouho vydrží.
1: Český rozhlas Olomouc. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 9 hodin. Radnici v Konici povedou Starostové a nezávislí společně s lidovci. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli kolega Bořek Volný. Přeji usměvavé úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Zástupci ANO a STAN v Olomouci se nesejdou, budou jednat zvlášť. Policie nebude stíhat starostku Majtina kvůli kyberútoku. Policisté, hasiči nebo třeba celníci dostanou od příštího roku přidáno. Budeme mít slunečno, zpočátku i mlhavo, s teplotami do 14 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ve městech a obcích pokračují povolební jednání. V Olomouci se zástupci hnutí s nejvyšším počtem mandátů ANO a STAN dohodli, že se vůbec nesejdou a jednání s ostatními povedou zvlášť. Radniční koalici by dnes mohl mít Šumperk. Uskupení Nezávislá volba ladí dohodu se STAN a Srdcem pro Šumperk. Ve hře jsou i Šumperáci. Vítězné ANO zřejmě skončí v opozici. Jasno už mají v Konici na Prostějovsku. Ve vedení radnice budou pokračovat starostové a nezávislí spolu s lidovci. Potvrdil to starosta Michal Obrusník z hnutí STAN.
2: V podstatě jsme se domluvili na další spolupráci na radnici na pozici starosty, místo starosty podle volebních výsledků. Písemná nějaká koaliční smlouva v našem případě asi není bezpodmínečně nutná. Prostě ten respekt k volebním výsledkům oba dva tyto volební subjekty vnímají.
1: Policie odložila případ starostky Majetína na Olomoucku. Miroslava Zavadilová za nezávislé byla stíhána kvůli podvodným bankovním převodům. Obec kvůli nim přišla o téměř 4 miliony korun. Podle kriminalistů se ale starostka trestného činu nedopustila. Dodali, že samotný kyberútok se dál prošetřuje. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem za ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíle dalšího navyšování v příštích třech letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO.
3: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o tři rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
1: Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se podle něj odehrál v Černém moři zhruba 24 kilometrů od pobřeží země. Neupřesnila, co lodě vezly a nikam mířily a neuvedla ani to, čí drony mohly plavidla zasáhnout. Na místě potopené lodě ale podle něj zasahuje pátrací tým.
0: Sport.
1: Fotbalistky Štemberka se připravují na další utkání v extralize. V pátek ve třetím kole přivítají doma Frýdek Místek. Hanačky zatím na výhru čekají. V prvních dvou kolech podlehly Olympu Praha a Přerovu. Aktuální herní nedostatky týmu komentuje blokařka Michaela Nečasová.
4: Umíme hrát dobře, ale bohužel zatím nám to úplně nesedlo. Máme problém v hlavách hodně. Trošku komunikace tam

0: Přechodně severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou leží v příkopu převrácený kamion. Provozu zatím nebrání a přímo v Mohelnici v ulici Horní Krčmy havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Hezké dobré dopoledne, to 13. říjnové a chladné, ještě stejně jako to ráno, jako ta noc 13. říjnová. Tak máme 9:05 a v tom dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc něco pro zahřátí, i když začneme pozvolna, zamilovaně, ono se to rozjede i s kapelou Tým a Palo Haberou, a nebo za chvilinku i vzpomínka na zpěvačku Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. No a jinak třeba později v dopoledním vysílání skoro cimrmanovská tématika. V kině Sněžník ve Starém Městě pod Sněžníkem našli na půdě divadelní kulisy, no doslova po Němcích použijí, je v připravované hře Lesní růžička, ta bude mít premiéru tento pátek a v dopoledním vysílání to všechno prozkoumáme. Staré divadelní kulisy původního obyvatelstva prozkoumány budou, ale také tady bude třeba rubrika Jak nenaletět. Máslo nebo česká chuť máslo, mleté, mělněné maso, masíčko a másličko probereme a jak nenaletět, to tedy poradíme, naznačíme také v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc v jednom z nejbližších příspěvků.

0: vlastně už jenom vzpomínka. Bonnie Tyler, to je oficiálně walešské městečko Skewen. Skewen někdo čte, tak z Walesu třeba za chvilinku také oficiálně do Přerova. Pavel Novák také vzpomínká na písničku, jednu dovozovou v jeho českém podání jako Asi. No a teď oficiálně Jesenicko a vlastně tady všude jsme s vámi, žijeme tu s vámi. Teď tedy do Velké Kraše zamíříme v reportáži dopoledního programu Českého rozhlasu Olomouc. Ve Velké Kraši by mohlo už brzy vzniknout nové vojenské muzeum. Jeho zakladatelé pro něj chtějí využít bývalého průmyslového areálu ve Velké Kraši a stavět se už dokonce začalo. Hlavním iniciátorem založení nového muzea je klub přátel tanku T-34 z Černé vody. A s jeho předsedou Petrem Poláškem jsme s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc procházeli po daném areálu.
1: Plány máme, jsme sídlem v Černé vodě, ale my jsme dlouhé roky hledali prostě místo, kde bychom mohli uskutečnit jeden z těch našich plánů. To udělal vlastně muzeum druhé světové války, aby jsme nezapomněli na ty hrdiny bojující, hlavně ty Čechoslováky, protože že my děláme Československou tankovou brigádu Ludvíka Svobody. Takže jedna z přízněná duše z obce Velká Kraš nám řekla, že je tady objekt prodej, bývalá pila, následně v tom byla autodílna a my jsme se rozhodli, že tady vytvoříme to zázemí pro ten klub historie tanku T-34 a budeme tady budovat ty naše činnosti, které vlastně chceme. Není to jenom o té hale, která má asi 300 metrů čtverečních, ale budeme tady mít zázemí klubu. A v těch venkovních prostorách, což je asi 3,5 tisíce metrů, se chystáme vytvořit to muzeum. Samozřejmě to oplotíme. Budou tady ty historické kousky k vidění pro širokou veřejnost, takže budeme tady mít normálně prohlídku. Dneska už není možné sehnat veškerou tu historickou techniku, nebo to není možné sehnat z finančních důvodů, tak budeme tady mít i repliky, které budou věrné podle těch originálů vytvořené firmami, které se tímhle zabývají.
2: Pojďme se podívat ven. My stojíme vlastně v té hale. Mimochodem vleze se sem tank T-34. My jsme dělali kdysi reportáž, že jste ho dovezli, tak předpokládám, že tady na jámu by vlezl.
1: Na jámu by vlezl, ale v jámě samozřejmě budeme dělat spotky té historické techniky. Tank se sem vejde, tank tady bude, tank T-34, který máme z roku 1945, tady bude, my na něm budeme pracovat, tak aby jsme ho už, jak já říkám, konečně dodělali. Mé oblíbené slovo nadlidský výkon to je, protože je to prostě 80 let stará technika, spoustu věcí už na to nejde sehnat a my budeme se vyrobit. Takže vlastně součástí toho tady bude zámečnická dílna, my si všechno budeme dělat sami.
2: Ale zároveň tady bude tady vlastně něco jako muzeum s ukázkami té vojenské historie. My vycházíme ven a jenom pro ty, co znají Velkou Kraš, tak vlastně tady za těmi stromy vede bývalá trať z Hukovic do Vidnavy. Je tady ta hlavní cesta, která vede také z Hukovic do Velké Kraše. Tamhle kousek vykukuje kulturák z Velké Kraše a tady teda by se mělo do budoucna nejenom vystavovat technika, ale třeba i provádět tou historickou technikou.
1: Ano, my tady budeme mít klasické muzeum, bude tady uložená technika pozemní, bude tady technika letecká, všechno, jak jsem řekl, z toho období kolem roku 1945 nebo toho roku 1939 do 1945, děláme tu druhou světovou válku. Náš velký cíl je tady dát originál řopík, neboli bunkrologové se teďka budou na mě zlobit, bunkr, ale aby jsme prostě co nejvíc připomněli vlastně to, jak se to dělo v těch letech osvobozujících v tom 45. roce.
2: My jsme se bavili o tom, že vlastně tady ta trať je zajímavá tím, že tady právě projížděl ten poslední vlak z Frývaldova, ten známý z seriálu Vlak dětství a naděje. Dokonce tady kousek je vlastně pomník Jana Dadáka, což byl člověk, který vlastně zahynul při útoku Freikorpsu. Takže zvažujete, že třeba byste i toto vzali do hry?
1: Samozřejmě ano, měli jsme nějaká jedna. Vypadá to, že ta trať vlastně do Vidnavy bude obnovena. A tím pádem náš další cíl, nejenom teda postavit tady jeden vagón z druhé světové války do toho našeho muzea, ale další cíl je vlastně i ta motivace na další akce, které pořádáme pro diváky, něco tady uskutečnit vlastně s parním vlakem i s tím odsunem, jak se to tady dělo i s panem Dadákem, aby jsme nezapomínali na tu historii, aby jsme to připomínali neustále těm lidem tak, jak to bylo.
2: Kdyby jsme mohli poprvé navštívit muzeum ve Velké Kraši.
1: Já bych sem byl strašně rád i my členové, aby všichni byli u toho, jak už to budeme tvořit od začátku, protože je potřeba i lidem ukázat, jak se to buduje, je potřeba lidem ukázat i nadšence, samozřejmě. Když se k nám někdo bude chtít přidat, budeme velice rádi. Je to neskutečná dřina. Teď se nebavím o té renovací techniky, ale vlastně to všechno, ten starý objekt dát do nějakého hezkého stavu, aby připomínal to období, protože my ho nechceme udělat moderně, chceme ho udělat prostě, aby vypadalo tak, jak to bylo v tom 45. roce. Říkám, je to nelehký úkol. My říkáme, od jara příštího roku, roku 2027, už nás můžou lidi navštěvovat. Samozřejmě my budeme pořádat různé akce, různé projížďky naší historickou technikou, aby ty lidi měli tu motivaci se k nám vracet a aby hlavně viděli, jak to tady budujeme a můžou být toho všeho součástí.
2: Z Velké Kraše Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Lidové zvyky a obyčeje, slavnosti i tradiční řemesla. Co všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví a jak ho uchovat pro další generace? O tom si budeme povídat s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Rozhlasový svět se jako už tradičně v říjnu, v druhé půlce měsíce října, také v roce 2026, sjede nikoliv na dlaně, ale do Olomouce, a to v mezinárodním složení, podání, takže i moderátoři hvězdy třeba celoplošného vysílání, celoplošných stanic budou k mání, k vidění, no a vy je budete mít jako na dlaní, třeba i díky dárečkům od vašeho Českého rozhlasu Olomouc. Už lecos bude jasnější, když řekneme, že prý Bohemia Rádio je festival rozhlasové tvorby, mezinárodní, ale samozřejmě také s hvězdami. No třeba Vasil Fridrich z Blízkých setkání na dvojce, už se to tady mihotá průběžně, také pány Pokorným, Pancířem známými z vysílání zpravodajství, publicistiky a konkrétněji od soboty 17. oficiálně už s účastí kavárny Pod mě na Horním náměstí v Olomouci, potom až do čtvrtka 22.10.2026 se bude dít opravdu spousta zajímavých rozhlasových i mimo rozhlasových akcí. Podívejte se nejlépe na Prix Bohemia Radio, nebo googlujte, rešeršujte a pojďte s námi třeba hned v neděli 18. v rámci Prý Bohemia Radio do Červeného kostela, což už je samo o sobě zážitek na Bezručově ulici, na program Neviditelný herec Olmerka. Takže o úspěšném představení Olmerka uslyšíme povídat pana šéfrežiséra dramatické tvorby Aleše Vrzáka a samozřejmě představitelku, jednu z představitelek Evy Olmerové v inscenaci Olmerka, Lucku Polišenskou, no a taky přijede právě třeba moderátor a herec, spoluherec právě v této hře Vasil Fridrich. No a zveme také proto na konkrétně neděli 18. v 16 hodin v Červeném kostele v Olomouci, že pro vás ještě třeba dnes dopoledne budeme mít vstup zdarma. No, poslouchejte dál, my vás včas vyzveme, abyste si zavolali. Poslouchejte.

0: troška diskohráte, tedy Locomotion z Austrálie, takto verze Kylie Minogue v 9.30 v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc. Naše máslíčko, naše chuť, naše chuťovka, máslo jako takové. Číst nápisy na baleních potravin se vyplácí, tedy tentokrát možná budeme myslet i třeba ty komerční, ty velké, které jsou viditelné, i když brýle na čtení je dobré vzít si na nákup také kvůli složení potravin drobunkým písmem, Ečkům, stabilizátorům a tak dále, ale ty nápisy asi velké a různé obchodní názvy, to, co vypadá jako máslo, totiž máslo vlastně být nemusí, nachytat se můžeme také při koupi mletého masa. Takže jak nenaletět, nač si dát pozor, ptáme se my a ptala se také redaktorka Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět, rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedena. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: No a popřeje nám ho také zítra, protože zítra si také u nás v Českém rozhlase Olomouc ve vysílání v rubrice Jak nenaletět povíme zase o něčem trošku jiném, o nekalých praktikách některých autoservisů.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Víte, že Jezernický a Hranický viadukt i tunel ve Slavíči spojuje příběh severní dráhy císaře Ferdinanda? Dodnes jsou výraznými technickými a architektonickými památkami Moravské brány. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Zní to pěkně už od druhé polky 80. let, kdy se osamostatnil Petr Kotwald z tria Kotwald Hložek Zagorovat. No ale jestli pak víme, jestli je tam šun Coca-Cola, tak jsme to zpívali tedy v 80. letech, možná za mladá, v dětství. Za chvilinku, no nic se nemá přehánět, ono zase potom říkat Hanaka je nejenom protivné, ale vlastně i proti správné výslovnosti toho velárního banka, Hanka, tak je to správně. Už za chvíli nás čeká další vydání rozhlasového fejetonu okolo češtiny s bohemistou Ondřejem Bláhou. A to také tedy fonologem, foniatrem, zaměříme se totiž na výslovnost. Dělá českým dětem největší potíže hláska ř, nebo ji v tom předčí třeba sykavky, zjistíme, ale předtím ještě osobní strážce, bodyguard a Whitney. And

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Lipníka nad Bečvou. Ve středu 21. října se můžete potkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Láska ztracená se jmenuje zase píseň z 80. let od Bacilů v tehdejším složení s Václavem Neckářem. V dalším vydání pořadu Okolo češtiny si dnes v Českém rozhlase Olomouc připomeneme, že také vyslovnost některých hlásek fonému není jen tak. Ř je jasná věc, rotacismus, bohemikus dá zabrat, ale co třeba sykavky a co třeba takzvaně zdánlivě obyčejné L? Ano, ano, napadne nás, někde slýcháme W a takové. Poslouchejte teď jazykové zajímavosti i výslovnost Ondřeje Bláhy, tentokrát o nejčastějších vadách v té fonetice, fonologii českého jazyka.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: I když to zní celkem samozřejmě, stojí za to si připomenout, že výslovnost je to nejnápadnější z jazyka, co při mluvené komunikaci vnímáme. Spíš si všimneme, jaké zvyky, zvláštnosti nebo vady někdo má ve výslovnosti, než třeba toho, jak bohatou má slovní zásobu, nebo jestli jeho souvětí nejsou přetížená. Výslovnost je prostě důležitá. A taky je důležité to, že my sami často nedovedeme přesně vnímat, jak vyslovujeme a co je v naší vlastní výslovnosti češtiny nápadné. Jednou z největších zvláštností zvukové stránky češtiny je, jak známo, hláska ř. V několika jiných jazycích světa se vyskytují jen hlásky velmi podobné tomu našemu ř, ne tedy hlásky identické. Ř je navíc hláskou dost náročnou na artikulaci. To je asi důvodem, proč je v celosvětovém měřítku tak jedinečná. A náročnost hlásky ř vede k tomu, že si ji české děti osvojují relativně pozdě. Také kvůli nácviku hlásky ř musí malí Češi a Češky, asi tak ve věku 5 nebo 6 let, chodit na logopedii a tam jim to ř po jistém úsilí naskočí. Ovšem nedá se říct, že by takzvaný rotacismus bohemicus, tedy vada ve výslovnosti hlásky ř, byla tím nejčastějším problémem, se kterým se děti ve výslovnosti potýkají. Dočasné problémy s hláskou ř má téměř polovina českých dětí. Ale ještě víc českých dětí má na začátku školní docházky, kdy se tyto věci sledují, jisté problémy s výslovností sykavek, tedy s výslovností hlásek s, z a c a také š, ž a č. Tyto výslovnostní odchylky, takzvaný sigmatismus, má něco kolem 60% českých dětí ve věku kolem 6 let. Jsou to odchylky často dost nenápadné a často se srovnají sami. Dětem tak doroste trvalý chrup, hlavně řezáky, a je všecko v pohodě. Menší část dětí ve věku kolem 6 let má jisté problémy s výslovností také hlásky L. To je asi tak každé 10. dítě. Ani tady se není čemu divit, protože už jen popsat výslovnost hlásky L je docela těžké. Návod na vyslovení hlásky L by zněl asi takhle. Za prvé, vytvořte dostatečný čelistní úhel, tedy otevřete pusu tak akorát. Za druhé, zvedněte hrot jazyka nahoru, kde se opře o dásňový výčnělek za horními řezáky. Za třetí, vyfoukněte vzduchový proud tak, aby unikal volně po obou stranách jazyka. Takže shrnuto, vyslovovat češtinu není jenom tak. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
0: A za chvíli, za jednu malou chvíli, ještě případ více než 500 supermarketů ve Francii po kybernetických útocích. A kauza zkaženého jídla a chlaďácích, které hřály.
3: Ještě připadá, že všední jsou, dokud je nestratí.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vodohospodáři opravují v Hradčanech koryto a břehy zdejší říčky. Poslanci projednají návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Fotbalisté Slavie večer nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu. Dnešní počasí má být slunečné, zpočátku místy mlhavé, teploty do 14 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Povodní Moravy pokračuje v opravách škod, které způsobily před 2 lety v červnu v 5 obcích na Přerovsku bleskové povodně. Podnik na opravy vyčlenil 70 milionů korun. V Hradčanech dělníci aktuálně těží z koryta říčky Šišemky na plaveniny a zpevňují břehy.
3: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva.
4: Na břehu potoka Šišemka stojím s nezávislou starostkou Hradčan Marií Galetovou.
3: Pracuje se tady o víkendech, pracuji opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších 10 let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
5: Povodí Moravy chce práce tady v Hradčanech ukončit v polovině prosince. V sousedním Oldřichově, Hlinsku a především Šišmě budou ale ještě pracovat i v příštím roce. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Poslanci mají dnes v úvodním kole debatovat o zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Podle místopředsedy lidovců Benjamina Činčili je špatně, že se má daně zavést zpětně.
6: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
2: Při nehodě nákladního a osobního auta u Mohelnice zemřeli 2 lidé. Tragická nehoda se stala v pondělí v podvečer na hlavním tahu směrem na Studenou Loučku u obce Podolí. Uvedl to krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Od začátku letošního roku zemřelo v Olomouckém kraji na silnicích i s oběťmi u Mohelnice 17 lidí. Více než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hackři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. V některých obchodech teploty dosáhly až 80 stupňů. Ledničky a mrazáky se rozstavily a vypukly požáry. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě 10 milionů eur.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slavie večer nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu. Ani jeden z týmů v úvodním utkání nebodoval. Azerbajdžánský celek je navíc nováčkem prestižní soutěže. Pokračuje slavistický stoper Tomáš Vlček.
7: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým. Hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme polojasno až jasno, teploty 10 až 14 stupňů, v Jeseníkách kolem 6, povane slabý proměnlivý přechodně severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nehodu máme hlášenou na dálnici.

který my v tuhle chvíli opět otevíráme dobrou radu. Dnes se budeme věnovat hodně městské zeleni. Povíme si něco o tom, co to je období vegetačního klidu, kdy vlastně se smí provádět kácení a ořez dřevin, za jakých podmínek a na co bychom si v takovém případě měli také dávat pozor, třeba i na naší zahradě. Také si budeme povídat o živočiších, kteří spolu s námi sdílejí životní prostor a třeba právě i ty dutiny starých stromů a podobně. A kromě dnešního hosta, zoologa a ornitologa magistra Evžena Tošenovského, tady budeme mít ještě jednoho malého pidi hosta. Vy se na něj budete moci podívat buď přes naše webkamery, anebo posléze také na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz, protože určitě pořídíme pro vás krásné záběry. Tak si na to počkejte, ještě jednou vám přejeme příjemný a pohodový poslech a pokud i vy byste se něco na tohle téma, tedy zelení ve městech, kácení stromů a podobně, chtěli zeptat, budete mít šanci, za chvíli vám dáme také telefonní čísla k nám.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ještě jednou vítejte při poslechu vy všichni, kteří jste v tuhle chvíli s námi tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Skoro jsme prošvihli začátek, protože tady máme jednu modelku, které jsme se tady všichni hromadně věnovali, ale nejprve přivítám našeho dnešního hosta. A tím hostem je magistr Evžen Tošenovský, zoolog, ornitolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a z Vědeckého a interaktivního centra Pevnost poznání při Univerzitě Palackého v Olomouci z České společnosti ornitologické a společnosti na ochranu netopírů. Řekla jsem všechno?
2: No, u mě
1: dobrý
2: je to
1: den.
2: Složité, to vyjmenovat všechno. Dobrý den, moc děkuji za
1: dobrý
2: pozvání.
1: Den, a teď bychom hlavně měli představit také tu modelku, kterou tady náš web editor, náš kolega fotí. Kdo to je?
2: No, já jsem si říkal, že právě paní Ješková je vždycky nadšená, když ano. Tady jsme byli posledně s netopírkama, tak jsem využil, že já mám ještě hnedka, jak odejdu, tak mám ještě nějakou výuku a tak tady mám jednoho trvale handicapovaného netopíra nejmenšího, samičku, která se teďka tady pěkně nadspávala červíkama a právě tematicky to pěkně sedí, protože je to zvířátko teda trvale handicapované, ale teprve asi před nějakými 3 týdny vyzvedávané a je to zvíře, které bylo zraněné při ořezech a při kácení stromů, což je teďka takové aktuální téma.
1: Hmm. Náš kolega web editor David Jahodají nafotil, natočil právě také video, takže se na ně můžete podívat už brzy také na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz. My si právě o těch dřevinách budeme dnes hodně povídat. Proč vlastně právě v tomhletom období potřebujeme hovořit o městské zelení, o dřevinách, o kácení stromů a vůbec v souvislosti i s těmito živočichy, jako jsou netopíři, ale nejen oni?
2: No, ono bychom o tom tématu měli hovořit v podstatě celý rok pořád, ale teď ten podzim je takovéto období, kdy právě tyhle ty zásahy se hodně často dělají, pak druhé období je jaro, než začne to předjaří. Ono to má souvislost i s těmi administrativními záležitostmi, s různým povolováním, kácení a podobně, ale i tím, že prostě opadává listí, ty stromy jdou pomalu do takové té klidové fáze, takže tyhle zásahy se teď na podzim hodně dělají. No a my občas musíme samozřejmě pamatovat, nebo měli bychom vždycky pamatovat na to, že je to zároveň biotop spousty živočichů, kterým můžeme poměrně jednoduše ublížit těmito zásahy. A nemusí to být ani žádné jako veliké kácení. V tomhle případě tady ta Piggy, jak ji přejmenovali děcka hnedka, protože on je to Pipistrellus pygmeus, tak to je tak maličké zvířátko, které je velké zhruba jako špička vašeho palce pro posluchače. Když se pak podíváte, je to zvíře, které se vejde třeba do většího vlašského oříšku. A je to nejmenší savec evropský, který právě když v tom stromě někde je, tak to nemusí být ani žádná dutina. Může to být prostě puklina, štěrbina někde za kůrou, v prasklé větvi a podobně. A tohle se právě stalo tady, ačkoliv kolegové, kluci, arboristi, kteří tady dělali právě v olomouckých parcích, jsou velmi jako zkušení. Arboristi jsou většinou stromolezci jako velmi chytří srdcaři, kteří tohle znají. A snažili se dávat pozor, dělali to ve vhodném období. Teď je vlastně ta ideální doba, kdy tyhle zásahy dělat i z hlediska té ochrany těch zvířat. Tak i tak se prostě stalo, že poslední rozštíplá větev, kterou museli zakrátit, že dělali bezpečnostní řez nebo nějaký zdravotní, tak v té poslední větvi bylo prostě, já nevím, 8 nebo 9 tady těch netopírků nejmenších. Tahle jediná samička měla smůlu, že jak se snášela ta větev na těch lanech, je to složitý, tak prostě se tam nějakým způsobem asi zapříčila ta ručička, takže tam má jakoby křídílko ruku, má vlastně v zápěstí nějakým způsobem poškozenou. Pravděpodobně to bude už natrvalo, protože už nebude mít tu hybnost těch prstů, ale já jsem to právě na tom chtěl ilustrovat i to, že i když se ten zásah dělá takhle dobře, stále to může být rizikové pro tahle zvířátka, nejenom netopíry, ale může to být i ptáky a podobně. Ale ten podzim teď vlastně září, říjen, dejme tomu začátek listopadu, dneska je zrovna krásně, i když je chladno, tak je na tyhle zásahy ideální z mnoha důvodů, ke kterým se možná třeba dostaneme.
1: Určitě. My si dnes povídáme tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zoologem, ornitologem, magistrem Evženem Tošenovským. Samozřejmě, že i vy, pokud byste měli nějaké dotazy, nějaký problém, se kterým byste chtěli poradit, zkuste klidně zatelefonovat číslo k nám hnedle tady uvedeme. Máme tady i telefon SMS-kový a ten je 723 70 33 51. A my budeme po písničce pokračovat.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: S vámi je Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc a my si dnes povídáme o městské zelení. Otevřeme také téma nejen ořez, ale také kácení stromů a kdy vlastně je to možné, jak je to s tím obdobím vegetačního klidu a také jak je to samozřejmě s živočichy, kteří spolu s námi sdílejí životní prostor i tady ve městech a také potřebují kousek té přírody pro sebe. My si dnes povídáme s magistrem Evženem Tošenovským, zoologem a ornitologem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého vědeckého a interaktivního centra Pevnost poznání. A začneme trošku vysvětlením právě toho období, kdy se vlastně, nebo jak je to vlastně s tou možností kácet stromy a řezat stromy. My jsme teď tady vlastně něco jakoby nastínili, aby nevznikl náhodou pocit, že kácet stromy můžeme vesele od září nebo v průběhu celého roku, protože je hezké počasí. Jak to s tím vlastně je? A navíc ještě bych řekla, když jsem hledala na internetu, tak na téma období vegetačního klidu jsem našla hned několik různých lišících se údajů. Někde se uvádí období vegetačního klidu, začíná 1. října, končí 31. března, tečka. Jinde jsem našla 1. listopadu a ono je to vlastně všechno trošku jinak.
1: Ono tohle to je taková ta čistě jakoby úřednicky administrativní pohled. To, u nás v České republice takzvaně máme to období vegetačního klidu dřevin nebo rostlin, chcete-li, které jako úředně spadá, tak jak jste říkala, v podstatě do nějakého toho konce března a to je doba, kdy v podstatě, když si zažádáte třeba o kácení stromu, tak ten úřad vám to povolí většinou tady v tomhle období. Je to trošičku nešikovné, protože samozřejmě ta příroda se neřídí tím, jestli jaké je datum, ale řídí se tím spíš tím, jaká je teplota, jaké jsou srážky, jak to je. A poslední roky je tohleto velmi rozkolísané. Navíc je samozřejmě něco jiného, když tohle to hodnotíte někde, já nevím, třeba v Jeseníkách a něco jiného na Jižní Moravě. Tam se to může lišit ta sezóna klidně třeba o měsíc i o 2 měsíce. Takže z tohohle pohledu je to problematické a to období vegetačního klidu je nastavené zejména proto, ne až tak jakoby čistě kvůli těm dřevinám, ale hlavně kvůli hnízdění ptáků, protože tam je to poměrně jednoduché. My, když v rámci České společnosti ornitologické řešíme posudky třeba na stromy a podobně, tak u ptáků já to mám jednodušší, protože víceméně od, dejme tomu, srpna až do, dejme tomu, března v těch stromech vlastně nic hnízdit nebude. Ti ptáci v těch stromech hlavně hnízdí. Ano, jsou některé výjimky, třeba některé druhy sov, případně třeba kavky, které v tom můžou i zimovat, nocovat a podobně v těch dutinách, ale to jsou výjimky, naprostá většina těch malých pěvců a podobných jako strakapoudu a tak hnízdí prostě na jaře. Problém je to ale ten, že ptáci nejsou jediná skupina a ptáci jsou v tomhletom případě v podstatě nejméně ohrožení paradoxně, ačkoliv je to na ně nachystané, tak tam jako nehrozí nějaké to velké riziko, pokud ten strom opravdu neřežete v době, kdy tam jsou ta mláďata v tom hnízdě. Ale třeba netopíři nebo samozřejmě i hmyz saproxylický jsou v těch stromech celý rok, celoročně a právě hlavně pro netopíry je to zimní období je vlastně nejrizikovější z hlediska toho kácení. Takže když potom začnete ten strom řezat v lednu, v únoru, tak je to vlastně to nejhorší, co se těm zvířatům může stát. Teď na podzim, jak jsme říkali, tady ta pigy, že měla štěstí, teď mají šanci ten strom ještě opustit. Oni nejsou v té tvrdé hibernaci, není jich tam tolik. Je tam těch zvířat třeba 8-9, protože tam mají třeba pářící ukryt, ale na zimu jich tam nalítá třeba 300. A to už samozřejmě je něco jiného. Budou úplně tuzí, nedají se v tom stromě zjistit, nedají se z něho nějak dostat, protože v tu zimu prostě budou úplně jako tuzí a může to velmi jednoduše zabít. Nedá se je prostě transferovat takhle jednoduše, jak se to dá udělat teď na podzim. Takže my to kácení z tohohle důvodu, čistě z toho praktického, vždycky zvlášť pokud je to nějaký větší rozsah, třeba v městských parcích, tak máme teďka, mám jedno takové připraveno nějakou velkou alej u Svitav, kterou řešíme, tak vlastně to nejbezpečnější období je v podstatě teď. Za dobrého počasí, kdy neprší, kdy je aspoň těch 5-10 stupňů i v noci, kdy prostě tam těch zvířat tolik ještě nebude a je to teď to září, říjen, dejme tomu ještě listopad, pokud bude slušné počasí. Ale vždycky záleží i na těch konkrétních podmínkách. Takže já bych doporučil všem, hlavně jak laické veřejnosti, tak ale hlavně té odborné, nedívejte se jenom na ten papír, který vám vydá úřad, povolení ke kácení, kdy to máte, ale chce to trošku rozumně přemýšlet hlavou, když se dívám, že mám velikánskou alej, kde jsou staré lípy nebo duby, kde je spousta dutina všeho, tak prostě je vysoce rizikové do toho začít řezat někdy v únoru nebo i tím začátkem března, protože pořád to jaro je rozkolísané. Já ty jarní kácení taky nemám rád. Většina lidí si vzpomene na to, že tu výjimku na dokácení má vydanou až na tom konci března. Ano. Všichni arboristi jsou pak vytížení, protože prostě neví kam dřív a je to vlastně taky to velmi rizikové období.
0: Jak bychom tedy vlastně měli postupovat, pokud máme chatu, chalupu, svůj pozemek, anebo prostě tady ve městě dům, ve kterém jsou, nebo u kterého na zahradě jsou vzrostlé stromy. Zkrátka něco potřebujeme pokácet. Co se dá pokácet bez povolení, na co povolení musíme mít a také kam se vlastně obrátit, když si nejsme jistí, jestli to kácení je bezpečné také pro zvířata, která živočichy, kteří by v něm mohli být. Tak o tom si budeme povídat za chvíli. Po písničce s Evženem Tušinovským.
2: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc a my si povídáme o stromech, o městské zeleni, o živočiších, které tyto stromy, třeba i ty staré hlavně, potřebují také ke svému životu. Povídáme si také o tom, kdy kácet, kdy nekácet. Vy jste, než se dostaneme třeba vůbec právě i k těm podmínkám, k tomu, co by jednotlivec měl dělat, proto když si není jistý, jestli nějaký strom může pokácat nebo ne a tak dál, tak vy jste vlastně teď řekl takovou zajímavou věc, když jsme si povídali, jsme si o alejích podél cest, které už neexistují, tady v té naší hanácké přírodě.
1: Mluvil jste o tom, často odchází, už jsou často jako přestárlé, není tam ta údržba, tím pádem ta alej pak jako odchází. No.
0: A že je vlastně dobré, že díky bohu i za každý starý strom, jako který vlastně je, že jsou důležité ty staré stromy.
1: No, jako obecně samozřejmě všechny stromy jsou důležité, ale ten strom tu biologickou funkci toho biotopu začíná plnit, dejme tomu, až ve vyšších desítkách let věku. Záleží samozřejmě, co to je za druh stromu. Některé dřív, některé později. Duby prostě jsou dlouhověké nebo lípy. Ale obecně dneska je i ten problém, že tak, jak se dřív řešilo i na těch úřadech, v podstatě jako pokácejte, co chcete, ale udělejte náhradní výsadbu, vysaďte, tak v dnešní době i tohle je problém, protože ta náhradní výsadba, dobře, tak jako ona zaprvé teda začne plnit tu biologickou funkci až třeba za těch 50 let, ale hlavně ona v dnešní době se neujímá. Dneska prostě tím, jak jsou, letos byl třeba extrémně suchý rok, tak prostě je strašný problém nahradit v podstatě každý strom. Takže by měla být ta snaha udržet co nejdéle ty stromy v relativně aspoň co nejzdravějším stavu, aby nějakým způsobem fungovaly, aby byly zabezpečené. To je samozřejmě důležité, pokud je to v parcích a podobně nebo v těch alejích. Což ale zkušený arborista a dendrolog dokáže. To jsou postupy, jak to udělat, a opravdu, když se tomu stromu věnuje ta péče, tak vlastně nikdy se celý pokácet prakticky nemusí. To jsou fakt jako výjimečné případy a jde hlavně o tu pravidelnou trvalou péči. To znamená, ne prostě se stromu začít věnovat jednou za 100 let, ale prostě v těch parcích a tak tomu domu dát i samozřejmě to nějaké finance stojí, ale je to skutečně jako odborná činnost. A pro nás samozřejmě tohle je taky důležité, protože ono je pro nás většinou není potřeba jakoby ten strom řešit celý pro nás. Často stačí to, že se třeba jenom srazí koruna o nějaký rozměr, nebo se udělá nějaký typ ořezu, bezpečnostní, zdravotní a podobný. A nebo v případě extrému třeba až na nějaké třeba životaschopné torzo, což většinou poskytuje těm živočichům pořád dost těch možností. Hlavně hmyzu, ale většinou i netopírům, protože ty ukryty bývají spíš v těch kmenových částech. Takže i takhle pravidelně udržovaný strom je samozřejmě ideální potom i jako ten biotop těchto druhů.
0: Kdybychom se vrátili zpět na naše zahrady, taky se nemůžeme pokácet asi jen tak, co chceme.
1: No, samozřejmě, podle legislativy české je to tak, že v podstatě taková ta hranice, co asi možná i posluchači znají, tak je nějakých 80 cm vlastně výměry v prsní výšce, to znamená ten kmen, když je nad 80 cm, tak to podléhá povolení ke kácení, ale tady říkám, tohle není přímo můj obor, já nejsem úředník, takže tam doporučuji prostě, pokud máte nějaké pochybnosti, vždycky se obrátit na nějaký odbor městské zeleně, pokud jste ve větším městě, dneska už i tam většinou jako vědí, vám poradí, co a jak s tím. Pokud v menším, tak aspoň nějaký odbor životního prostředí nebo něco takového tam někoho mají. A pokud jde potom o ten problém toho, že by tam mohli být nějací ti živočichové, tak ten úřad si často vyžádá i průzkum, pokud je to třeba právě nějaká alej nebo kus velký nebo velký park, nějaká rekonstrukce, tak tam je to přímo podmínkou zpracovaný průzkum nebo monitor. A ten průzkum slouží k tomu, aby jsme zjistili ve vhodnou dobu, jestli tam ty živočichové nějací jsou, a mohli jsme nastavit pravidla toho kácení tak, aby byla co nejméně riziková a zároveň zůstaly ty možnosti pro ty živočichy, aby ten biotop mohli dál využívat.
0: A stává se vám, že se na vás obracejí třeba i jednotlivci? Já bych nerada tak spustila nějakou lavinu, že budete...
1: To se stává samozřejmě taky, ale my se bohužel u jednotlivých případů se spíš dostáváme k tomu, že lidé volají až teprve, když si všimnou při tom, že tam řežou, že jim z toho prostě, že jsou třeba zacákaní od krve, od pily a pak jim tam z toho leze nějaké zvířátko. A ono těch zvířátek tam může být třeba 500 klidně, jo? U netopíru to klidně není problém v té zimě, ale jinak jako monitoringy, průzkumy se dělají naprosto běžně. Důležité je tam si uvědomit, že tohle není věc, která se dá udělat prostě tak, máme tady strom, tak se přijďte podívat, jestli na něm něco je. Takhle to nejde. Ten monitoring se dělá většinou celou sezónu předtím. Pokud to má být třeba několik desítek stromů, je to celý park, tak se to musí dělat třeba i nějaké v dvě sezóny. Mm-hmm. To znamená na jaře kontrolu na ptáky, v létě na hmyz, v průběhu celého roku v podstatě na netopíry, protože tam se to může lišit. Oni tam v létě můžou být jinak, na podzim jinak, za týden tam se zase objeví. Takže tam je to velmi složité. Není to tak, že by člověk byl schopný přijít, říkat, aha, tady na tom stromě nic není. Ne, to je velmi nezodpovědné. Jo? Prakticky na každém stromě něco být může a je dobré to vědět dopředu. Bez toho se to kácení pak jako nedá úplně dobře naplánovat.
0: Na zajímavé akce, na kterých se můžete setkat se stromy a také s jejich obyvateli, vás také budeme zvát tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, dobrá rada a my si dnes povídáme o přírodě, o stromech, o živočiších, kteří s námi sdílejí životní prostor a právě třeba i ty stromy, i často hodně ty staré stromy potřebují ke svému životu. Abychom se o těch stromech něco dozvěděli a trošinku více se informovali, no tak k tomu slouží samozřejmě třeba i Univerzita Palackého a Vědecké a interaktivní centrum Pevnost Poznání při Univerzitě Palackého a také Česká společnost ornitologická a spousta nadšenců, jako je právě náš dnešní host Evžen Tošenovský, kteří pořádají pro vás, pro zájemce nejrůznější vycházky, exkurze, kde se o tom všem můžete více dozvědět. Tak nás pozvěte.
1: Tak, jak jsme si říkali, že to využijem, právě protože teď je nejenom období teda toho, kdy máme samé dozory a právě ty průzkumy zoologické a podobně, ale je období i tady těch akcí pro veřejnost. A zrovna teď máme vlastně ve čtvrtek 15. budeme mít ve Zlíně stromové slavnosti, které se tam tradičně pořádají. To tam pořádá magistrát města Zlína, odbor životního prostředí. To je akce hlavně pro školy, pro školky. Vždycky tam bývá kolem tisíce dětí prostě ze všech možných koutů, ale i pro širokou veřejnost. Tam se také můžete setkat i s handicapovanými netopírky, protože tam budeme s kolegy, takže to je ve Zlíně teď ve čtvrtek, pak hnedka.
0: A kdeže to bude? Ještě
1: bude to přímo v sadu, vlastně v těch centrálních parcích zlínských, tam u zámku. Oni jsou dva ty parky, jeden park Komenského, druhý je sad Svobody, takže v tom spodním, kde právě teď začíná rekonstrukce velká toho parku, takže doufáme, že tam ta rekonstrukce tím, jak to tam budou pokračovat, že tam nedojde právě k něčemu, že se do něčeho řízne a podobně, protože ten park je poměrně zajímavý i z hlediska výskytu tady těch živočichů. Takže to jsou stromové slavnosti ve Zlíně. Tam budeme jak za Českou společnost ornitologickou, tak za Českou společnost pro ochranu netopíru. Pak v Čechách pod Kosířem v Zámeckém parku máme v sobotu celodenní akci zase, kde budeme, což pořádá zase Zámek. Tam Čechy pod Kosířem vlastně jsou zámecký park, ano. A patří pro vlastivědné muzeum tady olomoucké, takže tam taky se můžeme pobavit a ukázat si spoustu věcí, protože zase ten park je velmi zajímavý a arboristicky taky velmi zajímavý a navíc je tam spousta těch druhů živočichů.
0: Takže určitě už dopoledne v Čechách pod Kosířem budete asi začínat.
1: Tam to je, myslím, celodenní akce, celodenní takže akce. Ještě se právě musíme přesněji domluvit a my tam budeme mít vlastně ty naše části s netopírkama, s ptáčkama. A potom taková vlastně poslední letoš co většinou máme takové jako aktivní, tak je potom pevnost duchů u nás tady na pevnosti poznání, což teda je jako Halloween vlastně, je to na dušičky, takže 30. 31. tam budeme mít přednášky k duchům, strašidlům, ale zároveň právě si i ty živé předobrazy budeme ukazovat, takže si tam budeme povídat hodně i o netopírech, o sovách a dalších těchto živočiších, který s tím souvisí. No a pak poslední vlastně, to jsem si teď uvědomil, budeme mít ještě v Bohuňovicích tady na Olomoucku budeme mít, myslím, že 16. listopadu v sobotu budeme mít uspávání netopíru, takovou zase velkou akci právě, kde teďka jsou i nové netopíři budky v parku a je to tam takové zase zajímavé z aktivity místních vlastně občanů. Velmi, velmi pěkná část.
0: Já si vzpomínám, že vlastně rok co rok probíhalo uspávání netopíru v jeskyních Jabloříčských.
1: To dělá Jirka Šafář, na to jsem zapomněl, to je kolega můj, toho zdravím tímto a taky mu udělám pozvánku, ale já si nepamatuju přesně to datum a je to v Javoříčku právě s Martinem Koudelkou, taky s kolegou správcem na jeskyni, protože Javoříčko je největší vlastně zimoviště vrápenců, což jsou teda, jsou trochu jiné druhy, které ty stromy jako nejsou, ty jsou v těch podzemních prostorách na zimování, takže to je zase jakoby akce česonu, takovýhle akci pár. Je nám teď skončily netopíří noci, mezinárodní netopíří noci, ty skončily teď, ale vlastně na to navazují tady ty dílčí akce, takže kdokoliv by chtěl se na něčeho zúčastnit, doporučuji jak web České ornitologické společnosti www.birdlife.cz/CSO, tak potom web Česonu, Česon.org, České společnosti pro ochranu netopíru, a nebo potom web ještě sousednetopír.cz, což je taková obecně jako poradna netopírářská vůbec ke všem věcem, a je tam podčást, která se věnuje právě i stromům, sousednetopír ve stromě, takže tam si můžete zjistit, co všechno právě dávat pozor, a zároveň jsou tam i pozvánky teď vlastně na ty nejbližší akce.
0: Výborně. Tak, pustíme si ještě krátkou písničku a pak to celé uzavřeme naše dnešní povídání v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: S vámi je Český rozhlas Olomouc a my vstupujeme do poslední části našeho dnešního povídání o městské zelení, o těch živočiších, kteří s námi sdílejí životní prostor, ať už je to ve městech nebo na vesnici. O stromech si povídáme, o možnostech, jak se o stromech dozvědět více. No a samozřejmě se v tom samotném závěru musíme zaměřit také na to, co je před námi. Podzim v plném proudu a před námi zima. Čeho bychom si teď mohli všímat? A měli všímat také v přírodě kolem
1: nás. Je takové to zajímavé období, kdy právě můžete sledovat spoustu věcí, protože u ptáků teda běží migrace, to je první věc, že teď je vlastně tam to migrační období, takže my jsme si tady zrovna povídali s tím, že třeba teď můžete sledovat, jakože najednou se objeví spousta síkorek a jsou hodně aktivní. To je právě to, že teď přes naše území proletujou ty migrující hejna, která se zastavují a třeba část bude letět ještě níž, ještě víc na jich Evropy, část už u nás zůstane na tu zimu, ale jsou to vlastně ta hejna, která jsou původem ze severní Evropy nebo z Ukrajiny, z Ruska a podobně. Stejně tak u netopíru. Migrace probíhá i u netopíru. Některé druhy jako netopír rezavý, netopír pestrý nebo právě některý tady ti pipistrelové, které tady jsme měli, tak to jsou také migranti. Dochází k ním, u nich k tomu, že oni se stěhují na nějaká zimoviště. Můžete vidět třeba hejno netopírů v plné poledne, takhle najednou letět nebo se krmit někde na paneláku, protože tam sbírají nějaký hmyz a pak letí zase dál. Takže teď to období je takové to období, kdy třeba je problematické i z hlediska kolizí ptáků se skly, protože právě ty migrující hejna jsou nejnáchylnější k tomu, že se zabíjí na sklech, takže najednou celý rok se nic nemusí dít, ale teď najednou se vám pozabíjí třeba 30 uhelníčků síkorek najednou prostě na jedné budově. Tomu se věnoval třeba týden skleněného zabijáka, jsme teď měli jako takovou motivační akci v rámci ornitologické společnosti a ta skla jsou právě jedno z těch nebezpečí, kterým musí tyhle ty druhy čelit, takže není to tak, že by jakoby s podzimem všechno uhaslo a v zimě prostě se jenom sypalo ptáčkům do krmítka, ale je spousta věcí, nejenom se to týká těch kácení stromů, ale je spousta různých takovýchhle nebezpečí, která na ta zvířátka číhají v tuto dobu.
0: My jsme právě o tom nebezpečí těch velkých skleněných ploch, ale stačí i obyčejná okna nebo prosklená terasa u nás v domě hovořili, je to myslím asi 3/4 roku, ale pojďme to celé připomenout, co můžeme udělat pro to, aby se nám alespoň třeba na tom našem domě, alespoň v tom malém prostoru, který můžeme ochránit, tak aby se to nedělo.
1: No, skla jsou strašně nebezpečná pro všechna zvířata, která se orientují zrakem, což jsou hlavně ptáci, kteří lítají rychle. A jediná možnost, jakým, protože většinou ten problém je v zrcadlení, to znamená, buď se tam zrcadlí to okolí a nebude vidět skrz, že je to průhledová plocha. A jediná možnost je zvýraznit to sklo jako překážku, to znamená ukázat těm ptáčkům, že tam nemůžou proletět. Nemá smysl žádné plašení, žádné siluety, které dělají nějaký černý flek, ale ta plocha musí být prostě zvýrazněná tak, aby byla vidět. Většinou se to řeší nějakými polepy. Teď máme třeba krásnou realizaci tady na základní škole Holečkova, kde jsme dělali, teď si to tam dodělávali další plošný polep. Může to být i před okenními sítěmi, třeba proti hmyzu nebo něčím, ale musí to být před tím oknem. Ten problém bývá právě největší teď na podzim u těch migrantů, záleží i na tom okolí, to znamená to, jakou tam právě máte tu zeleň, jestli se vám tam zrcadlí i třeba nějaké vodní plochy nebo ty stromy hlavně kolem, takže i ta práce se zelení se dá. A já doporučuji, protože na to ten prostor teď už není, tak buď jsme si o tom povídali právě v nějakém archivu před nějakou dobou, anebo na webu birdlife.cz České společnosti ornitologické máme celou sekci věnovanou ptáci a skla, takže když dáte birdlife.cz ptáci a skla, tak se si tam najdete, máme k tomu tam spoustu publikací, doporučení, typů, je to vlastně věc, která už dneska je docela známá, takže...
0: Jo, k těm polepům vlastně ono možná by si lidé řekli, no tak přece nebudu mít polepená okna, ale jsou to takové malé segmenty, které skládáme vedle sebe a které vlastně na tom okně, když se to dobře nalepí, tak to prakticky ani není vidět, že tam
1: něco
0: je.
1: Ono těch možností je strašně moc. To nemusí nemusí být žádné velké body, to stačí nějaké jemňoučké linie, může to být na nějakém domácím okně, to můžete dát dětem takovou tu fixu nakreslení na okno a pomalují si to okno, jenom musí být zvenku, jo, takže nepomůže zevnitř. Takže to se dá designově udělat strašně zajímavě, existují takové možnosti, že se vlastně natáhnují takové jako tenké lanka před tím oknem, to myslím tehdy tady volal nějaký pán, že to měl, taky tomu se říká akopian systém, jo, takže těch typů je strašně moc, těch polepů je spousta typů, jsou i speciální polepy, které máme i na e-shopu ČSO, které jsou, mají takový jako UV efekt, ty teda nejdou použít úplně všude, ale zrovna třeba na nějaké francouzské okna a podobně se to dá občas využít, takže těch možností je strašně moc, jenom to chce si trošičku o tom pozjišťovat a doporučuji právě podívat se teď na web České ornitologické společnosti, najít si tam tu sekci ptáci a skla, je to někde pod pomáháme ptákům, tuším.
0: Dotaz, dobrý den, chci se zeptat na ochranu stromů při stavebních činnostech. U nás v Jeseníku je běžnou praxí přesekání stabilizačních kořenů stromů, někdy i ze tří stran a zasypání zeminou. Takové stromy jsou z hlediska bezpečnosti časovanou bombou, další nešvary, zhutnění půdy, pojezd těžké mechanizace, jak ano, u starých stromů, tak u mladých výsadeb. Firmy pravidla ochrany nedodržují a jsou v tom podporovány investory, včetně vedení města. Máte s tím zkušenosti, píše posluchač z Jeseníku.
1: No, děkuji, to je pan posluchač se v tom evidentně vyzná, protože ví, co
0: asi
1: o co
0: ho to
1: jde.
0: Trápí,
1: ono tohle je dost častý nešvar, samozřejmě takhle by to být nemělo. Jo? Souvisí s tím i ta legislativa, za tohle jsou fakt jako drakonické pokuty. Tam je povinnost toho stavebníka vlastně ochrany těch dřevin, která je většinou vydaná přímo v těch výjimkách a měli by tam být řešený ten pojezd, měli by tam být řešena ochrana kmene, samozřejmě ten zásah do kořenového systému, to je úplně jako strašná prasárna a tohle je oprávněná hlídat třeba Česká inspekce životního prostředí a přesně takovéhle poškození stromů sankcionovat, měla by to dělat, neříkám, že vždycky na to mají kapacity a že úplně jako to dělají někdy možná taky ne úplně vždycky ideálně, prostě je to státní úřad, ale zase se to nedá paušalizovat. Já mám zase zkušenosti z měst, kde mají městskou zeleň, kde to fakt funguje velmi dobře, hlídají to. Ostatně ono se tohleto může stát, i když všechno máte dobře podchycené. My jsme tohle třeba řešili přímo v těch Čechách pod Kosířem, kde jsem zmiňoval, kde teď budeme v sobotu, kde taky kluci arboristi z toho byli nešťastní, kteří se o ten park starají, protože firma si to prostě jenom blbě přečetla, nestihli si tam dát nějaké panely protipojezdové, tak přesně došlo k tomu, že zhutnili tu půdu. Prostě tam stačí třikrát, čtyřikrát, že ten bagr nebo nějaký velký stavební stroj projede a je to špatně.
0: Takže obrátit se na inspekci životního prostředí.
1: Takže to pak je samozřejmě, pokud je to v takovémhle nějakém velikánském rozsahu, protože přesně jak zmiňuje i pán, ono to vlastně dělá to ten strom nebezpečným.
0: No,
1: ten strom potom jako může on ne, že by spadl hned, ale třeba za 10 let bude velmi nebezpečný.
0: Ještě jeden dotaz tady máme. Píše posluchačka, poraďte, co mám dělat, když mi na chalupě netopíři lezou do kamen. Už jsem jich několik vyndala a pustila většinou v noci ven.
1: No, chtělo by to zkontrolovat, kudy se tam dostávají. Tomuhle se věnovala kolegyně Dáša Cíglerová z Nyctalu. Oni měli takový projekt, kde vlastně se snažili vymyslet mřížky, aby nezalízali do vafek, do takových těch plynových topidel.
0: Můžou komínem, posluchačka
1: můžou,
0: tady
1: teoreticky jako můžou. Já bych se podíval. No, zábraně na komín jsou trošku složitější, dají se udělat, jsou různé typy, ale u těch netopírů je problém, že oni jsou strašně malincí, takže oni proležou klidně centimetr krát 2 cm škvírkou. Tady právě ten druh, ten pygmeus, já jsem to párkrát taky sám řešil. Chtělo byste to na to podívat, ale ty zábrany na komín asi nedávat sami, pokud s tím nemáte nějakou zkušenost, protože to by měl dělat vždycky nějaký komíník nebo někdo, kdo na to má oprávnění, protože to může být nebezpečné, aby vám pak jako nebouchly kamna nebo nezačalo to hořet zase. Jo? Takže to by chtělo se podívat na místě, zjistit, co to je za druh, jak se to tam vyskytuje, jestli tam třeba není nějaká kolonie letní, to může být dost specifická záležitost. Takže doporučuji, podívejte se na ten web sousednetopír.cz a zároveň my máme síť kontaktů poradců pro celou republiku. Já působím takhle Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj. Když prostě zavoláte, napíšete ideálně nějaký mail nebo SMS-kou napsat, jaký je problém, tak se na to můžeme potom podívat přímo.
0: Říká doktor Evžen Tošinovský, zoolog, ornitolog. Já moc děkuju za všechny dobré rady, které jste nám tady nabídl. Děkuju za čas a budeme se těšit příště. Díky moc, nashledanou.
1: Tak jo, já moc děkuju a doufám, že se potkáme teď na některých těch akcích, na které jsme zvali, tak všechny zvu ještě jednou.
0: Příjemný poslech přeje Zora Ješková.
2: Český rozhlas Olomouc. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou. A pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouc opraví na dvou místech tramvajovou trať. Spotřebitelské ceny v Česku září meziročně stouply. Na turnaji v Šanghaji skončil poslední český tenista Jakub Menšík. Dnes se čekáme polojasno až jasno a maximálně 14 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Olomouce chystá rekonstrukci tramvajové trati v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce se podle prvních odhadů vyžádají více než 25 milionů korun. Město vypsalo výběrové řízení na projektanta první etapy. Nabídky zájemci můžou podávat do 6. listopadu, dodává mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
4: Projektant má tramvajovou trať začlenit do nového uličního profilu. Dokumentace bude řešit také zastávky s přístřežky, cyklodopravu, chodníky a přechody pro chodce, napájení tratě a trolejové vedení. Počítá s výměnou kanalizace a vodovodu, úpravou veřejného osvětlení, přeložkami inženýrských sítí a novým mobiliářem a zelení.
2: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. Mezi měsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Vyhořelá střední škola v Českém Těšíně má novou střechu, a to po více než 2 letech po ničivém požáru, který způsobila technická závada. Studenti obchodní školy se stále učí v provizoriu na více místech ve městě. Opravy se vyžádají necelých 300 milionů korun. Jako přesněla ředitelka školy Ivana Nováková, teď začnou práce na nových třídách.
5: Je hotová střecha, je hotová ta půdní vestavba, ale budou se tady tvořit počítačové učebny, takže teď je tady velký otevřený prostor, ale budou to jednotlivé místnosti, kde budou tedy ty učebny a další kabinety. A celá budova je prázdná, momentálně tam není nic a čeká na rekonstrukci, kompletní rekonstrukci, včetně topení, elektrorozvodu a všeho dalšího.
2: Městská knihovna v Olomouci dnes pořádá besedu o autismu. V jejím edukačním centru začne v 17 hodin. Účastníci besedy poznají například mýty, které jsou spojené s poruchami autistického spektra. Pokračuje ředitelka knihovny města Olomouce Lenka Prucková.
6: Knihovna města Olomouce pozvala Janu Pavelkovou, která by nám ráda přiblížila autismus. A právě specifika autismu, nejčastější mýty a odlišnosti ve smyslovém vnímání, právě proto, že je potřeba tyto lidi s autismem a jejich rodiny podporovat. Sport.
2: Tenisový turnaj v Šanghaji už bude pokračovat bez české účasti. Jakub Menšík totiž nestačil v osmifinále na Francouze Gayu, kterému podlehl 6-7 a 4-6. V prvním kole ve Wuhanu končí Kateřina Siniaková po porážce s Ruskou Samsonovovou.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až jasno, teploty 10 až 14 stupňů, v Jeseníkách kolem 6, povane slabý proměnlivý přechodně severní až severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově v ulici Vrahovická havarovalo osobní auto s motorkou. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
8: Tady je dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, kde už se mimochodem u nás na Pavelčákově 19, ale i na řadě dalších míst, vlastně nejen po Olomouci, všechno chystá, odebírá teoreticko i prakticky na velkou nejenom rozhlasovou mezinárodní slávu Prý Bohemia Radio 2026. No, do týdne tady bude spousta akcí také pro posluchače.

To konkrétně v neděli, to je takový, řekněme, druhý či první oficiální den programu Prý Bohemia Rádio. Tak i proto poslouchejte dopolední program Českého rozhlasu Olomouc, abyste Olomerku a neviditelné rozhlasové herectví mohli prozkoumat.

0: takhle zpíval Freddy, kapela Queen, I Want to Break Free, za chvilinku třeba jedna Nedvědovská s Podvečerem, ano, písnička Kohout, a hned v zápětí třeba takhle bude zpívat Anna K. a nikoliv Kohout, ale Kovboj z alba Údolí včel. A teď kino Sněžník, prosím, ve Starém Městě pod Sněžníkem. Tam zkoušejí pilně v těchto dnech ochotníci hru Lesní růžička, kterou napsal v roce 1926 zdejší rodák Wolf Waldheim, vlastním jménem Josef Wolf. Baladický příběh ze Severomoravských hor se odehrává na Salaši v Ráji na hranicích Rakouska, Uherska a Pruska. Výpravu inscenace tvoří mimo jiné staré německé kulisy, které se našly na půdě kina Sněžník a o kterých dosud nikdo nevěděl, což potvrdí teď také ve vysílání dopoledního programu Českého rozhlasu Olomouc vedoucí kulturních zařízení Starého Města pod Sněžníkem Ivana Janoušková.
1: Máme tady dvoje kulisy, které použijeme pro tu hru. Jedny kulisy jsou přeneseny z kulturního domu a ty jsou z 50. let. A potom tady máme, a to si myslím, že je naprostý unikát, kulisy. My je nedokážeme datovat jako přesně, ale jsou to původní německé kulisy, takže maximálně 1935-36. Ale doufáme, nebo si myslíme, že by teoreticky mohly posloužit naší hře, takže by mohly být doopravdy z té původní divadelní hry z roku 1926. Hra se jmenuje Lesní růžička a je od místního rodáka Josefa Wolfa, který napsal u příležitosti otevření místního německého katolického domu, což je budova dnešního kina, která právě letos slaví 100 let.
2: Nevypadá, ale nevypadají na ten věk ani ty kulisy, aby posluchači věděli, tak jsou to takové dvě dost vysoké stojky, na kterých je namalovaný les, zatímco ten na mladších kulisách vypadá už takový do podzimního období, ten starší, to je ještě bujaré léto.
1: To je a má na sobě právě namalovány květiny a louku za stromy a ty květiny jsou mimo jiné jedním z motivů té hry, protože hra se odehrává na takzvané sálové louce, říkalo se jí také ráj a byla to louka, na které údajně květly nejkrásnější květiny široko daleko, proto se jí právě říkalo ráj, takže to si myslíme, že je právě to původní.
2: Jsme tedy ve 100 let staré budově, kde se takto vysoké, to má snad 3 metry, kulisy najdou.
1: To je taková perlička, o těch kulisách jsme nevěděli až do minulého týdne, kdy jsme je náhodou objevili na půdě kina, kde vlastně byly pravděpodobně tedy 100 let. A když jsem se ptala mých předchůdců, kteří se starali o kino, tak o nich nevěděl nikdo. Takže byli pravděpodobně dobře schovány. Oni byli, ta půda je trošku jako složitější, je tam více prostorů různých, no a oni byli tak pěkně uložené v jednom místě, no.
2: Já se jdu podívat tedy blíže, projdu kolem jeviště, to se připravuje na hru, abych se podívala, protože když se řekne, že něco 100 let leží, tak to na tom přece musí být znát a to vypadá skvěle.
1: Ono to na tom trošku jde znát, ty mokré skvrny tam jsou. My jsme se dívali, ty kulisy v tom období byly malovány klíhovými barvami, což mimo jiné zajišťuje velkou prodyšnost plátna, takže my nejsme odborníci na to, ale myslíme si, že to je jedna z věcí, která mohla pomoct k tomu, že vlastně nesplesnivěly a ty barvy se úplně nezničily. Ty barvy teďka vypadají v pohodě, ale musí se s nimi opatrně zacházet. Nemůžete třeba použít vodu nebo navlhčený hadřík, ty barvy jdou okamžitě dolů. Bude to pravděpodobně, protože v těch klíhových barvách byla křída. Takže jsou taková místečka.
2: Ale zblízka viditelná, z dálky bych si toho nevšimla.
1: Někde to plátno už je lehce potrhané, ale myslím si, že pořád jako z dálky vypadají dobře.
2: Vypadají nádherně. Vtipné je, že o okraj toho lesa na kulisách je opřený pařez, ten je taky tak starý.
1: Ne, ten je naopak z novodobé ochotnické historie Starého Města. Takže ten má, bych tipla, tak maximálně 20 let.
2: Propojilo se nám tady tedy staré a nové.
1: A bude se propojovat skutečně minulost s přítomností, možná lehce i s budoucností, protože část kulis bude tvořena digitálně na filmovém plátně, protože budeme hrát v kině. A ta digitální podoba je založena na reálných fotografiích z těch míst, do kterých byl vložen příběh Lesní růžičky.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra, ale zároveň derniéra Lesní růžičky proběhne 16. října v pátek od 18 hodin v rámci filmového festivalu Filmfest Staré Město.
2: Ze Starého Města pod Sněžníkem, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Zažijte kouzlo rozhlasového herectví zblízka v rámci festivalu Prý Bohemia Rádio. Ve čtvrtek 22. října v 16 hodin ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 vás čeká podvečer plný vzpomínek a čtení z oblíbených knížek v podání herců Dany Černé, Petra Kubese a jubilanta Igora Bareše. Průvodcem bude režisér Michal Bureš. Předprodej vstupenek na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za milion prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.

0: to zní novinka v našem vysílání, píseň Kovboj, tak to zní současný zpěv z alba Údolí včel ještě, Kovboj Anny K. Jak zní třeba Evita od laureátky Thálie Olomoučanky Natálky Tichánkové a možná i nejenom hlas rozhlasový, mluvený projev, ale především ten, ale možná dokonce i Olmerka v podání její představitelky Lucie Polišenské, také spjaté s naším krajem. No tak to už se můžete přesvědčit konkrétně v rámci festivalu Prý Bohemia Radio 2026, oficiálně od soboty 17. a hned v neděli 18. v 16 hodin. Tady bude jeden z bodů programu, hodně vyhledávaný, s názvem Neviditelný herec Olmerka. Tajemství rozhlasového herectví odhalíme v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Hlavním hostem bude herečka a zpěvačka Lucie Polišenská, která byla oceněna za stvárnění role Olmerky Evy Olmerové rozhlasovou Thálií. Do tajů režie rozhlasových her a seriálu nahlédneme přímo s panem šéf režisérem přes dramatickou tvorbu Alešem Vrzákem. A navíc herec moderátor Českého rozhlasu Vasil Fridrich také hraje v Olmerce. Takže nezbývá než nabídnout dvě vstupenky. Pozor na neděli 18. už od 16. hodiny v olomouckém překrásném renovovaném Červeném kostele.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Podrobný program, úplně všechny body programu od soboty či neděle až potom do čtvrtka 22. samozřejmě hledejte v klidu, prostudujte a třeba se akreditujte nebo si pro některé vstupenky přijďte zakoupit na Pavelčákovu 19. Ale my teď nabízíme prosím někomu na lince 221 555 444 zdarma za zavolání právě k nám do studia Českého rozhlasu Olomouc dvě vstupenky do Červeného kostela na Bezručově ulici v Olomouci na program Neviditelný rozhlasový herec Olmerka. 221 555 444. Jste u nás, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Rozhlasová faninka, divadelní faninka, jménem?
2: Petra z Olomouce.
0: Paní Petro, tak ráda byste si užila trochu toho rozhlasového herectví. Třeba i Natálku Tichánkovou, možná s evitovskými áriemi. Ano, souhlas.
2: Určitě, chystali jsme se na festival vyrazit s manželem, tak jsem moc ráda, že jsem se k vám dovolala.
0: Krása střídá parádu jako na zavalanou, povolaná paní posluchačka a teď i také divačka. Natálka Tichánková, Vasil Fridrich z dvojky Českého rozhlasu a samozřejmě také Lucka Polišenská moderuje a zároveň hraje tu Olmerku. Tentokrát tedy o divadelním i rozhlasovém zpracování už v neděli. Tak prosím paní Petro, posluchačko a divačko Prý Bohemia Rádia a Českého rozhlasu Olomouc, zůstaňte nám prosím ještě na lince, ať to všechno domluvíme a hezké zážitky přejeme.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Hitmaker, jak se patří, také tady u nás v Českém rozhlase Olomouc, Billy Joel a Uptown Girl. 11 hodin, 30 a půl minuty 13. říjnového dopoledne. Naskok ještě třeba kousíček vlastně k sousedům. V lesích mezi Novou Vsí, Horní Moravicí a Janovicemi u Rýmařova jsou dvě pozapomenuté lokality, ale s poměrně zajímavou historií. Staré rudné důlní dílo Franz Franz a nedaleko od něj ještě zanikla osada zvaná Rosendorf, kterou se mlelo po válce kolodějin a pak pohltila také příroda. Obě ta místa jsou přírodními rezervacemi, tak se tam teď ještě v dopoledním vysílání Naskok otočíme. S Jitkou Vaculovou z Nové Vsi, která se věnuje lokální historii, si o nich konkrétně povídala kolegyně Petra Štrimplová.
1: Takový typ na terénní výlet vlastně v oblasti, a to je katastr Dolnomoravický nebo už Novoveský, paní Vaculová?
2: Novoveský.
1: Takže
2: těsně na rozhraní, ale část už je na Nové Vsi přímo, jo, a část je do Horní Moravice.
1: A je to lokalita, která má takový zvláštní název, jsme v Sudetech, bývalý vlastně německý oblasti, takže Franz Franz,
2: ano, to byl hostinec dole, byla to statek a zároveň tam byl i hostinec a bylo to blízko oblasti, které se říkalo Braunstein, jako hnědý kámen, protože se tam těžila hodně železná ruda a odtud dokonce vedly koleje až do Staré Vsi, kde se zpracovávala právě, ale tady na té lokalitě Franz Franz jsou právě štoly, které byly ještě v tom roce, když já jsem se tu byla poprvé, to znamená rok 70, 72, 73 přístupné, my jsme se do nich ještě mohli podívat. Dneska už je to zamřížováno a nelze tam jít.
1: Byla jsem v terénu, prolézali jsme křovinami a teď těch pár vstupů jsme si opravdu prohlédli, je to tam zajištěno.
2: Oni tam přezimují netopíři, myslím, že ten vrápenec je tam, nevím teď přesně, abych si nevymýšlela, je tam nějaký druh netopíru a jsou chráněni, tak se zamezil ten přístup do štol, ale jinak v kronice Novoveské nebo v těch vzpomínkách těch občanů se praví, že se tady právě k té oblasti Franz Franz a k těm štolám váže pověst o nějakém obrovi, který tam měl žít v nějaké jeskyni obrovské. A teda mně se nepodařilo nikdy tu jeskyni najít. Nicméně kronika tvrdí, že tam žil nějaký obr, ale nezmiňuje se ani o jeho další úloze, nebo co.
1: Jestli měl
2: co
1: něco společného s tím kutáním, nebo ne?
2: Nevím, vůbec to jsem se nedohledala, tak možná, že někdo další bude mít nějakou další informací. Kromě tady té oblasti Franz Franz, kde jsou ty těžební štoly, je trošku mladší oblast Růžová, přírodní rezervace Růžová, která je také velice zajímavá. Je to zaniklá vesnice. Ta vesnice se jmenovala Růžová podle jména Harachovy, Růženy Harachové vlastně.
1: Takže Rosendorf.
2: Ano, vlastně. Rosendorf, ano, bylo to podle té manželky. Údajně tady pozvali tkalce někde z těch německých oblastí a oni se usídlili tady v té vesnici. Já vím od rodačky z Nové Vsi, paní Hladké, že tam ona byla poprvé v vilce, tam ty stavby, já už jsem zažila jenom stavby zbytky kamenů, ale ona říkala, že ona jako mladé děvče tam poprvé viděla vykachličkovanou koupelnu. Že se tam šla podívat do vily pana Olbricha a že tam byla ta kachličková koupelna.
0: Růženčina, vesnice Rosendorf a ještě Franz Franz. Tolik prozatím. Jitka Vaculová, znalkyně regionální historie Rýmařovsko. O pozoruhodných a dnes téměř pozapomenutých místech bude řeč zase ještě za chvíli v další části dopoledního příspěvku Českého rozhlasu Olomouc. Ovšem naskok k sousedům. A teď ke kapele Olympii.

0: Český rozhlas Olomouc, 11 hodin 38 minut. V dnešním dopoledním vysílání se naskok touláme i na návštěvě, konkrétně u sousedů. Touláme se v krajině kolem Nové Vsi a Janovic u Rýmařova. Řeč byla o chráněné lokalitě starých rudných štol Franz a také o dnes už zaniklé osadě Rosendorf, čili Růžová. Jejíž obyvatelé byli po válce vysídleni. S Jitkou Vaculovou, která se věnuje místní historii a budovala také expozici na Novoveské rozhledně. O těchto výletních místech natáčela redaktorka Českého rozhlasu Petra Štrimplová.
1: Po té vlastně osadě nezbylo
2: dneska
1: vůbec
2: nezbylo nic.
1: Ono je to na spojnici Nové Vsi a Janovic, u Rýmařova.
2: Ano. My jsme, když jsme tu byli právě poprvé, tak jsme prošli tady kolem a to ještě nebylo tak zarostlé. Mm-hmm. Byly tam zbytky těch kamenných zítek, ještě tam byl i jak stával kostelík, takový kříž. Mm-hmm. A hlavně poznali jste ty sídla podle toho, že všude byly třešně. Byly a lípy. Přesně a lípy tam byly, že? No a dneska už není vůbec nic. Ale je to jako přírodní rezervace vedeno, takže i tam si můžete udělat cestu, když půjdete z Nové Vsi třeba do Janovic, do toho třeba do Indiana kempu nebo někam, takže můžete si projít přes tu osadu Růžová. My jsme tady tudy chodili pravidelně, protože jsme nevlastnili auto, vždycky jsme vystoupili v Janovicích a šli jsme pěšky do Nové Vsi. A teď vlastně jsem si vzpomněla, to jsem měla říct, když jsem měla o té Franci níže položený, že když chodili procesím na svátek svaté Anny z Nové Vsi, tak chodili právě tou cestou kolem Franz do kaple v Lipkách a kronika uvádí, že jim naproti chodil vždycky kněz od půli, že se setkali někdy v půli cesty, došli do kaple v Lipkách, tam odsloužil mši a pak se Novovišti zase vraceli zpátky a kněz je vyprovázel. Takže byla tam kolem i takováhle poutní cesta, by se dalo říct, jo, dneska už teda se ty poutě nechodí, ale nicméně v kronikách se píše, že to tak obyvatelé měli.
1: No a když ještě se vrátím k těm štolám na Franz lokalitě, tak to jsme v které době, kdy to tam bylo vlastně aktivní?
2: Tam se těžilo dost pozdě. Oni poslední ještě v 50. letech minulého století se zkoumalo, jestli se vyplatí ještě těžba na Soukene. Nevím, jestli i na tom Franz, to si nejsem jistá přesně, kdy tam, ale ještě začátkem minulého století se tam jako těžilo a ještě až no, do těch, podle mě, do války určitě. Jo. A potom teprve už, já nevím, která společnost dělala tady průzkum a zjistili, že ta ložiska té železné rudy nejsou tak vydatná, tak se od toho upustilo.
1: Každopádně v terénu vím, že tam je naučná tabule, tak tam třeba se dá dohledat více informací.
2: Tam určitě informace budou a já vím, že jsem dávala ty informace i na věž, kde v prvním patře máme k té geologii výstavku a tam jsem trošku podrobněji psala právě o té těžbě té železné rudy na Franz, protože druhým byla Soukena, důl Boží dar a tam byla stříbrná ruda kdysi, ale taky už se tam leta netěží a naopak bohužel teď se to tam propadá, takže tam byl i zákaz jako vstupu, protože tam došlo k nějakým propadům aktuálně. Ale jinak tam ta procházka, jak se říkala, ze spod kolem těch štol je, myslím si, že to je takové docela zajímavé i pro děcka, dobrodružné trochu.
1: No ale hlídat děti, hlídat. No. Tak, dva typy zajímavé, Franz a Růžová, čili bývalý Rosendorf. Ano. Z Nové Vsi Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Festival Prý Bohemia Rádio vás v neděli zve do Šantovky. Zábavné odpoledne s tvářemi Českého rozhlasu moderuje Aleš Cibulka. Hudebním hostem bude skupina Opět a Radeček. U mikrofonu se vystřídají Libor Bouček, Jan Pokorný nebo Lucie Polišenská a další. Soutěží o DAB Rádio a další ceny vás provede Michal Jagelka. Už tuto neděli v Šantovce startuje festival Prý Bohemia Rádio.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Víte, že Moravská brána bývala krajinou větrných mlýnů. Ve 30. letech 19. století se tu podle archivních záznamů nacházelo zhruba 107 dřevěných mlýnů. Do dneška se dochovaly pouze dva. Ve Skaličce a v Partutovicích. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: investa.
1: Tak tedy nasadit úsměv po celý den, třeba i díky písničkám z Českého rozhlasu Olomouc o lásce, teď od Petra Bendeo. A pak třeba ve zprávách zmínka o tom, jak správně nasadit součásti hanáckého kroje. Za chvilku víc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Tramvaje v Olomouci o víkendu nepojedou mezi nádražím a Pavlovičkami. V Jeseníku dokončili úpravy dalších ulic, které poničili předloňské povodně. Dělníci opravili příjezdovou cestu na hrad Helštín. Zpočátku zataženo, místy déšť, během dne ubývání mraků, teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Tramvajová doprava mezi hlavním nádražím v Olomouci a Pavlovičkami bude o víkendu přerušena. Důvodem jsou dokončovací práce na výměně zastřešení vstupů do podchodu podzemního parkoviště. Do Pavloviček budou v sobotu a neděli z nádraží jezdit náhradní autobusy s označením X. Dnes to oznámila mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. V Jeseníku skončily opravy povodní poničených ulic Gogolova a Školní a Proluky u Tržnice. Rekonstrukce se týkala silnic, chodníků a parkovacích stání. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
3: Konkrétně v Gogolově ulici probíhala uzavírka, protože zde došlo ke kompletní rekonstrukci komunikací, chodníků a parkovacích stání. V ulici Školní se tak opravily například chodníky.
1: V Týně nad Bečvou na Přerovsku skončila oprava příjezdové cesty na středověký hrad Helštín. Práce za 1 000 000 korun zaplatilo olomoucké hejtmanství. Cesta byla kvůli komplikovaným majetkovým vztahům řadu let v havarijním stavu. Pokračuje kastelán Jan Lauro.
4: S tou cestou jsme moc spokojení. Bylo to hlavně nebezpečné, protože řidiči se vyhýbali těm výmluvům a ve chvíli, kdy tam byla zvýšená intenzita těch pěších, tak to prostě nebylo fajn a teď je to mnohem lepší.
1: Na složité oblékání jednotlivých dílů hanáckého kroje se zaměřuje nové instruktážní video, které připravilo vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Hanáckým muzeem v přírodě. Záznam krok za krokem na příkladu takzvaného blaťáckého kroje z Olomoucka ukazuje, jak správně obléct hanácký kroj. Posloužit má nejen začátečníkům, ale i folklorním souborům nebo pracovníkům muzeí. Video má i významný dokumentační význam pro budoucnost, informovala o tom mluvčí vlastivědného muzea Olomouc Martina Vysloužilová. Sport. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V ázerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 18 hodin a 45 minut. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
5: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude jasno nebo polojasno, večer čekejte částečné přibývání mraků, teploty 10 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 6 a slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě, zpočátku zataženo, místy hlavně na severu, občasný déšť nebo přehánky, odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nákladní auto nacouvalo do sloupu v Prosenicích na Přerovsku. Nehoda se stala v ulici U nádraží. Místo je s opatrností průjezdné. Pozor, porouchané auto budete míjet na D1 do Ostravy. Stojí za Přerovem na 286,5 kilometru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám krásné poledne s Českým rozhlasem Olomouc. Slunečný den se nám nádherně otevřel. Máme úterý 13. října, tak si ho hezky užijte. Dobrou chuť, pokud právě sedáte k obědu, a dobrou ruku, šťastnou ruku, pokud právě v tuhle chvíli chcete vytáčet už telefon do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Tady je číslo k nám 221 555 444. Na tomhle telefonu můžete volit písničky a posílat je svým blízkým. Může to být Renata, Bivoy, Edgar či Koloman, anebo také Geraldína, kteří dnes slaví svůj svátek, anebo to může být někdo, kdo dnes 13. má den narozeninový, anebo pošlete písničku jen tak pro radost, jen tak pro potěšení sobě či někomu, koho máte rádi. Ať se vám to vydaří, my se na vás moc a moc těšíme. Jako prvního posíláme Vaška Neckáře a přejeme všem dobré úterý.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc jsou tady pro vás.

0: Vás my už zdravíme na telefonu 221 555 444 paní Marii z Čekyně. Dobrý den, paní Maruško.
1: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím, paní Zorko, a všechny posluchače tohoto pořadu. Dnes bych ráda poslala písničku opravdu od srdce paní doktorce Viktorii Kutálkové na oddělení interny třetí patro, která mě ošetřovala, když jsem skolabovala. Děkuji jim za vlídný přístup, péči, pomoc. Děkuji také těm, kteří přivolali záchranku, to byla paní doktorka Magda Dostálová. Potom v záchrance přijel pan doktor Kocourek a vím, že tam byl pan záchranář Jaroušek. Tak děkuji všem, kteří opravdu mají náročnou, velmi těžkou práci. A také samozřejmě nezapomínám na všechny ty, kteří se tam o mě pečovali, ať jsou to zdravotní sestřičky při různých vyšetřeních. A moje poděkování teda je opravdu ze srdce a přeji jim hodně sil a hodně, aby se jim dařilo. A pěkný den. Mm-hmm. Vám mnohokrát děkuju za poslání a výběr písničky, paní Zorinko.
0: Ano, ano.
1: Nashledanou.
0: Pak, paní Maruško, a hlavně to zdravíčko, ať se vrátí a vydrží. Opatrujte se a děkujeme za zavolání. Nashledanou.
1: Ano, nashledanou, moc děkuju.
0: Paní Marie z Čekyně vybrala Vojtu Dyka. Tak my si jednu písničku od tohoto velmi nadaného všestranného umělce, skvělého herce, zpěváka, ale také tanečníka, jak se můžeme přesvědčit v další řadě soutěže Česko tančí, zkrátka. Tak pokud byste samozřejmě na tuhle krásnou taneční soutěž nahlédli, tak i Vojtu Dyka tam uvidíte. No, my tuhle písničku samozřejmě posíláme také vám všem ostatním. Za chvilku se podíváme také na ty, které oslovujete SMS-kově. Jen ještě je asi potřeba to SMS-kové číslo přidat, vidíte. Takže 723 70 33 51. Těšíme se také na tyto vaše zprávy. No a teď už účastník Stardance Vojta Dyka.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. V písničkách na přání už vítáme paní Jindřišku z Pruskejova. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den, paní Zorinko, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes slaví své krásné narozeniny pan Jaroslav Hýbl z Přemyslovic. Takže milý Jaroslávku, mnoho štěstí, hodně lásky a zdravíčko zachovalé, radost jen a žádné vrásky v příštím roce i nadále. Každodenní spokojenost v kruhu lidí nejbližších a oslavu narozenin ze všech oslav nejlepší. To ti ze srdce přeje kamarádka Jindřiška Slavíková. A vám, paní Zorinko, moc krát děkuji a taky vám přeji štěstíčko a zdravíčko.
0: Vy jste vybrala, paní Jindřiško, Stříbrný měsíc, tak se dáme Zdeňka Krásného a písnička také pro vás, ať se dobře daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak písnička připravená a já hnedle přidám další, které už posíláte prostřednictvím SMS-kového čísla 723 70 33 51. Nádherných 21 let právě dnes slaví Adam Miller z Pustých Žibřidovic. Adame, my ti přejeme hodně zdraví, spoustu spokojenosti do dalších let, to ti přeje celá rodina ze Sobotína, blahopřejeme Adamovi Millerovi. No a krásný hudební pozdrav po rozhlasových vlnách posíláme také s poděkováním za dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc, která dnes byla o zeleni a také o ptácích a netopírech panu Evženovi Tošenovskému. Děkujeme, jsme rádi, že víme, jak se k přírodě a živočichům máme zachovat. Děkuje do Olomouce věrný posluchač pan Jirka z Olomouce Stupkovi. Děkujeme za vzkaz.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání my v tuhle chvíli už vítáme. Mezi námi také paní Helenku z Uhelné. Paní Helenko, vítejte, dobrý den a koho pozdravíme a komu budeme hrát?
3: Dobrý den, já bych chtěla především pozdravit paní Lidušku Uchytilovou z Jeseníku a paní Marci Dožulové, pana Ládička, co má tolik kanárku. A ještě ze Žulové děvčata z Vápene. Já jich mám tolik, ale po tom úrazu hlavy mě to vyhučelo. Já si nemůžu ta jména všechna vzpomenout. Tak všetci, co jsem jim volávala, tak vás zdravím. A paní Marci hlavně a tu z Přáslavic Miladu.
1: Paní Miladce z Přáslavic, myslíte také, ano? No a my, paní Helenko, pozdravujeme také vás, samozřejmě ono těch vašich přátel, které máte z Uhelné a také prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc je velká spousta a určitě všichni to potom úraze dovedou pochopit a všichni vědí, že na ně určitě myslíte. Tak my tu písničku posíláme od Dana Hulky všem a stejně tak i vám. Souhlasíte?
3: Děkuju vám.
1: Dobře, tak pozdravujeme i paní Helenku z Uhelné. Mějte se moc hezky. Nashledanou, držte se.
3: Nashledanou, děkuji pěkně.
1: Hezkou písničku posíláme ještě také k narozeninám paní Ingrid Čiklové z Velké Štáhle. Milá Ingrid, my ti přejeme hlavně hodně zdraví, spoustu štěstí, lásky, dobré pohody. Přejí seniori z Břidličné.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Do Doubravice teď míříme za paní Liduškou. Dobrý den, zdravíme do Doubravice, paní Liduško.
2: Děkuju, paní Zorinko, za vaše krásné, milé přivítání a taky vás ještě jednou zdravím do Českého rozhlasu Olomouc a jsou ráda, že se slyšíme. A tak bych dnesky chtěla poslat hudební dárek. Včera měla narozeniny skoro sousedka přes silnici, paní Liduška Jarolímová z Doubravice. A tak bych jí chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně pevný zdraví, štěstí, lásky od svých blízkých a ještě pěkná dlouhá léta prožitá ve zdraví se svou rodinou. A taky ještě za písničku děkuju a posílám manželům Gottwaldovým, Lidušce, Jendovi a celé jejich rodině. Taky panu Oldovi Crhákovi děkuju za včerejší písničku a do Jeseníku posílám milým děvčatům paní Lidunce Uchytilové a kamarádce Alence a všem posluchačům a přátelům a pální Zorinko. Taky pro vás všechno přeji nejlepší a písničku taky posílám. A pro vaši maminku děkuju, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Díky, také moc, děkujeme za pozdravy do Českého rozhlasu v Olomouci. Zdravíme všechny jmenované i Doubravici, paní Liduško, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Krásný den přejeme do Českého rozhlasu Olomouc. Zahrajte hezkou písničku k dnešním narozeninám. Vlastně k svátku milé Renatce Habrmanové z Rudy. Milá Renatko, k svátku jen to nejlepší. Zdraví, štěstí a spokojenost přeje Jiří a Míša z Bukovce, anebo Bukovice, zřejmě spíše z Bukovice, tak Renatce k svátku jen to nejlepší přejeme. A ještě jeden pozdrav a ten posíláme pro milého přítele Zdeněčka. Zdeněčku, ať se ti písnička líbí, úsměv na tváři, ať vy kouzlí a duši pohladí. Písnička je také pro paní Boženku Petrželovou a Aničku Francovou. Zdraví Iva z Velkých Losin.

0: Tak nám pomalinku dohrál a dospíval Jakub Smolík a Český rozhlas Olomouc teď míří za paní Marií z Olomouce. Paní Maruško, dobrý den.
1: Dobrý den. Pozdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a chtěla bych zahrát mé mamince Mařence Recové ze Hvozda, která teď pobývá v domově důchodců v Bohuslavicích, a chtěla bych zahrát i všem jejím kamarádkám nebo spolupracovnicím z bývalé Tesly Střemeníčko. Oni ví, který to jsou. A taky její spolužačce, kterou jsme navštívili po 45 letech, Růžence Faladové Schindlerové z Mladějovic. Mami, všichni tě pozdravujeme a přejeme ti pěkný den a pozdravujou Zuzka, Monča a s rodinami a já s Martinem. A měj se pěkně a hodně zdraví.
0: Tak to je vzkaz pro paní Marušku Recovou ze Hvozda, toho času do Bohuslavic. Moc a moc pozdravujeme také z Českého rozhlasu Olomouc a tak doufáme, paní Marie, že maminka má ráda Pavla Žalmana Lohonku, kterého jste vybrala. Ano, takže divokej horskej tymián. Právě pro ní, naschledanou.

0: Lidové zvyky a obyčeje, slavnosti i tradiční řemesla. Co všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví a jak ho uchovat pro další generace? O tom si budeme povídat s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Lipníka nad Bečvou. Ve středu 21. října se můžete potkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písničky na přání, ty polední populární melodie, staré krásné evergreeny i takzvané šuplíkovky můžete posílat na telefonu 221 555 444. Teď máme paní Věrušku z Olomouce. Dobrý den.
3: Dobrý den, Zorinko, ještě jednou vás zdravím a děkuji za vybrání písničky. A tuto písničku bych chtěla poslat všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, ale hlavně paní Elišce Václavová, panu Františkovi od Brna, paní Věru Halouskovou s Adámkem, paní Vlastě, paní Janičce z Reštění, panu Jirkovi z Olomouce a od Litovle a panu Milánovi z Brontálu. A ještě Zdeničce z Holuby. Mějte se všichni, moc vám všem přeji, hlavně to zdravíčko, předvídeme mi zdravíčko, budeme mít úplně všechno. A to jediné, co se na světě nekoupí, za žádné peníze. Tak si všichni to zdravíčka vážíme. A přeji všem krásný sluníčkový odpoledne a hodně, hodně zdravíčka všem a i těm, co nikdo nezahraje. A zase se někdy ozvu. S váma se loučím, mějte se moc hezky a nazhledanou.
2: Moc se budeme těšit, opět naslyšenou a krásné chvíle. Ty přejeme vám, paní Věruško, a úplně
3: děkuji.
2: Všem nashledanou.
3: Nazhledanou.
2: Krásné chvíle, zpívat budou Eva a Vašek. Komu pak ještě tuhle písničku pošleme? No tak určitě těm, které oslovujete také SMS-kově. Dobrý den, zahrajte prosím Ivance z Velkých Losin, aby měla lepší náladu. Chtěl bych jí poděkovat za krásné přání. Je to moc šikovné děvče a proto jí mám velice rád. Ivanku z Velkých Losin zdraví její přítel Zdeněk. Zahrajte prosím všem, se kterými si hrajeme, a držte mi palce v hřebíkách, je to dřina. Zdraví Robert z Olomouce.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání, tak zdraví paní Lidušku z Olomouce. Dobrý den.
2: Krásný sluníčkový den, paní Zorinko, vám přeji všem do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat písničku pro pěkné odpoledne mým milým přátelům. Paní Staňce z Lomnice, Helence z Uhelné, Jindřišce do Chropině, Věrušce Halouskové s Adámkem, Lidušce Uchytilové, Janice a Jiřímu do Roštění a všem svým milým Haničkám Vrbovým ještě. Děkuji za krásné pozdravy a písničky, které mě posílají. A vám, paní Zorinko, přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu krásných dnů, ještě sluníčkových, ať si užijeme všichni. Děkuji pěkně, nashledanou.
1: Krásný den i vám, paní Liduško, pozdravujeme všechny, posíláme doušek živé vody s Hanou Zagorovou. Nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji.
1: Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát naší milé kolegyni Jarmilce, která právě dnes slaví narozeniny. Milá Jarmilko z Olsídu, my ti k dnešním narozeninám přejeme hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky. Ať tady s námi ještě dlouho vydržíš, milá Jarmilko, srdečně blahopřeje kolektiv Olsíd. Krásný den přejeme do Českého rozhlasu Olomouc všem posluchačům a pro potěšení zahrejte a pro dobrou náladu s přáním stálého zdraví. Miladce do Přáslavic, Zdeničce do Proskejova, Vláďovi do Tovačova, Jindřišce do Chropině, Jiřímu do Litovle a Františkovi od Brna, zdraví Marie z Kroměříže. Písnička letí Janě a Jiřímu do Roštění, Stanice do Lomnice, Renatce Vaňkové a Koutné z Malého Hradiska k svátku. Já vám přeji pevné zdraví, barevný podzim, ať je pro vás zajímavý. Užívejte podzimu, jaký je, dobrá štamprle, ať vás zahřeje. Kytička z olomoucké flóry nazdobí vám okna i stoly. Na zahradě, ať vás potěší každá plodina a k svátku dárky vám dá rodina. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Pěkný pozdrav posíláme do Jeseníku paní Lidušce Uchytilové pro radost a pro potěšení a zdravím také paní Alenku, pozdravuje paní Dáša. A hrajeme i do domovů a penzionů v Jesenci, v Ludmírově, v Luke, v Bohuslavicích, penzion v Náměšti na Hané, do Loštic, Litovle, Červenky. Posíláme písničku všem těm, kteří tam pobývají, také všem sestřičkám, pečovatelům, celému personálu. Posíláme písničku a přejeme pevné zdraví, rodinnou lásku, porozumění a naději přeje Hela z Děvčaty. Další vzkaz, tak ten, ať zaletí po rozhlasových vlnách. K dnešním narozeninám ještě jednou paní Ingrid Čiklové z Velké Štáhle. Ingridko, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. To ti přeje Maruška, Zdeňka a Luboš. Blahopřejeme k narozeninám do Velké Štáhle. Ingrid Čiklové, všechno jen to nejlepší. A ještě pozdrav a ten letí panu Josefu Kaliánkovi z Karlova pod Pradědem. Pan Josef Kaliánek slaví krásné kulatiny. Zdraví a štěstí vám, pane Kaliánku, přeje Jiřina.

Tak to byla ještě Hanka Zagorová a Živá voda. No já doufám, že takovou aspoň trošku živou vodou pro vás bude vysílání Českého rozhlasu Olomouc i dál. Hned po zprávách si poslechněte povídání Alex Minářové s dnešním hostem a tím bude herec Jan Zadražil. Tak třeba to bude hezké povídání, poslechněte si a nezapomeňte na hřebíky. Náš vědomostní kvíz otevíráme po 14.

0: Festival Prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Prý Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design, snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Radnici v Konici povedou starostové a nezávislí spolu s lidovci. Obce na Bruntálsku žádají stát o urychlení proplacení povodňové obnovy. V kostele ve Staré Vodě na Libavé pracují tesaři. Zpočátku zataženo místy déšť, během dne ubývání mraků. Teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ve vedení radnice v Konici na Prostějovsku budou pokračovat starostové a nezávislí spolu s lidovci. Dohromady získali v komunálních volbách většinu mandátů. Podle starosty Michala Obrusníka ze starostů a nezávislých se na spolupráci domluvili hned po volbách.
5: V podstatě jsme se domluvili na další spolupráci na radnici na pozici starosty, místo starosty podle volebních výsledků. Písemná nějaká koaliční smlouva v našem případě asi není bezpodmínečně nutná. Prostě ten respekt k volebním výsledkům oba dva tyto volební subjekty vnímají.
4: Dva roky po povodních některé obce na Bruntálsku dál čekají na vyřízení žádostí a proplacení nákladů na obnovu. Celkem 22 měst a obcí proto ve společném dopise vyzvalo stát k urychlení administrace programu Živel 1. Požadují mimo jiné jasný přehled chybějících dokumentů, pravděpodobné termíny vyřízení žádostí a možnost získat peníze průběžně nebo předem, uvedli to zástupci obcí ve společném dopise. Dočasně uzavřený je kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé. Pracují tam tesaři, v chrámu staví dřevěné lešení. Podrobnosti doplní reportérka Lenka Kratochvílová.
6: Lešení tady kvůli chystané kompletní rekonstrukci stropu, který se má opravovat, je totiž v havarijním stavu. Celý prostor před vstupem do chrámu je tak zaskládaný dřevem. Nařezané je přesně podle požadavků tesařů. Jsou tady hranolie, desky i špalíky. Tesařští mistři lešení v chrámu staví podle projektu, který si sami vypracovali. Bude mít 3 patra a bude 15 metrů vysoké. Hotové by mělo být do konce října. Ze Staré Vody Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Návštěvníci Olomoucké zóny na Svatém kopečku můžou využívat nového hlasového průvodce. Spustí se po načtení QR kódu na informačních tabulkách u expozice, taky na webu zoo u jednotlivých zvířat. Průvodce je ve 4 jazycích, pokračuje mluvčí zahrady Pavel Javůrek.
7: Poprvé jsme na našem webu Zoologické zahrady Olomouc využili umělé inteligence. Jedná se o syntetický hlas umělý, který využíváme k namlouvání takových komentářů k našim zvířecím druhům. Tyhle ty zvukové komentáře jsou dneska ve 4 jazycích, a to v češtině, angličtině, němčině a polštině. A máme snahu tím vlastně usnadnit přístup našim návštěvníkům k těmto informacím.
4: Sport. Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhyře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupni vítězů se prosadila poprvé.
3: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě, zpočátku zataženo, místy hlavně na severu občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý postupně mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Osobní auto srazilo chodce v Olomouci na třídě 17. listopadu. Na místě zasahovali záchranáři, příčinu nehody vyšetřují policisté. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Zelená vlna vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
8: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky.

0: desítky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Tak říkají, to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
1: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša-Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost, možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně, svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci F Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo Březnické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50-50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc, tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jejími slovy její dcera při pohledu na svoji dceru, když ji vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne je, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji píšeně pochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je a to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou?
1: Pane, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista a už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek Na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, no, vás to naučit, byť vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no. Je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčnej vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybnou specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z One Notebooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: A takže už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na povolební spolupráci v Uničově se dohodli zástupci ODS a Spojené generace pro Uničov a hnutí ANO. Vodohospodáři v Hradčanech opravují koryto a břehy říčky Šišemky. V Šumperské knihovně zazní přednáška o loveckých chatách v Jeseníkách. Zpočátku zataženo, místy déšť, během dne ubývání mraků, teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Radniční koalici v Uničově vytvoří ODS, kandidátka lidovců a hnutí Starostové a nezávislí pod názvem Spojené generace pro Uničov a hnutí ANO. Zástupci těchto kandidátek, které získali v komunálních volbách nejvíc hlasů, už uzavřeli memorandum o spolupráci Českému rozhlasu, to řekl Dalibor Horák, dvojka na kandidátce ODS.
2: V současné době probíhají jednání o podrobnostech koaliční smlouvy. Jedno jednání probíhalo včera, to je v pondělí, a jednání bude pokračovat zítra ve středu, to je ve večerních hodinách.
0: ODS by měla mít v Uničově i nadále starostu. Post má podle Horáka obsadit lídr kandidátky Jiří Urbášek. Povodí Moravy pokračuje v opravách škod, které způsobily před 2 lety v červnu v 5 obcích na Přerovsku bleskové povodně. Podnik na opravy vyčlenil 70 milionů korun. V Hradčanech právě dělníci těží z koryta říčky Šišemky na plaveniny a zpevňují břehy.
3: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva.
4: Na břehu potoka Šišemka stojím s nezávislou starostkou Hradčan Marí Galetovou.
3: Pracuje se tady o víkendech, pracuji opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších 10 let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
4: Povodí Moravy chce práce tady v Hradčanech ukončit v polovině prosince. V sousedním Oldřichově, Hlinsku a především Šišmě budou ale ještě pracovat i v příštím roce. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Lovecké chaty v Jeseníkách jsou hlavním tématem dnešní přednášky v Šumperské městské knihovně. Podle informací na webu knihovny začne v 18 hodin ve velkém sále.
5: O loveckých chatách v Jeseníkách bude přednášet Zdeňka Jordanová, která tyto chaty v horách už několik let mapuje a fotografuje. Přednáška je kvůli velkému rozsahu rozdělena do dvou částí. První se uskuteční tento týden v úterý, druhá část je v plánu na začátku prosince. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Základní škola v České Vsi na Jesenicku dnes hostí dýňovou slavnost. Na zájemce čekají podle informací pořadatelů soutěže nebo ochutnávka dýňových pokrmů. Akce začne v 16 hodin.
1: Sport.
0: Volejbalistky Sokola Šternberg v nové extraligové sezóně dál čekají na výhru i body. V prvních dvou kolech podlehli Olympu Praha i Přerovu shodně 1-3. Aktuální herní nedostatky týmu komentuje blokařka Michaela Nečasová.
6: Umíme hrát dobře, ale bohužel zatím nám to úplně nesedlo. Máme problém v hlavách hodně. Trošku komunikace tam vázne, souhra s náhrou. Děláme takové začátečnické chyby, ale spíš co se týče komunikace, že míče padají mezi nás, špatně nahrané bodovky. Prostě taková nesouhra, co už musíme dodělat my sami a ne trenér. No.
0: Další utkání čeká Šternberg v pátek v 18 hodin. Vyzve na domácí půdě Frýdek Místek, který rovněž čeká na první body v sezóně.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku zataženo, místy hlavně na severu občasný déšť a přehánky, odpoledne ubývání mraků. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto srazilo cyklistu v Prostějově. Nehoda se stala v Říční ulici. Na místě zasahovali záchranáři. Příčinu nehody vyšetřují policisté. Projíždějte tam opatrně. Blíže nepopsaná nehoda může částečně omezovat provoz na silnici první třídy číslo 35 v katastru obce Černotín. V části obce Vápenky projíždějte tam opatrně. A pozor na odstavené osobní auto na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice, stojí za 255. kilometrem u Nákla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: K Krásné odpoledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc, je úterní a 13. říjnové. Je toho hodně, na co všechno vás budeme zvát. Tak třeba v této hodině do kuchyně pochoutkového roku podíváme se na posvícenské pečení s Vojtou Vrkyškou. Také vás ale budeme zvát na příští týden na Mezinárodní festival rozhlasové tvorby pri Bohemia Radio, který začíná vlastně už teď v neděli tady v Olomouci. V neděli to bude velká úvodní show v olomoucké Šantovce, no a od pondělí se potom bude soutěžit a také nás bude provázet celá řada doplňkových kulturních akcí, na které i vy budete moci získat lístky od nás, od Českého rozhlasu v Olomouci. Tak dnes tady například máme vstupenky na besedu ve čtvrtek od 16. hodiny v prostorách Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 s Igorem Barešem, který jednak slaví šedesátiny, a pozvání na tuhle besedu s hercem Igorem Barešem popřijali i herci Dana Černá a Petr Kubes, a provázet bude moderátor a režisér Michal Bureš. Takže jedno takové krásné, zajímavé setkání a vstupenky tady pro vás máme. Vy si je budete moci vysoutěžit a za malou chvíli už také otevřeme náš vědomostní kvíz

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc. Vítejte, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme vstoupit do hry na telefonu 221 555 444. Nezapomeňte na 10-vteřinový časový limit pro vaše odpovědi. No a samozřejmě my se těšíme na vás na všechny. Máme tady pro vás krásné ceny. Kniha 88. Autorem je fotbalový skaut, spisovatel Milan Holub. Je to taková autobiografická sbírka povídek, která zachycuje autorovi zážitky z emigrace v New Yorku, a kniha je doprovázena fotografiemi Janaši Bíka. Knížka může být vaše třeba i hezký takový vánoční dárek možná už. Máme tady i porcelánový hrnek, máme tady rehabilitační míček, máme tady živou koncertní nahrávku Jaroslava Vikrenta, anebo audioknihu Pérák od Petra Stančíka. Povídání o Karlu IV. A spoustu dalších a dalších zajímavých hudebních CDček a nosičů. Tak pojďme na to, kdo je s námi jako první. Dobrý den.
2: Dobrý den, Standa Raškovice.
0: Dobrý den, vítejte, pane Stando, my vás zdravíme, držíme palce. A kterou otázkou chcete začít?
2: Zkusím trojku.
0: Otázka číslo 3. Ta se ptá, odkud pochází panda velká. Panda velká pochází za A z Indie, nebo za B z Japonska, nebo za C z Číny? Co myslíte?
2: No, je to určitě Češko.
0: Určitě, určitě, určitě. Ano, je to přesně tak. Pojďme dál.
2: Jdeme, dáme pětku.
0: Otázka pátá. Lila, jaký je to barevný odstín? Barva lila je za A zelená, za B žlutá, nebo za C fialová?
2: Tak zase je to Cčko.
0: Zase Cčko a zase je to pravda. A do třetice?
2: No tak přeskočíme šestku, sedmičku dám.
0: Mám tady text písně a budeme hledat jméno zpěvačky, která tu píseň naspívala. Zatáhni žaluzie, měsíc to ví, kam luna odplouvá, tma slzu neumije, když v dešti spí, jen slzu pomlouvá. Písnička se také jmenuje Žaluzie a naspívala za A Marta Kubišová, za B Marie Rotrová, za C Hana Hegerová.
2: Já bych zkusil to Cčko ještě.
0: Říkáte Hanku Hegerovou, že by to mohla být. Zatáhni žaluzie. Tak tohle krásnou píseň poetickou naspívala ale Marie Rotrová.
2: Maruška, že jste mi nedal.
0: Takový kousíček od výhry, pane
2: ano,
0: Stando.
2: Příště.
0: Budeme se těšit a držet palce. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo je s námi právě teď?
3: Dobrý den, Tomáš Šumperka.
0: Dobrý den, pane Tomáši, tak vás vítáme a pojďme na to.
3: 9.
0: Otázka 9. Víte, kde vznikl legendární skútr Vespa? Skútr Vespa vznikl za A v Itálii, nebo za B ve Velké Británii, nebo za C ve Francii?
3: Za A.
0: Je to přesně tak. Ano. Dobře, první bod je váš, pojďme dál.
3: 2.
0: Otázka číslo 2, tak teď se ptáme na souostroví a ostrov Madeira. Kde Madeira leží, ve kterém oceánu? Je to oceán za A atlantský, nebo za B tichý, nebo za C indický? Kde najdete Madeiru?
3: Atlantský.
0: Region Portugalska je to, jistě. A do třetice zase jsme kousíček před výhrou.
3: Tak 4, 4.
0: Čtverka. Povězte mi, ve kterém období lze pozorovat meteorický roj Leonidy. Tak pozor, Leonidy. Leonidy můžeme pozorovat za A v polovině listopadu, nebo za B v půlce srpna, nebo za C v půlce prosince.
3: No tak, Za B.
0: Srpen, říkáte. Jste si je spletl s Persejdami. Persejdy no. můžeme vidět v srpnu, ale Leonidy v listopadu.
4: Jalajs!
0: Poluce prosince Geminidy, škoda. No, tak nevadí. Příště díky moc za hru, nashledanou. A pokračujeme v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc. Kdo pak se k nám ještě dovolal? Dobrý den.
5: Anička z Litovle, to pokoši po třech měsících se furt nedaří.
0: Paní Aničko, pojďte to zkusit. 1, 6, anebo 8, anebo 10.
5: Zkusíme tu jedničku.
0: Tak, otázka číslo 1. Tak pozor, ta je právě naše rozhlasová. Já jsem to říkala před malou chvílí, že už za pár dní, a to doslova nám startuje festival rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Vy můžete být samozřejmě u toho, ať už třeba na řadě kulturních akcí. A jedna z těch velkých, z těch úvodních kulturních akcí vlastně a taková ta zahajovací pro veřejnost se bude v galerii Šantovka odehrávat který den? Tak už tuto neděli 18. října, nebo v pondělí 19. října, nebo v úterý 20. října. Co myslíte?
5: Ačko v tu neděli.
0: Vy jste to krásně věděla, vy jste dobře poslouchala, víte?
5: Neposlouchala, já to víte,
0: v Šantovce od 14. do 17. hodiny, zábavné odpoledne s Alešem Cibulkou, kapelou Upět a Radeček, Liborem Boučkem, Lucí Polišenskou, Jirkou Matějů a dalšími. Tak, pojďme pokračovat.
5: Tak jste říkala šestku, že?
0: Tak je tady, ano, je tady šestka, osmička a desítka.
5: Ne, zkusíme tu šestku, ať už to nějak dopadne. Tak.
0: Číslo 6, ptáme se, ve kterém kraji se nachází vodoléčebné lázně Sedmihorky? Sedmihorky, no. Takže Sedmihorky, najdete je v kraji Olomouckém za A, nebo za B v kraji Libereckém, anebo za C v kraji Zlínském. Lázně Sedmihorky.
5: To třetí bylo kde?
0: Zlínský.
5: A tak tipnu ten Zlínský.
0: Dáváte Sedmihorky do Zlínského kraje. No, a je to přesně na druhém konci republiky. Liberecký kraj, okres Sedmihorky.
4: Jauajs!
5: Jsem na tím volala, no.
0: No, vidíte
5: dobrý.
0: To.
5: Tak se mějte hezky.
0: Děkujeme za zavolání. Zkuste příště. Naschledanou, přejeme krásný den. No a když dobře počítám, tak v tuhle chvíli už nám zbývají pouhé dvě soutěžní otázky. Tak to znamená, že hřebíky jsou ve svém finále. Bohužel, otázky nám postupují do dalšího kola. A my vám ale všem děkujeme za hru, děkujeme za odvahu a zkuste s námi naše soutěžení opět příště. Ale pozor, ty vstupenky na Igora Bareše, povídání s ním na Pri Bohemia Radio na příští týden na čtvrtek, tak ty tady pro vás dnes stále ještě mít budeme.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: V neděli jsme znovu pekli s naším kolegou v pochoutkovém roce. Užili jsme si posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a naučili se dělat karamelový koláč z jablky. Tak si za chvíli připomeneme recept. Zůstaňte s námi.

0: Zažijte kouzlo rozhlasového herectví zblízka v rámci festivalu Prý Bohemia Rádio. Ve čtvrtek 22. října v 16 hodin ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 vás čeká podvečer plný vzpomínek a čtení z oblíbených knížek v podání herců Dany Černé, Petra Kubese a jubilanta Igora Bareše. Průvodcem bude režisér Michal Bureš. Předprodej vstupenek na recepci naší budovy Pavelčákově 19.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tohle byla Lucie, ještě to staré, dobré sloužení chce zas v tobě spát. No a my teď pojďme zpět trošinku v čase, vraťme se do kuchyně pochoutkového roku. My jsme vám v neděli v rámci posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou, cukrářem, který vyhrál jednu z řad soutěže Peče celá země, upekli karamelový koláč s jablky. Tak si ten recept teď připomeneme spolu s kolegou Patrikem Rozehnalem. Takže, co si na koláč všechno připravit?
1: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota.
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čehosi bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.
3: Těsto se chladí.
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr, nasekáme si pekanové ořechy.
3: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
3: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy, přidáme si vanilku, přidáme si smetanu, přidáme si misopastu. Sahejte spíš po té světle, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
3: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
1: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně částí vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
3: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko, zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
3: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
3: Tolik.
1: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
3: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
3: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
4: To jak málo to stačí ke štěstí.
3: Oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
0: Karamelový koláč s jablky, šlehačkovou čepicí určitě zvládnete a věřte, že ohromíte celou rodinu. Recept najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. No a nezapomeňte, že na stránkách můžete i hlasovat pro nejlepší recept desetiletí a také vás hlasující budeme odměňovat krásnými cenami. Tak nezapomeňte www.pochoutkovirok.cz.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Za chvíli nás čeká další díl rozhlasového fejetonu okolo češtiny Ondřeje Bláhy. Co myslíte, dělá českým dětem větší potíže hláska ř anebo sykavky? Povíme za chvíli.

Víte, že Moravská brána bývala krajinou větrných mlýnů. Ve 30. letech 19. století se tu podle archivních záznamů nacházelo zhruba 107 dřevěných mlýnů. Do dneška se dochovaly pouze dva. Ve Skaličce a v Partutovicích. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za milion prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Lipníka nad Bečvou. Ve středu 21. října se můžete potkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jakub Smolík nám dospíval a my se teď v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc trošku podíváme na češtinu a na výslovnost. Ona, ta naše výslovnost, není jen tak, to mi asi potvrdíte. Naše pověstné písmeno ř dá dětem, ale i dospělým pořádně zabrat. Ještě častěji se ale třeba děti potýkají s výslovností sykavek. A co všechno musí zvládnout jazyk, aby správně zaznělo zdánlivě jednoduché I anebo L? Poslouchejte jazykové zajímavosti s Ondřejem Bláhou, tentokrát o nejčastějších výslovnostních vadách.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: I když to zní celkem samozřejmě, stojí za to si připomenout, že výslovnost je to nejnápadnější z jazyka, co při mluvené komunikaci vnímáme. Spíš si všimneme, jaké zvyky, zvláštnosti nebo vady někdo má ve výslovnosti, než třeba toho, jak bohatou má slovní zásobu, nebo jestli jeho souvětí nejsou přetížená. Výslovnost je prostě důležitá. A taky je důležité to, že my sami často nedovedeme přesně vnímat, jak vyslovujeme a co je v naší vlastní výslovnosti češtiny nápadné. Jednou z největších zvláštností zvukové stránky češtiny je, jak známo, hláska ř. V několika jiných jazycích světa se vyskytují jen hlásky velmi podobné tomu našemu ř, ne tedy hlásky identické. Ř je navíc hláskou dost náročnou na artikulaci. To je asi důvodem, proč je v celosvětovém měřítku tak jedinečná. A náročnost hlásky ř vede k tomu, že si české děti osvojují relativně pozdě. Také kvůli nácviku hlásky ř musí malí Češi a Češky, asi tak ve věku 5 nebo 6 let, chodit na logopedii a tam jim to ř po jistém úsilí naskočí. Ovšem nedá se říct, že by takzvaný rotacismus bohemicus, tedy vada ve výslovnosti hlásky ř, byla tím nejčastějším problémem, se kterým se děti ve výslovnosti potýkají. Dočasné problémy s hláskou ř má téměř polovina českých dětí. Ale ještě víc českých dětí má na začátku školní docházky, kdy se tyto věci sledují, jisté problémy s výslovností sykavek, tedy s výslovností hlásek s, z a c a také š, ž a č. Tyto výslovnostní odchylky, takzvaný sigmatismus, má něco kolem 60% českých dětí ve věku kolem 6 let. Jsou to odchylky často dost nenápadné a často se srovnají sami. Dětem tak doroste trvalý chrup, hlavně řezáky, a je všecko v pohodě. Menší část dětí ve věku kolem 6 let má jisté problémy s výslovností také hlásky L. To je asi tak každé 10. dítě. Ani tady se není čemu divit, protože už jen popsat výslovnost hlásky L je docela těžké. Návod na vyslovení hlásky L by zněl asi takhle. Za prvé, vytvořte dostatečný čelistní úhel, tedy otevřete pusu tak akorát. Za druhé, zvedněte hrot jazyka nahoru, kde se opře o dásňový výčnělek za horními řezáky. Za třetí, vyfoukněte vzduchový proud tak, aby unikal volně po obou stranách jazyka. Takže shrnuto, vyslovovat češtinu není jenom tak. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až 1 měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Ještě 4 minuty a bude 15 hodin. Nové aktuální zprávy nás zavedou třeba do Hradčan na Přerovsku, kde se buduje koryto řeky Šišemky, a podíváme se také na povolební vyjednávání v Pruskejově. Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc. Teď je s vámi Petra Janu.

0: chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Povolební vyjednávání v Prostějově vedou uskupení Na rovinu a ANO. Dělníci v Šišmě čistí koryto Šišemky a zpevňují její břehy. Nová expozice v Šumperském muzeu přiblíží dětem podmořský život. Zpočátku zataženo místy déšť, během dne ubývání mraků. Teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zatím bez výrazného posunu jsou povolební jednání v Prostějově, kde se novou radniční koalici snaží sestavit vítězné uskupení Na rovinu a také druhé hnutí ANO. Vyplývá to z vyjádření lídrině Na rovinu Jany Jílkové a jedničky na kandidátce ODS Milady Sokolové. V uplynulých 4 letech v Prostějově s 43 tisíci obyvateli vládli ANO spolu s ODS a hnutím PVčko. Těžká technika Povodí Moravy pracuje v Hradčanech na Přerovsku. Od naplavenin čistí zhruba 2-kilometrový úsek říčky Šišemky a dělníci zpevňují její břehy. Práce za 3 miliony koruny jsou součástí oprav po bleskových povodních, které obec zasáhly v červnu roku 2024. Pokračuje nezávislá starostka Hradčan Marie Galetová.
4: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin, dlaž a spárování kameniva. Pracuje se tady o víkendech, pracuji opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších desítek let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
2: Dělníci odstraní na konci října z Olomouckého horního náměstí pískovou sochu Wolfganga Amadea Mozarta. Umělci připravili na letní sezonu jako připomínku 270. výročí narození skladatele. Současně podle informací na webu města pod stou umělci, který jako 11-letý chlapec v Olomouci pobýval.
5: Na začátku listopadu socha z technických důvodů zmizí, aby uvolnila místo přípravám na vánoční trhy. Rodiče s malým Mozartem prchali z Vídně před epidemií neštovic. Krátce bydleli v Hohenschildově paláci a poté v budově kapitulního děkanství na dnešním Václavském náměstí. V Olomouci složil malý Wolfgang svou 6. symfonii F-dur. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Novou expozici s názvem Muzejíčko pod hladinou otevřelo vlastivědné muzeum v Šumperku. Zaměřená je na podmořský život a určená je především pro rodiny s dětmi. Více mluvčí muzea Eva Valová.
6: Novým lákadlem je pro dětské návštěvníky ponorka, díky které prozkoumají fascinující svět pod hladinou. Součástí výstavy je i řada her, skládaček a pohybových aktivit. Důraz je kladen také na informace o nutné ochraně moří a oceánů.
7: Sport.
2: Hokejisté Pardubic přivítají v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů švédské Växjö. Hrát se začne ve východních Čechách v 18 hodin. Oba týmy už mají jistotu postupu, kterou získala i Plzeň. V první fázi soutěže uzavře zítra.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku zataženo. Místy hlavně na severu. Občasný déšť a přehánky. Odpoledne obývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kamion skončil po nehodě převrácený v příkopu u silnice první třídy číslo 35 na Mohelnickém kopci. U Studené loučky jezdí se tam jedním pruhem, tvoří se kolony, počítejte se zdržením. Dvě osobní auta se nabourala v Šumperku, nehoda se stala v Žerotínově ulici, místo havárie je s opatrností průjezdné. Pozor, dvě osobní auta se srazila v Prostějově v Dolní ulici, projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: www.nejlevnějšípneu.cz Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz Sponzor programu.
9: Že číst nápisy na baleních potravin se vyplatí, tak o tom jste se možná už mnohdy přesvědčili sami. Prodejci si s námi totiž často hezky pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme nejrůznější kličky v názvech potravin. Jak na tohle nenaletět, to si povíme už za chvíli. Tady je odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, to úterní 13. říjnové. Příjemný poslech Ideál přeje Zora Jižková.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Možná i vy sami už jste se mnohokrát přesvědčili o tom, že číst nápisy na baleních potravin se opravdu vyplatí a nejde jen o dobu trvanlivosti. To, co vypadá totiž jako máslo, vůbec máslo být nemusí. A nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Tedy, na co si dát pozor? Ptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.

0: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
1: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
0: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
1: Co takové mléčné výrobky?
0: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
1: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
0: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
1: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: No zítra si povíme o dalších podvodech a nekalých praktikách. Tentokrát některých autoservisů. Poslouchejte nás opět v tomto čase.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Tady je Český rozhlas Olomouc. Lutín na Olomoucku bude mít nové náměstí. Dělníci ho postaví na nevyužívaném prostranství pod bývalé tovární hale. Co se tam všechno právě děje, tak to vám za chvíli povíme v odpolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Víte, že Jezernický a Hranický viadukt i tunel ve Slavíči spojuje příběh severní dráhy císaře Ferdinanda? Dodnes jsou výraznými technickými a architektonickými památkami Moravské brány. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Máme krátce po půl čtvrté a v našem dnešním úterním a 13. říjnovém odpoledni teď míříme do Lutína na Olomoucku. Nové využití totiž bude mít prostranství u zdravotního střediska v centru Lutína. Dělníci tam začali stavět za několik desítek milionů korun nové náměstí. Jak bude vypadat, kdy bude hotovo, to nám teď v našem odpoledni Českého rozhlasu Olomouc poví reportér Josef Čermák. Vítej.
1: Dobré odpoledne. Nové náměstí dělníci postaví na místě, kde byla původně tovární hala lutinského podniku vyrábějícího čerpací techniku. Pokračuje zástupce zhotovitele Radim Vanek.
2: Ve finálním stavu zde budou vytvořeny parkoviště, komunikace s živičným povrchem a to samotné prostranství bude dlážděno v žulové kostce v mozaice v takové té menší, v tom menším rozměru.
1: Prostranství by mělo sloužit k setkávání lidí, bude tam pódium pro kulturní akce nebo hřiště pro děti, říká tajemník Lutína Miroslav Brhel.
3: Celá ta lokalita se zásadním způsobem změní. Plánujeme výstavbu nového centra obce. Ten prostor bude sloužit pro občany a jejich různé potřeby, trhy a bude tady možnost se setkávat na různých kulturních akcích.
0: Kolik peněz bude nové náměstí stát?
1: Investice vyjde na zhruba 38 milionů korun, z toho asi 28 milionů korun obec pokryje pomocí dotace z evropských peněz. Na náměstí bude taky parkoviště pro 12 aut, včetně dvou míst určených pro dobíjení elektromobilů. Chybět nebude ani vodní prvek, odkazující na strojírenskou tradici Lutína. Za místním obchodním centrem taky vznikne nový park, jeho propojení jako propojení do staré části obce, kde je škola a obecní úřad, říká nezávislý starosta Lutína Jakub Chrást.
4: Víceméně půjde o takové náměstičko, o nové centrum obce, které tady vlastně v Lutině historicky chybí. Jo? Jsou tady takové menší návsi, a to ale nikdy to nebylo klasicky centrum obce nebo města. Takže jsme se pustili do prostoru, který bude sloužit lidem. Jedná se vlastně o další, řekl bych, historickou záležitost, protože nový náměstí se nezřizuje v obci ani v městě podle mě každý den.
0: Obyvatele Lutina bude určitě zajímat, jaký je harmonogram prací, víme?
1: Stavba začala tento měsíc, první na řadě jsou výkupové práce, v době vegetačního klidu by se mělo začít s revitalizací parku. Celkově hotovo by mělo být v příštím roce na jaře.
0: Lutin na Olomoucku tedy bude mít nové náměstí a budeme mít také reportáž z místa?
1: Ano, určitě zítra ráno.
0: V Českém rozhlase Olomouc od Josefa Čermáka. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Lidové zvyky a obyčeje, slavnosti i tradiční řemesla. Co všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví a jak ho uchovat pro další generace? O tom si budeme povídat s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Festival Prý Bohemia Rádio vás v neděli zve do Šantovky. Zábavné odpoledne s tvářemi Českého rozhlasu moderuje Aleš Cibulka. Hudebním hostem bude skupina Opět a Radeček. U mikrofonu se vystřídají Libor Bouček, Jan Pokorný nebo Lucie Polišenská a další. Soutěží o DAB Rádio a další ceny vás provede Michal Jagelka. Už tuto neděli v Šantovce startuje festival Prý Bohemia Rádio.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc a nám se už blíží ten velký rozhlasový svátek, Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio, a vy všichni můžete být u toho. Jednak, jak jste slyšeli, v neděli v Šantovce od 14. hodiny, kde je takový ten zahajovací program, který bude moderovat Aleš Cibulka, ale samozřejmě můžete být i na různých doprovodných kulturních akcích, které budou probíhat v průběhu toho příštího týdne. A například se setkat s hercem Igorem Barešem, s herci Danou Černou, Petrem Kubesem a popovídat si s nimi o nejen rozhlasovém herectví, ale o herectví všeobecně, a navíc s Igorem Barešem také oslavit jeho 60. narozeniny. Tak tohle rozhlasové setkání se koná ve čtvrtek od 16. hodiny a je to v prostorách Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí. Pokud byste chtěli být u toho, tak my teď pro vás tady máme dva lístky, dvě volné vstupenky. Je to na pouhé zavolání, tedy telefon 221 555 444. Akce je příští týden ve čtvrtek na Olomouckém Horním náměstí 21. No a pokud byste chtěli s Igorem Barešem oslavit jeho 60. tak si teď o lístky zavolejte 221 555 4, 4, 4.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc a my jsme si připomněli Rockyho a slavné díly o tomto boxerovi, slavný film, ale teď už připomínám, že jsme hráli o vstupenky na setkání s hercem Igorem Barešem, kde se budou také slavit jeho 60. povídat o herectví a nejen s ním příští týden ve čtvrtek. A paní Miroslava z Olomouce si o lístky zavolala. Paní Mirko, dobrý den, už víte, koho vezmete sebou?
1: Já ještě nevím.
0: Ještě nevíte, ale tak určitě...
1: Kamarádku.
0: Kamarádku. Já myslím, že si uděláte společně krásné odpoledne příští týden ve čtvrtek od 16. hodiny Horní náměstí 21. Jste pravidelnou posluchačkou Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ano, jsem.
0: Jste. Tak to jsme moc rádi a konec konců, ať už vy, anebo třeba i někdo z vašich přátel, nebo kdokoliv další, i naši posluchači, i v těch dalších dnech ještě můžete vyhrávat další vstupenky na ty různé kulturní akce spojené příští týden s festivalem rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Tak paní Miroslavo, vám pro tuhle chvíli děkuji, do Olomouce zdravím a blahopřeji, nashledanou. No a za chvíli už nás čeká výprava za krokodýly. Zajímavosti s nimi spojené nabídne totiž dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kajmani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Pokud se podíváme z okna, tak alespoň nad Olomoucí je azurově modré nebe. Jak se nám to počasí bude vyvíjet? Že by se ještě i trošku oteplilo v následujících dnech? Zeptáme se meteorologů, a to podrobně po 17. hodině ve Dni v kraji, a i na další zajímavá místa Olomouckého kraje vás zavedeme. No a do té doby, do té 17. ještě třeba humoriáda s Ivou Hitnerovou, anebo aktuální zprávy za chvíli 16 hodin.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Radnici v Konici povedou Starostové a nezávislí spolu s lidovci. Olomouc chystá opravu tramvajové trati do čtvrti Neředín. Nového hlasového průvodce má zoo na Svatém Kopečku. Zpočátku zataženo, místy déšť, během dne ubývání mraků, teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Ve vedení radnice v Konici na Prostějovsku budou pokračovat Starostové a nezávislí spolu s lidovci. Dohromady získali v komunálních volbách většinu mandátů. Podle starosty Michala Obrusníka ze Starostů a nezávislých se na spolupráci domluvili hned po volbách. Dva roky po povodních některé obce na Bruntálsku stále čekají na vyřízení žádostí a proplacení nákladů na obnovu. Celkem 22 měst a obcí proto ve společném dopise vyzvalo stát k urychlení administrace programu Živel 1. Požadují mimo jiné jasný přehled chybějících dokumentů, pravděpodobné termíny vyřízení žádostí a možnost získat peníze průběžně nebo předem. Uvedli to zástupci obcí ve společném dopise. Olomoučtí radní vypsali výběrové řízení na projektanta první etapy opravy tramvajové trati v Litovelské ulici a na třídě Míru. Předpokládaná hodnota prací je 25 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Nabídky můžou zájemci podávat do 6. listopadu. První etapa začne železničním přejezdem u místního nádraží až ke křižovatce s ulicí Pražskou. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Projektant má tramvajovou trať začlenit do nového uličního profilu. Dokumentace bude řešit také zastávky s přístřežky, cyklodopravu, chodníky a přechody pro chodce, napájení tratě a trolejové vedení. Počítá s výměnou kanalizace a vodovodu, úpravou veřejného osvětlení, přeložkami inženýrských sítí a novým mobiliářem a zelení.
1: Návštěvníci Olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku můžou využívat nového hlasového průvodce. Spustí se po načtení QR kódu na informačních tabulkách u expozic a také na webových stránkách zoo u jednotlivých zvířat. Průvodce je ve čtyřech jazycích. Pokračuje mluvčí zahrady Pavel Javůrek.
3: Poprvé jsme na našem webu Zoologické zahrady Olomouc využili umělé inteligence. Jedná se o syntetický hlas umělý, který využíváme k namlouvání takových komentářů k našim zvířecím druhům. Tyhle ty zvukové komentáře jsou dneska ve čtyřech jazycích, a to v češtině, angličtině, němčině a polštině. A máme snahu tím vlastně usnadnit přístup našim návštěvníkům k těmto informacím.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku zataženou místy hlavně na severu, občasný déšť nebo přeháňky, odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, jeseníkáh okolo 9 stupňů a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala v Šumperku. Nehoda se stala v Langrově ulici, skončila bez zranění, místo je s opatrností průjezdné. Dvě osobní auta se srazila v Olomouci na Masarykově třídě. Probíhá vyšetřování nehody, na místě jsou záchranáři. Pokud tam míříte, projíždějte kolem velmi opatrně. Dvě osobní auta se nabourala na Přerovsku v obci Milotice nad Bečvou. Nehoda se obešla bez zranění a místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu, díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj Ivo.
5: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
4: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Víte co, já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho...
0: No, ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísájí se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodal vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota je jistota... Jistota, jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: Oh, to je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, ne, ne, ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: O, to je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne.
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle,
1: tak tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, ne, ne, ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné? Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel, to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Jsi stala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili? Nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je
3: dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakého nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jednoho nápadníka. No a jaký byl na začátku?

0: Játku, čím se ti dvořil?
1: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhala, už tam bydlela. Takže nenápadně to začalo.
0: Jo. A dají se na rozdíly třeba s účastným už Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
1: Taky se nastěhoval. Velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinesl sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přinesl ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst, a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme teď v září. Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Co to bude?
5: Ivana Mládka.
4: Ivana Mládka.
3: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karas Bojkovič.
3: Ano.
6: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
3: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
7: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
3: Dobrá, jo? Děkuju.
7: Přeju hezký den, naschledanou.
3: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
8: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
3: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko, nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
9: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě, Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
2: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zednička ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedničkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími.
3: Za

0: víno, hlavně to šumivé má ráda. Ano. Eva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: A ale... zpívala jsi u mě někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: pak si tak... to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
1: Určitě.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No, tak. No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Lhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček, Karel Šíp. Dobře, Richard III, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela část Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A...
4: No právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pánové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože... ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala,
0: to
1: ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent. Hmm.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o ta nejaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslil a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat. Na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kreace
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš dělat dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale. Pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: a od 3. prosince.
0: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: No, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční, tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno bude? Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a zníde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V Římnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zde jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky. Ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: nepotřebovala.
3: Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, o tebe, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák, zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu, ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší humoria.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku, ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín!
1: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Starostka Majetína, který přišel o miliony, nespáchala podle policie trestný čin. V Hradčanech opravují koryto a břehy říčky Šišemky. V Šumperské knihovně zazní přednáška o loveckých chatách v Jeseníkách. Zpočátku zataženo, místy déšť, během dne ubývání mraků, teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Radniční koalici v Uničově vytvoří ODS, kandidátka lidovců a hnutí Starostové a nezávislí pod názvem Spojené generace pro Uničov a hnutí ANO. Zástupci těchto kandidátek, které získali v komunálních volbách nejvíc hlasů, už uzavřeli memorandum o spolupráci. Českému rozhlasu to řekl Dalibor Horák, dvojka na kandidátce ODS.
4: V současné době probíhají jednání o podrobnostech koaliční smlouvy. Jedno jednání proběhlo včera, to je v pondělí, a jednání bude pokračovat zítra ve středu, to je ve večerních hodinách.
3: ODS by měla mít v Uničově i nadále starostu. Post má podle Horáka obsadit lídr kandidátky Jiří Urbášek. Policisté odložili prověřování starostky Majetína na Olomoucku Miroslavy Zavadilové v souvislosti s bankovním převodem, při kterém podvodníci v květnu připravili obec o zhruba 4 miliony korun. Podle policie se starostka trestného jednání nedopustila. Podvod kriminalisté dál vyšetřují, řekl mluvčí Jaroslav Herzán. Vedení obce nadále jedná kvůli náhradě škody s pojišťovnou, uvedla starostka. Povodí Moravy pokračuje v opravách škod, které způsobily před 2 lety v červnu v 5 obcích na Přerovsku bleskové povodně. Podnik na opravu vyčlenil 70 milionů korun. V Hradčanech právě dělníci těží z koryta říčky Šišemky naplaveniny a zpevňují břehy.
5: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva.
6: Na břehu potoka Šišemka stojím s nezávislou starostkou Hradčan Marí Galetovou.
5: Pracuje se tady o víkendech, pracuji opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších desítek let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
6: Povodí Moravy chce práce tady v Hradčanech ukončit v polovině prosince. V sousedním Oldřichově, Hlinsku a především Šišmě budou ale ještě pracovat i v příštím roce. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Lovecké chaty v Jeseníkách jsou hlavním tématem dnešní přednášky v Šumperské městské knihovně. Podle informací na webu knihovny začne v 18 hodin ve velkém sále.
7: O loveckých chatách v Jeseníkách bude přednášet Zdeňka Jordanová, která tyto chaty v horách už několik let mapuje a fotografuje. Přednáška je kvůli velkému rozsahu rozdělena do dvou částí. První se uskuteční tento týden v úterý, druhá část je v plánu na začátku prosince. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
3: Volejbalistky Sokola Šternberk v nové extraligové sezóně dál čekají na výhru i body. V prvních dvou kolech podlehly Olympu Praha i Přerovu zhodně 1-3. Aktuální herní nedostatky týmu komentuje blokařka Michaela Nečasová.
8: Umíme hrát dobře, ale bohužel zatím nám to úplně nesedlo. Máme problém v hlavách hodně. Trošku komunikace tam vázne, souhra s náhrou. Děláme takové začátečnické chyby, ale spíš co se týče komunikace, že míče padají mezi nás, špatně nahrané bodovky. Prostě taková nesouhra, co už musíme dodělat my sami a ne trenér. No.
3: Další utkání čeká Šternberk v pátek. V 18 hodin vyzve na domácí půdě Frýdek Místek, který rovněž čeká na první body v sezóně. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku zataženo, místy hlavně na severu občasný déšť, přehánky, odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 a slabý postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Brno. Stojí za 312,5 kilometrem u Bělotína. Projížděte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 4,5 minuty po 17. hodině úterý 13. října a začíná Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte při poslechu. Smrkáte, kašlete a lidé kolem vás také. Ano, začíná období chřipek i covidu. Proto zajdeme do ordinace a povíme si dnes něco o očkování a prevenci vůbec. Podíváme se, jak se daří vodohospodářům opravovat koryto řeky Šišemky poničené při záplavách. Zjistíme také, kdy bude hotovo. Navštívíme i klub vojenské historie ve Velké Kraši, který se prý pustil do výkonů snad přímo nad lidských. A protože divadelníci hned tak něco nevyhodí, všechno se může hodit, tak ve starém městě pod Sněžníkem našli 100 let staré kulisy a my se jich zeptáme, kam s nimi. Dobrý úterní podvečer přeje Zora Jišková.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Plavci nám dospívali a máme tady přehled aktuálních událostí Verni v kraji Českého rozhlasu Olomouc s Jirkou Kořínkem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve vedení radnice v Konici na Prostějovsku budou pokračovat Starostové a nezávislí spolu s lidovci. Dohromady získali v komunálních volbách většinu mandátů. Podle starosty Michala Obrusníka ze Starostů a nezávislých se na spolupráci domluvili hned po volbách.
3: V podstatě jsme se

0: tramvajová doprava mezi hlavním nádražím v Olomouci a Pavlovičkami bude o víkendu přerušena. Důvodem jsou dokončovací práce na výměně zastřešení vstupů do podchodu podzemního parkoviště. Do Pavloviček budou jezdit náhradní autobusy s označením X, dnes to oznámila mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Dělníci odstraní na konci října z olomouckého Horního náměstí pískovou sochu Wolfganga Amadea Mozarta. Umělci ji připravili na letní sezonu jako připomínku 270. výročí narození skladatele. Současně podle informací na webu města pod stou umělci, který jako 11-letý chlapec v Olomouci pobýval. Dočasně uzavřený je kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé. Pracují tam tesaři, v chrámu staví dřevěné lešení. Návštěvníci olomoucké zoo na svatém kopečku můžou využívat nového hlasového průvodce. Spustí se po načtení QR kódu na informačních tabulkách u expozic a taky na webu zoo u jednotlivých zvířat. Průvodce je ve 4 jazycích. Novou expozici s názvem Muzejíčko pod hladinou otevřelo vlastivědné muzeum v Šumperku. Zaměřená je na podmořský život a určena především pro rodiny s dětmi. Základní škola v České Vsi na Jesenicku dnes hostí dýňovou slavnost. Na zájemce čekají podle informací pořadatelů soutěže nebo ochutnávka dýňových pokrmů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc a my už máme na telefonu také meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Zdravíme Ostravu, dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Pojďme se podívat prosím na to, jaké počasí jsme dnes měli napříč Olomouckým krajem, protože tady nad Olomoucí nám opravdu září slunce, stále ještě přímo azurově modrá obloha, ale je zima. Tak jak bylo?
2: Ano, je to tak, slunce bylo poměrně dost dneska, i když to zpočátku někde nevypadalo a teploty zůstaly trošku níž, než bychom očekávali při tom slunečném dni, většinou od 12 do 15 stupňů v maximech, na horách byla teplota kolem 7, 8 a třeba Praděd měl maximum necelých 5 stupňů. Vítr byl slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Hrozí už nějaké ty přízemní mrazíky. Já se přiznám, že dnes ráno mě chytré auto upozorňovalo na možnost námrazy. Tak může nás třeba už někde potkat něco podobného v těchto dnech?
2: Tak ty chytré auto většinou upozorňují při teplotách 4 stupně.
1: Ano, tak nějak bylo.
2: Ale jako ano, je to tak, že i při plus 4 stupních může někde na vedlejších komunikacích, zejména kolem vodních ploch, vzniknout námraza, protože přízemní teplota je i o 5-6 stupňů nižší než ta, co se naměří ve 2 metrech nad zemí. A samozřejmě, pokud bude jasno v té první polovině nadcházející noci, tak opět budou teploty klesat až ke 2 stupňům, výjimečně zejména na Hanušovisku, Šumpersku, a tam ty přízemní mrazíky být mohou, jinde teploty klesnou většinou na 6 až 3 stupně, ale v druhé polovině noci čekáme od západu přibývání oblačnosti a k ránu v jeseníkách i možnost slabého deště, takže ty teploty, co jsou v těch 2 metrech nad zemí, i ty přízemní o několik stupňů stoupnou, takže zítřejší ráno nebude tak studené, jak to dnešní. Během zítřejšího dne čekáme zpočátku více oblačnosti, místy slabý občasný déšť, zejména na horách, ale odpoledne budou srážky ustávat, jen v jeseníkách možnost slabé přehánky a oblačnosti částečně ubyde. No a zítra maximální teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a vítr ráno večer slabý, během mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Je to, jak to je a jak to bude dál, tak o tom si samozřejmě povíme v dalších podrobných předpovědích počasí. Dnes byl s námi meteorolog Tomáš Ostrožlík. Děkujeme moc, nashledanou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Jak jste slyšeli, oblohu dnes rozzářilo sluníčko, ale nízké teploty a také datum v kalendáři nás upozorňují, že začíná období chřipek i covidu. Tak, jak jsme na tom se vztahem k očkování a co třeba taková prevence? Povíme si o tom za chvíli v reportáži.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zažijte kouzlo rozhlasového herectví zblízka v rámci festivalu Prý Bohemia Radio. Ve čtvrtek 22. října v 16 hodin ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 vás čeká podvečer plný vzpomínek a čtení z oblíbených knížek v podání herců Dany Černé, Petra Kubese a jubilanta Igora Bareše. Průvodcem bude režisér Michal Bureš. Předprodej vstupenek na recepci naší budovy Pavelčákově 19.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Respirační nemoci v minulé sezóně souvisely v Česku se zhruba 34 tisíci hospitalizací a 3,5 tisíci úmrtí. Riziko závažného průběhu může snížit očkování, které odborníci doporučují hlavně seniorům a chronicky nemocným pacientům. No a protože nám ta chřipková sezóna začíná, je na očkování právě teď vhodná doba. Pojďme se teď podívat do jedné z ordinací v Olomouckém kraji.
2: Takže jdete na očkování na chřipku i na covid, že?
3: Jo. Na očkování do ordinace v Bohuňovicích na Olomoucku přišel pan Jindřich. Podle svých slov tak to chodí každoročně.
2: Takže do pravé ruky vám dám chřipku a do levé covid, jo? Dobře. A teďka pichnu, jo? Dobrý, navlo se to?
4: No, sestři, je to perfektně, vůbec to nebolelo.
3: Jakou k tomu máte vlastně motivaci? Co vás k tomu vede se takhle očkovat?
4: Paní doktorka mě zachránila život a teď, když mi řekne, že je to pro mě dobrý, tak já jí věřím a nechám se naočkovat.
3: Říjen a listopad jsou pro očkování nejvhodnější měsíce, říká Jarmila Ševčíková, doktorka pana Jindřicha a zároveň krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů.
5: Myslím si, že očkování je vhodné úplně pro každého, kdo chce chránit sebe a své okolí. Nicméně důležité nebo nejdůležitější je pro seniory nad 65 let, kde jim očkování plně hradí zdravotní pojišťovny, a pak chroničtí nemocní pacienti s významnými nemocemi srdce a velkých cév, s nemocemi plic.
3: Zájem o vakcíny je podle doktorky Ševčíkové v ordinacích napříč krajem obdobný.
5: Když budu mluvit za sebe, tak v loni jsem naočkovala proti chřipce něco málo přes 400 pacientů a proti covidu asi 250. U těch ostatních praktiků, co jsem se poptávala, jsou to nižší stovky a je to tak vlastně setrvalý stav.
3: Pro očkovanost proti chřipce je podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlípka v tuzemské společnosti dlouhodobě nízká.
6: Celkové populaci dosahuje ani ne 8% a u těch nejzranitelnějších, kde bychom potřebovali, tak jako mají jiné evropské země, třeba 75% proočkovanost seniorů, tak my máme 25% proočkovanost. Ten pozvolný nárůst trošku jde, nicméně pořád je to trvale nízká hodnota.
3: Pro letošní sezónu bude podle ministerstva zdravotnictví v Česku k dispozici zhruba o 15% více dávek vakcín proti chřipce než v minulém roce. Z Bohuňovic Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Další podrobnosti zjistíte na serveru i rozhlasu a také na našem webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A vydáme se také na Přerovsko, protože i tam řádí občas povodně. Před 2 lety poničili například vodní nádrž v Šišmě. Tu teď obnovují.

0: Den v kraji.
1: Vodohospodáři v Hradčanech na Přerovsku odstraňují následky bleskových povodní z poloviny předloňského roku. Pracují tam bagry a upravují se koryto říčky Šišemky a zpevňují břehy. Práce mají skončit asi v prosinci. V dalších zasažených obcích ale potrvají opravy i příští rok. Pojďme se tam podívat.
2: Povodeň stoupala až do výšky přes 1 metr. Tady je to vidět na tom domě, ta čára, pokud byla vlastně ta voda.
3: S Marí Galetovou, nezávislou starostkou Hradčan, a stojíme na návsi před jedním z bytových domů. Ta výška vody, která vlastně nastoupala při bleskových povodních, je dodnes patrná na fasádě.
2: Bude se muset udělat nové zateplení a marmolit a nová fasáda. Jinak je to vidět i vlastně na čelní budově.
3: Tento objekt je ale už posledním, který po povodních čeká na opravu. Obci se podařilo znovu zprovoznit čističku odpadních vod, upravit obecní byty, fotbalové hřiště a taky výletiště. Vše za bezmála 10 milionů korun. Teď procházíme po břehu potoka Šišemka, který dnes vypadá neškodně, ta voda v něm sotva teče. V korytě právě pracují vodohospodáři, je tady kráčející bagr a těží z ní usazeniny. Opravu čeká celý tento dvoukilometrový úsek obcí.
2: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva. Pracuje se tady o víkendech, pracují opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších desítek let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
3: Povodí Moravy chce práce tady v Hradčanech ukončit v polovině prosince. V sousedním Oldřichově, Hlinsku a především Šišmě budou ale ještě pracovat i v příštím roce. Nejnáročnější je oprava vodní nádrže v Šišmě, říká mluvčí společnosti Radek Špatka.
4: Na vodní nádrži Šišma intenzivně pokračují práce na rekonstrukci spodních výpustí a bezpečnostního přelivu. Do 15. listopadu letošního roku počítáme s tím, že budou dokončeny všechny zásadní práce na nádrži, tedy odtěžení sedimentu a rekonstrukce bezpečnostního přelivu a spodních výpustí.
3: Oprava potrvá do poloviny května a vyžádá si více než 23 miliony korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Podívejte se na naše webovky olomouc.rozhlas.cz a uvidíte tam spoustu fotografií právě z místa, kde se koryto řeky Šišemky opravuje.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: No, za chvíli už zamíříme na Jesenicko do Velké Kraše, kde se chystá nové muzeum vojenské historie.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Bývalý průmyslový areál ve Velké Kraši na Jesenicku by se brzy mohl proměnit ve vojenské muzeum. Jeho zakladatelé už zahájili stavební práce. Za celým projektem stojí především klub přátel tanku T-34 z Černé Vody. A prý jsou ochotni do toho vložit veškeré síly a dělat věci přímo nadlidské. No tak uvidíme. Areálem jsme se prošli s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc a s předsedou klubu Petrem Poláškem.
2: Plány máme, jsme sídlem v Černé Vodě, ale my jsme dlouhé roky hledali prostě místo, kde bychom mohli uskutečnit jeden z těch našich plánů, to udělat vlastně muzeum druhé světové války, aby jsme nezapomněli na ty hrdiny bojující, hlavně ty Čechoslováky, protože my děláme Československou tankovou brigádu Ludvíka Svobody. Takže jedna z přízněná duše z obce Velká Kraš nám řekla, že je tady objekt prodej, bývalá pila, následně v tom byla autodílna a my jsme se rozhodli, že tady vytvoříme to zázemí pro ten klub historie tanku T-34 a budeme tady budovat ty naše činnosti, které vlastně chceme. Není to jenom o té hale, která má asi 300 metrů čtverečních, ale budeme tady mít zázemí klubu. A v těch venkovních prostorách, což je asi 3,5 tisíce metrů, se chystáme vytvořit to muzeum. Samozřejmě to oplotíme, budou tady ty historické kousky k vidění pro širokou veřejnost, takže budeme tady mít normálně prohlídku. Dneska už není možné sehnat veškerou tu historickou techniku, nebo to není možné sehnat z finančních důvodů, tak budeme tady mít i repliky, které budou věrné podle těch originálů vytvořené firmami, které se tímhle zabývají.
3: Pojďme se podívat ven. My stojíme vlastně v té hale. Mimochodem vleze se sem tank T-34. My jsme dělali kdysi reportáže, jste ho dovezli, tak předpokládám, že tady na jámu by vlezl.
2: Na jámu by vlezl, ale v jámě samozřejmě budeme dělat spotky té historické techniky. Tank se sem vejde, tank tady bude, tank T-34, který máme z roku 1945, tady bude, my na něm budeme pracovat, tak aby jsme ho už, jak já říkám, konečně dodělali. Mé oblíbené slovo nadlidský výkon to je, protože je to prostě 80 let stará technika, spoustu věcí už na to nejde sehnat a my budeme se vyrobit. Takže vlastně součástí toho tady bude zámečnická dílna, my si všechno budeme dělat sami.
3: Ale zároveň tady bude tady vlastně něco jako muzeum s ukázkami té vojenské historie. My vycházíme ven a jenom pro ty, co znají Velkou Kraš, tak vlastně tady za těmi stromy vede bývalá trať z Hukovic do Vidnavy. Je tady ta hlavní cesta, která vede také z Hukovic do Velké Kraše. Tamhle kousek vykukuje kulturák z Velké Kraše. A tady teda by se mělo do budoucna nejenom vystavovat technika, ale třeba i provádět tou historickou technikou.
2: Ano, my tady budeme mít klasické muzeum, bude tady uložená technika pozemní, bude tady technika letecká, všechno, jak jsem řekl, z toho období kolem roku 1945 nebo toho roku 39 do 45, děláme tu druhou světovou válku. Náš velký cíl je tady dát originál Řopík, neboli bunkrologové se teďka budou na mě zlobit bunkr, ale aby jsme prostě co nejvíc připomněli vlastně to, jak se to dělo v těch letech osvobozujících v tom 45. roce.
3: My jsme se bavili o tom, že vlastně tady ta trať je zajímavá tím, že tady právě projížděl ten poslední vlak z Privaldova, ten známý z seriálu Vlak dětství a naděje. Dokonce tady kousek je vlastně pomník Jana Dadáka, což byl člověk, který vlastně zahynul při útoku Freikorpsu. Takže zvažujete, že třeba byste i toto vzali do hry?
2: Samozřejmě ano, měli jsme nějaká jednání. Vypadá to, že ta trať vlastně do Vidnavy bude obnovena. A tím pádem náš další cíl, nejenom teda postavit tady jeden vagón z druhé světové války do toho našeho muzea, ale další cíl je vlastně i ta motivace na další akce, které pořádáme pro diváky, něco tady uskutečnit vlastně s parním vlakem i s tím odsunem, jak se to tady dělo i s panem Dadákem, aby jsme nezapomínali na tu historii, aby jsme to připomínali neustále těm lidem, tak jak to bylo.
3: Kdyby jsme mohli poprvé navštívit muzeum ve Velké Kraši.
2: Já bych byl strašně rád i my členové, aby všichni byli u toho, jak už to budeme tvořit od začátku, protože je potřeba i lidem ukázat, jak se to buduje, je potřeba lidem ukázat i nadšence, samozřejmě. Když se k nám někdo bude chtít přidat, budeme velice rádi. Je to neskutečná dřina. Teď se nebavím o té renovací té techniky, ale vlastně to všechno, ten starý objekt dát do nějakého hezkého stavu, aby připomínal to období, protože my ho nechceme udělat moderně, chceme ho udělat prostě, aby vypadalo tak, jak to bylo v tom 45. roce. Říkám, je to nelehký úkol. My říkáme, od jara příštího roku 2027 už nás můžou lidi navštěvovat. Samozřejmě my budeme pořádat různé akce, různé projížďky naší historickou technikou, aby ty lidi měli tu motivaci se k nám vracet a aby hlavně viděli, jak to tady budujeme a můžou být toho všeho součástí.
3: Z Velké Kraše, Mirek Obza, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. Snad se

0: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za 1 000 000 prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.
1: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Krásná hudební vzpomínka na zpěváka Petra Muka. V tuhle chvíli nám 10 minut zbývá do 18. hodiny, tak prostor ještě pro jednu návštěvu. Konkrétně se vydáme na půdu kina Sněžník ve Starém městě na Šumpersku. Tam totiž objevili téměř 100 let staré divadelní kulisy. O jejich existenci přitom nikdo nevěděl a teď znovu poslouží na jevišti v připravované hře Lesní růžička, která má premiéru tento pátek. Jak potvrzuje i vedoucí kulturních zařízení města Ivana Janoušková.
1: Máme tady dvoje kulisy, které použijeme pro tu hru. Jedny kulisy jsou přeneseny z kulturního domu a ty jsou z 50. let. A potom tady máme, a to si myslím, že je naprostý unikát, kulisy. My je nedokážeme datovat jako přesně, ale jsou to původní německé kulisy, takže maximálně 1935-36. Ale doufáme, nebo si myslíme, že by teoreticky mohly posloužit naší hře, takže by mohly být doopravdy z té původní divadelní hry z roku 1920. Hra se jmenuje Lesní růžička a je od místního rodáka Josefa Wolfa, který napsal u příležitosti otevření místního německého katolického domu, což je budova dnešního kina, která právě letos slaví 100 let.
2: Nevypadá, ale nevypadají na ten věk ani ty kulisy, aby posluchači věděli, tak jsou to takové dvě dost vysoké stojky, na kterých je namalovaný les, zatímco ten na mladších kulisách vypadá už takový do podzimního období, ten starší, to je ještě bujaré léto.
1: To je a má na sobě právě namalovány květiny a louku za stromy a ty květiny jsou mimo jiné jedním z motivů té hry, protože hra se odehrává na takzvané sálové louce, říkalo se jí také ráj a byla to louka, na které údajně květly nejkrásnější květiny široko daleko, proto se jí právě říkalo ráj, takže to si myslíme, že je právě to původní.
2: Jsme tedy ve 100 let staré budově, kde se takto vysoké, to má snad 3 metry, kulisy najdou.
1: To je taková perlička, o těch kulisách jsme nevěděli až do minulého týdne, kdy jsme náhodou objevili na půdě kina, kde vlastně byly pravděpodobně tedy 100 let a když jsem se ptala mých předchůdců, kteří se starali o kino, tak o nich nevěděl nikdo, takže byli pravděpodobně dobře schovány. Oni byli, ta půda je trošku jako složitější, je tam více prostorů různých, no a oni byli tak pěkně uložené v jednom místě, no.
2: Já se jdu podívat tedy blíže, projdu kolem jeviště, to se připravuje na hru, abych se podívala, protože když se řekne, že něco 100 let leží, tak to na tom přece musí být znát a to vypadá skvěle.
1: Ono to na tom trošku jde znát, ty mokré skvrny tam jsou. My jsme se dívali, ty kulisy v tom období byly malovány klíhovými barvami, což mimo jiné zajišťuje velkou prodyšnost plátna, takže my nejsme odborníci na to, ale myslíme si, že to je jedna z věcí, která mohla pomoct k tomu, že vlastně nesplesnivěly a ty barvy se úplně nezničily. Ty barvy teďka vypadají v pohodě, ale musí se s nimi opatrně zacházet. Nemůžete třeba použít vodu nebo navlhčený hadřík, ty barvy jdou okamžitě dolů. Bude to pravděpodobně, protože v těch klíhových barvách byla křída. Takže jsou taková místečka.
2: Ale zblízka viditelná, z dálky bych si toho nevšimla.
1: Někde to plátno už je lehce potrhané, ale myslím si, že pořád jako z dálky vypadají dobře.
2: Vypadají nádherně. Vtipné je, že o okraj toho lesa na kulisách je opřený pařez, ten je taky tak starý.
1: Ne, ten je naopak z novodobé ochotnické historie Starého města. Takže ten má, bych tipla, tak maximálně 20 let.
2: Propojilo se nám tady tedy staré a nové.
1: A bude se propojovat skutečně minulost s přítomností, možná lehce i s budoucností, protože část kulis bude tvořena digitálně na filmovém plátně, protože budeme hrát v kině. A ta digitální podoba je založena na reálných fotografiích z těch míst, do kterých byl vložen příběh Lesní růžičky.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra, ale zároveň derniéra Lesní růžičky proběhne 16. října v pátek od 18 hodin v rámci filmového festivalu Filmfest Staré město.
2: Ze Starého města pod Sněžníkem Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Den v kraji v úterý 13. října je ve finále. Zítra a ve čtvrtek vám nabídneme senátní duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Zítra se tedy podíváme na obvod 66 Litovel. V našem studiu budou diskutovat stávající senátor Marek Ošťádal a kandidát hnutí ANO Martin Škurek. Poslouchejte opět po té 17. hodině. Také navštívíme Dřevohoskice. Na věži tamního zámku po více než 115 letech začnou opět měřit čas historické hodiny. Přineseme reportáž. Teď už se blížíme k 18. hodině, čekají nás nové zprávy a pak už hrajeme pro radost lidovky a dechovky na přání. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1, když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2, jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
3: 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Povolební vyjednávání v Prostějově vedou uskupení Na rovinu a ANO. Dělníci v Šišmě čistí koryto Šišemky a zpevňují její břehy. Nová expozice v Šumperském muzeu přiblíží dětem podmořský život. Zpočátku zataženo místy déšť, během dne ubývání mraků, teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zatím bez výrazného posunu jsou povolební jednání v Prostějově, kde se novou radniční koalici snaží sestavit vítězné uskupení Na rovinu a také druhé hnutí ANO. Vyplývá to z vyjádření lídrině Na rovinu Jany Jilkové a jedničky na kandidátce ODS Milady Sokolové. V uplynulých 4 letech v Prostějově s 43 tisíci obyvateli vládli ANO spolu s ODS a hnutím PVčko. Těžká technika Povodí Moravy pracuje v Hradčanech na Přerovsku. Od naplavenin čistí zhruba 2-kilometrový úsek říčky Šišemky a dělníci zpevňují její břehy. Práce za 3 miliony korun jsou součástí oprav po bleskových povodních, které obec zasáhly v červnu roku 2024. Pokračuje nezávislá starostka Hradčan Marie Galetová.
4: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva. Pracuje se tady o víkendech, pracují opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších desítek let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
3: Dělníci odstraní na konci října z olomouckého Horního náměstí pískovou suchu Wolfganga Amadea Mozarta. Umělci připravili na letní sezonu jako připomínku 270. výročí narození skladatele. Současně podle informací na webu města pod stou umělci, který jako 11-letý chlapec v Olomouci pobýval.
5: Na začátku listopadu socha z technických důvodů zmizí, aby uvolnila místo přípravám na vánoční trhy. Rodiče s malým Mozartem prchali z Vídně před epidemií neštovic. Krátce bydleli v Hohenschildově paláci a poté v budově kapitulního děkanství na dnešním Václavském náměstí. V Olomouci složil malý Wolfgang svou 6. symfonii F-dur. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Novou expozici s názvem Muzejíčko pod hladinou otevřelo Vlastivědné muzeum v Šumperku. Zaměřená je na podmořský život a určená především pro rodiny s dětmi. Pokračuje mluvčí muzea Eva Valová.
6: Novým lákadlem je pro dětské návštěvníky ponorka, díky které prozkoumají fascinující svět pod hladinou. Součástí výstavy je i řada her, skládaček a pohybových aktivit. Důraz je kladen také na informace o nutné ochraně moří a oceánů.
0: Sport.
3: Fotbalisty Slavie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 18:45. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
7: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě je to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku zataženou místy, hlavně na severu, občasný déšť a přehánky. Odpoledne ubývání mraků. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pytel Brambor leží na silnici první třídy číslo 35 mezi Křelovem, Břuchotínem a Olomoucí. Projíždějte tam opatrně. Kvůli překládce nákladu z havarovaného kamionu je omezen provoz na silnici přilehlé k cestě první třídy přes Mohelnický kopec u Podolí. Plně průjezdná by měla být po půl osmé večer.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásný úterní podvečer vám už dnes 13. října po zprávách v 18 hodin přeje Vilém Pospíšil od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Věřím, že už někteří z vás vytáčíte telefonní číslo 221 555 444, abyste se spojili přímo se mnou. Startuje totiž váš oblíbený pořad Hrajeme pro radost. Vybrat si můžete oblíbené písně na lidovou dechovou notu, někomu je poslat. Samozřejmě můžete psát i SMSky na číslo 723 70 33 51. Nezapomeňte na všechny Renáty, ty dnes slaví svůj svátek, jak se tak dívám do kalendáře. No a zítra už budou připraveny Agáty, ve čtvrtek Tereza, těch je už docela více než těch předchozích dvou men, tak určitě neváhejte a klidně napište SMSku už dnes s předstihem. Jako první si poslechneme Evu Avaška, Bílé růže z Athén. Krásný poslech.

0: No, do Athén je to přece jen trošku kousek tady od nás z Olomouce, no ale tak nám Eva a Vašek alespoň poslali bílé růže z tohoto krásného řeckého města. Vysílání pokračuje dál, teď se s veselou trojkou projdeme cestičkou v trávě a písničku někomu pošle a věnuje pan Jenda ze Štětovic. Hezký den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení a dobrou náladu posílá moji milí Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostěva s milující Kočenkou, Zdenice do Holubic, Anice Zimové do Štětovic, Vlasice z Kukálkové do Krnova, děkuju za písničku, Lidušce do Olomouce a mojím sestrám. Pane Vilémku, vám děkuju za vyhledání písničky a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuju.
0: Rádo se stalo, také se budu těšit, mějte se krásně, na slyšenou. Písničku posíláme také pro povzbuzení pánovi. Z pondělka prozradil, že je vdovec, tak posílám písničku a přeji sluníčkový den. Píše Věruška z Jeseníku.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: To byla Veselá trojka a vy stále posloucháte. Pořad Hrajeme pro radost na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vysílání pokračuje dál, volá vás spousta a spousta. Tentokrát ale přišla řada na paní Marii z Kroměříže. Hezký den.
1: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stálého zdraví Marušce do Hrabištína, Zeničce do Hrochova, Věrušce Halouskové s Adámkem, Zeničce do Holubic, Jindřišce do Chropině, Jiřímu do Litovle a Zeničce do Prostějova. Pane Viléme, jestli se vám písnička bude líbit, je i pro vás a zase se těch budu těšit někdy naslyšenou.
0: Děkuji vám moc za zavolání, za přání. Mějte se krásně. Krásné pozdravy posíláme také Vlastičce do Krnova, Zdeničce do Uničova, Helence v Uhelné i všem kamarádkám, co známe. Mějte se všechny a všichni co nejlépe. Přeji hlavně zdravíčko, zdraví Marci,

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Lipníka nad Bečvou. Ve středu 21. října se můžete potkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas1.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Slunko nízko, večer blízko, tak se jmenuje píseň, která zazní už za pár minutek ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hrát a zpívat budou manželé Osičkovi a jejich hosté. No píseň, která má trošku opožděný název, slunko už je hodně nízko a večer už je, řekl bych, tady. No ale nevadí, postit si ji můžeme i teď. A vybrala si ji další posluchačka, paní Liduška z Jeseníku. Hezký den.
3: Dobrý podvečer, pane redaktore, přeji vám a všem milým našim posluchačům. Vzala jsem si volno na půl hodinky, tak zdravím moje přátelé, kteří mě posílají písničky a nezapomenou na mě. A je to Evička do Struková, Hanička do Předmostí, František od Brna, fanoušku, všecko ne a ať jste hodně, hodně zdraví. Milátce do Přáslavic, Jiřince do Sudkova, Mařence do Koršova, Helence. Děkuju pěkně a zase někdy, jak se podaří, tak zavolám a vám taky děkuju, pane redaktore, a dobrou noc a hezké ještě podvečer.
2: Vám také. Moc díky za zavolání, budu se těšit na příště. Mějte se naslyšenou. Budeme hrát dodatečně k svátku paní Věrce Puchrové do Zábřehu. Té všechno nejlepší a krásný přání krásného večera posílá Martin.

0: A své kamarádce nebo kamarádům bude určitě hrát i další posluchačka, která se dovolala do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je to paní Zdeňka Zhrochová, zdravím vás.
1: Dobrý podvečer, pane Bílej, my srdečně vás zdravím. Prosím tě, aby nechal zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. Jendový do Štětový, Marušce do Kroměříže, děkuji za písničku, Marušce do Hrabučína, Lídě do Olomouce, Tance do Lomnic, Vláďový do Tovačova, a to by bylo. A Marušce do Hrabučína. To je všechno. Díky a zase někdy nashledanou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Hrát budeme sestře paní Renátce Svachové do Liptálu u Vsetína. Je kuchařinka ve škole, tak k dnešnímu svátku přeji hodně zdraví a štěstí, napsala nám paní Jarmila Zrýmařová.

0: Český rozhlas Olomouc a Vilém Pospíšil.
1: Je to tak, stále jsem tu já, ale jak moc dobře víte, nejsem tu sám, zapojit do vysílání se můžete i vy, volat nám můžete na číslo 221 555 444, stejně jako učinila před pár minutami paní Lída Zlichková, zdravím vás.
2: Já vás taky zdravím, pane Vilémku, já jsem Lída Kuaxidisová Zlichková a chtěla bych poslat písničku pro paní Kláru Dulovcovou Zlichková, pak pro kamarádku Jarmilu Faltusovou Zlichková. Tu písničku posílám i vám a mně. A ještě ten teďkom volá nějaký pán, že je vdovec, tak mu posílám taky tu písničku. A že já vím, jak to je těžké, když je člověk sám, já jsem taky sama. A moc krát vám děkuji, nashledanou.
1: Rádo se stalo, mějte se krásně, naslyšenou. Písničku hrajeme také k narozeninám pro Milušku Smrčkovou z Pískova. S přáním pevného zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě posílá pozdravy a píseň Sousedka.

0: 18 hodin a 35 minut úterý 13. října a vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. Právě dohrála a dospívala Veselka píseň Si štěstím mým. No a to je taková moje otázka, nebo respektive věta vás posluchačů, název další písně Dám si dnes hrát. A píseň Dám si dnes hrát si dá dnes hrát pan Ivan z Opavy a určitě nebude jen pro něj, ještě pro někoho jiného. Zdravím vás, hezký den.
1: Pěkný večer ještě jednou, pane Viléme. Máte pravdu, dneska potěšíme pěknou písničkou paní Aničko v Burdově a paní Ačiko, vy máte pravdu, když si někdo vzpomene, že to potěší. Já jsem si dneska vzpomněl a písnička bude pro vás. A nejenom pro vás, bude taky pro paní Marušku se Štěpánem, paní Hanku na Lipině a paní Irenu v Holíně. Vše pěkný poslech, hodně zdraví, štěstí a bude to i pro vás, ať si to pěkně poslechnete. Jo, hodně zdraví a pěkné pohody při vašem vysílání. Moc děkuji.
0: Já moc děkuji za zavolání. Naslyšenou písničku a přání pevného zdraví posíláme manželům Janičce a Jiřímu Doroštění, paní Aničce do Bludova a všem, co nás znají. Rád bych zavolal, ale zradili mne hlasivky. Asi se na mě podepsalo to lehké ochlazení v Malé Morávce. Zdraví srdečně Jaruška a Pepa. No tak já samozřejmě přeji hodně zdraví. To by chtělo nějaký čaj takhle v tom blížícím se podzimu. Plehnout si do postele, přikrýt se, no a poslouchat samozřejmě Český rozhlas Olomouc.

0: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.
1: Lidové zvyky a obyčeje, slavnosti i tradiční řemesla. Co všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví a jak ho uchovat pro další generace? O tom si budeme povídat s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pár minut nám ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc ještě zbývá, než nastane 19. hodina a aktuální zprávy, no a potom pořad cymbal a husle. Ještě předtím se ale vydáme na mé rodné Valašsko, ne tedy mé, ale na rodné Valašsko, paní Vlastiny Skrnova. Hezký den.
4: Dobrý večer, pane Belánku. Děkuji vám za vybraný písničky, jsem hodnej. A chtěla bych to poslat Hance do Uhelné a mé Zoufa. Já jsem byla taky na tom špatně a jaž tak jsem se trochu z toho dostala. Jo, a moc zdravím. Aničku do Vápené, Elišku do Václavova, paní Mrátku z Přáslavic, Janičku a Jiřího a ještě Jeníka do Štětovic. Honziku, omlouvám se, já jsem na tom špatně, já jsem si uvědomila, že jsem vás zanedbala. Tak vám poslám krásnou písničku. Tak vám děkuji.
3: Rádo se stalo.
4: A dobrou noc a šťastnou cestu domů.
3: Děkuji moc, mějte se krásně, naslyšenou. Krásný podvečer do Českého rozhlasu Olomouc i pro mé zlatíčko k večernímu odpočinku ti posílám písničku a pusinku na dobrou noc, napsala Anička.

dívám sa z Radhošťa, z té hory posvátné. Soláně, Cábu či Sveradová. Pode mnou krajina tichá je, zvlněná, nádherná, valašská.

0: smutný a opuštěný, to by byl Český rozhlas Olomouc bez vás, našich milých posluchačů. Jeden další nebo jedna další posluchačka se dovolala sem do studia, je to paní Julie z Přerova, hezký den.
1: Hezký den taky, zdravím vás v Českém rozhlase Olomouc a prosila bych zahrát, kdybyste byli tak laskaví, jsou to manželé Kvášovi, Hanka u Předmosti, Liduška v Raclavicích, nevím, kde se nám ztratila Zdislava, a taky Zdenka v Hrochově s kamarádkou Jarmilou a taky ještě vlastně do Krnova. A všem, aby se vydařil celý týden, samozřejmě další dny. Díky moc, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Poděkování a hezký podvečer posíláme a přejeme panu Jendovi do Štětovic s manželkou, také Vlastičce Škutálkové, Toničce Kvapilové z Ludmírova, Marušce Faltínkové, Květoškovi Pitlíčkovi s Martinkou, také Vládičkovi do Tovačova i pro jeho zpívající kanárky a Jindřišce do Chropině i všem ostatním posluchačům napsala paní Lída Daloničková z Olomouce. Další přání k narozeninám tady máme pro paní Milušku Smrčkovou v Pískově. Přání a píseň posílá teta. No a hrajeme také na zahrádku do České Vsi. Hrajeme kostky, no tak já samozřejmě přeji šťastnou ruku všem hráčům, ale zase to nepřehánějte. Doufám, že nehrajete o peníze. To by se dalo taky pěkně zvrtnout. Tak snad se vás to netýká. Něžné konvalinky, to je píseň, která zazní právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hrát a zpívat bude Pardubická šestka. No a jak tak na to koukáme, čas na dalšího posluchače nám bohužel v našem dnešním vysílání nevyzbyde, ale jak vždycky říkám, nezoufejte, čas a prostor na vaše písničky na přání budete mít zase zítra ve 12 hodin, anebo opět zítra v 18 hodin. Vilém Pospíšil vám přeje krásný zbytek úterka a celého týdne.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Radnici v Konici povedou Starostové a nezávislí spolu s lidovci. Olomouc chystá opravu tramvajové tratě do čtvrtiny Ředín. Nového hlasového průvodce má zoo na Svatém Kopečku. Zpočátku zataženo místy déšť, během dne ubývání mraků. Teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ve vedení radnice v Konici na Prostějovsku budou pokračovat Starostové a nezávislí spolu s lidovci. Dohromady získali v komunálních volbách většinu mandátů. Podle starosty Michala Obrusníka ze Starostů a nezávislých se na spolupráci domluvili hned po volbách.
2: V podstatě jsme se domluvili na další spolupráci na radnici na pozici starosty, místo starosty podle volebních výsledků. Písemná nějaká koaliční smlouva v našem případě asi není bezpodmínečně nutná. Prostě ten respekt k volebním výsledkům oba dva tyto volební subjekty vnímají.
1: Dva roky po povodních některé obce na Bruntálsku pořád čekají na vyřízení žádostí a proplacení nákladů na obnovu. Celkem 22 měst a obcí proto ve společném dopise vyzvalo stát k urychlení administrace programu Živel 1. Požadují mimo jiné jasný přehled chybějících dokumentů, pravděpodobné termíny vyřízení žádostí a možnost získat peníze průběžně nebo předem. Uvedli to zástupci obcí ve společném dopise. Olomoučtí radní vypsali výběrové řízení na projektanta první etapy opravy tramvajové trati v Litovelské ulici a na třídě Míru. Předpokládaná hodnota prací je 25 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Nabídky můžou zájemci podávat do 6. listopadu. První etapa začne železničním přejezdem u místního nádraží až ke křižovatce s ulicí Pražskou. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Projektant má tramvajovou trať začlenit do nového uličního profilu. Dokumentace bude řešit také zastávky s přístřežky, cyklodopravu, chodníky a přechody pro chodce, napájení tratě a trolejové vedení. Počítá s výměnou kanalizace a vodovodu, úpravou veřejného osvětlení, přeložkami inženýrských sítí a novým mobiliářem a zelení.
1: Návštěvníci Olomoucké zoo na Svatém Kopečku můžou využívat nového hlasového průvodce. Spustí se po načtení QR kódu na informačních tabulkách u expozic a taky na webu zoo u jednotlivých zvířat. Průvodce je ve čtyřech jazycích, pokračuje mluvčí zahrady Pavel Javůrek.
4: Poprvé jsme na našem webu Zoologické zahrady Olomouc využili umělé inteligence. Jedná se o syntetický hlas umělý, který využíváme k namlouvání takových komentářů k našim zvířecím druhům. Tyhle ty zvukové komentáře jsou dneska ve čtyřech jazycích, a to v češtině, angličtině, němčině a polštině. A máme snahu tím vlastně usnadnit přístup našim návštěvníkům k těmto informacím.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku zataženo. Místy, hlavně na severu, občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne ubývání mraků. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů, povane slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala na Prostějovsku u Žešova na cestě do Výšovic. Příčinu nehody na místě vyšetřují policisté. Z havarovaných vozů unikl olej, je tam kluská vozovka. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Kvůli překládce nákladu z havarovaného kamionu je omezen provoz na silnici přilehlé cestě první třídy přes Mohelnický kopec u Podolí. Plně průjezdná by měla být zhruba za půl hodiny. Sražená srna leží na vozovce silnice za Malým Hradiskem na Prostějovsku na cestě do Stínavy. Projíždějte tam opatrně. Kvůli stavebním úpravám je na D48 z Bělotína do Frýdku Místku převeden provoz do protisměru mezi 8. a 12. kilometrem za exitem Jeseník nad Odrou. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Dobrý podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Honza Žůrek. Vítám vás u dalšího vydání hudebního magazínu Cymbál a husle, který si v premiéře můžete naladit pravidelně každé úterý krátce po 19. hodině. Naše dnešní epizoda nás vezme na malý hudební výlet směrem na západ, ale jenom malý kousek, tedy do Čech. Společně se podíváme na to, jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných jihočeských vesničkách, luzích a hájích a jaké hudební poklady skrývá krajina, kde na rozdíl od naší domoviny místo cymbálu udávají krok spíše klarinety a dudy. Zastavíme se pomyslně přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. Jedním z hlavních pojítek, které jihočeskému Chocku, Práchynsku nebo malebným Blatům vtisklo jejich nezaměnitelný charakter, je nástroj, jehož kořeny sahají přes středověkou Evropu až kamsi do antiky, tedy ony už zmíněné dudy. Zvuk tohoto dechového instrumentu s koženým měchem u nás na staletí zdomácněl a dodnes tvoří páteř mnoha tradičních kapel. Přesně jako v pošumavské dudácké muzice, která naše dnešní putování zahájí.

malebného Pošumaví se teď přesuneme nepatrně severněji, a sice do Třemošné, do těsného sousedství metropole západních Čech. Zdejší folklorní oblast na pomezí Plzeňska vyniká bohatou hudební tradicí, v níž se dudácké ladění často přirozeně prolíná s vlivem štrajchových muzik, tedy sestav smyčcových a žesťových nástrojů, a vytváří tak plný zakulacený zvuk. A právě lidová muzika z Třemošné nám za malou chvíli potvrdí oblíbenou pravdu z názvu jejich desky, podle nějž plzeňská věž, tedy 100-metrová dominanta tamní katedrály svatého Bartoloměje, opravdu dodnes převyšuje kopce, a to všechny okolní.

Díky dětské lidové muzice Notičky se teď na malý okamžik přeneseme do romantického povodí řeky Berounky, abychom se však v zápětí vrátili zpátky na jih, protože, jak praví jedna známá melodie a název další desky, k Budějovicům je cesta dlouhá. V tomto bloku totiž jako druhá píseň rozhodně nesmí chybět vzpomínka na legendární Zorku Soukupovou, budějovickou rodačku, vynikající zpěvačku, etnografku a všestranou výtvarnici. Její nezaměnitelný, niterný projev a celoživotní oddanost lidové písni z ní učinili jednu z nejvýraznějších a nejrespektovanějších postav jihočeského folkloru 20. století.

Náš dnešní pořad dostal do vínku podtitul Pod Klatovskou věží nikoliv náhodou. Pojmenoval jsem ho podle nové, letos vydané stejnojmenné desky, kterou natočil letos 70-letý folklorní soubor Šumava, sídlící právě v Klatovech. Své výročí oslaví na konci listopadu a vstupenky do Klatov na gala program Tancem psaná léta ještě se ženete. Z tohoto svěžího alba jsem pro vás s radostí vybral ukázku, v níž tentokrát dostanou prostor výhradně nástroje bez doprovodu zpěváků. Zaposlouchejme se tedy do šumavské polky v podání muziky souboru Šumava z Klatov.

Pošumaví je to už jen pomyslný skok zpět na severní Plzeňsko, konkrétně do městečka Horní Bříza. Právě odtud pochází respektovaný folklorní soubor a kapela Úsměv, která se pod letitým uměleckým vedením Zdeňka Bláhy neunavně věnovala udržování hudebních klenotů z Plaska, Dolnobělska a především Kralovicka. Minulý čas je tu na místě skladatel, redaktor a dudák Zdeněk Bláha nás zhruba před rokem v požehnaném věku 95 let opustil, ale těch pokladů, co nám zanechal. Pás od Dolní Bělé přes Plasy do Kralovic je zajímavý mimo jiné tím, že představuje přirozenou hudební křižovatku a přechodné pásmo mezi západními a středními Čechami a velmi organicky se v ní tak mísí staré dudácké tradice s klasickým středočeským štrajchem.

samém závěru našeho hudebního cestování po jižních a západních Čechách se musíme ještě jednou vrátit do samotného srdce Chocka, tedy do Domažlic. V tamním nezaměnitelném dialektu se dudám, respektive původnímu kozímu měchu, z něhož jsou vyrobeny, často říkalo pukl. Mistrovské hře na tento rázovitý nástroj zasvětil celý svůj život také na začátku minulého roku zesnulý legendární dudák Antonín Konrády, zakladatel proslulé Konrádyho dudácké kapely, kterou se s vámi pro dnešek z vln Českého rozhlasu Olomouc rozloučím. Od mikrofonu vám poklidný zbytek úterního večera přeje Honza Žurek. Budu se těšit na slyšenou opět za týden u dalšího vydání pořadu Cymbál a husle a nyní už sledujte, jak radostně ten chocký pukl zabečí a můžete si i poskočit.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer, Lačirat Šukaršuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve Svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické persekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serynka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale nevždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes si to příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodiny mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? V Muzeu romského národního obrození v ulici Ruska v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.

0: A poslech o Roma Vakere nám zpříjemnili Jan a Marcel Bentíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadenu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Savorenge tumenge mangau, budbacht, zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. ANO 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členem zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru zde jedničky na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě ego to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo. To si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může

0: www.lovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
1: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze specialistů?
0: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
1: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša-Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost, možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně, svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaša jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sur je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc, tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny Andrea Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji píše nepochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je a to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista a už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo a zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než, nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně, a asi jsem to teď pomenoval taky, vždycky tam by někdo měl bejt. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci bejt. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek Na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne, Honzo, pojď. A já řeknu, Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká, pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne, tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, vás to naučit, vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct, děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčnej vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každej svoji velmi nepochybu specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hoodbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Ale už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agent bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozvrhneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikkels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství Uvillier v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693 znaven marnou prací si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, co pak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Šampaň, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.
5: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
6: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v

0: insekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze šardonky.
1: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemiasek Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, je využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
0: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
1: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v uvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
2: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají být uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia, a to ležmo. Stojí-li, může se stát, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení je šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt je jediné víno, které se dá píti při všech chodech. Svět v obrazech 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi, a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundárním neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kive a do toho kive se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů, kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15 a 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
2: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
3: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
2: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
3: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které setřese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašením tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
4: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Šampaň, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Šampaň. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardo začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Šampaň a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardo je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
2: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
3: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, degoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým, tradičním způsobem, tak jak se to dělalo kdysi.
2: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
3: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
2: Co teď?
3: Teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
2: Dobře.
3: Já se proměním v reportéra na chvilku.
2: Tak já si sleču kabát.
5: Kolik je vám zástěry?
2: Jsem uvázaná do zástěry.
5: Tady možná vidíte přesený ty kvasinky, až se podaří a takhle setřást na dno tý zátky. On vám nanese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
2: To jsou lahve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
5: Jsou korunkou.
2: Jako pivní.
5: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty lahve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
3: Jste pravačka?
2: Jo. Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím masu.
3: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tu lahev pořád mírně dolů,
2: ano.
3: Sasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, teď najednou a bum! Jo! A nahoru otočit, tak to bylo rychlý.
2: A teď co?
3: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
2: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
3: Určitě, ty ztráty jsou minimální.
2: To by ale nebyla plná láhev. Jak byste to teď expedovali?
3: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. A tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe na etiketách, kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
2: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo
3: budeme
2: málo?
3: Budeme poznávat Bohemia Sekt Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling Rýnský, Rulandské bílé a Riesling Vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
2: Voní nádherně, perlí krásně.
3: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Louise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: Procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košíčkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k srání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košíčkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Znouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
0: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sekt byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problémů vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
0: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sekt.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
0: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
1: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
0: Jak je ten tank vysoký?
1: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
0: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
1: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
2: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu STAN a jedná s Pirátama STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Sport. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár potá.

0: To je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
1: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
0: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
1: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
0: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
1: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já sečnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
1: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
1: Já na ní zapomněla. Králi, moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
0: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
1: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jakoby mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mím je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
1: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Zbohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla s

0: plně těžko a když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. Sbohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny spředou vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 švadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nač zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší. Drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zas ti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monkheimová první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monkheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monkheimová první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monkheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Šatel Monkheimová?
2: Ano, a Thomas Monkheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží po dobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich. Má-li se uskutečnit vůbec?
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě, prosím. Půjdu se ještě upravit... Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těším nemít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. Třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne?
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesená ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
7: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: O ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
7: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
7: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
7: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
8: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
8: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijala zpátky a omluvila se odborové organizaci.
6: Prosím? Co jste to řekl?
8: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
9: Jste připravena, slečno?
6: Ano, maestro.
9: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová.
3: Ano.
2: No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám bytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě a ozvalo se:
4: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta sočka je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, a on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Mašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl Lábus. Toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels.
3: Ano.
2: Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské a tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuliere, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuju, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla jako, jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a ty kosme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad bylo tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas. Jo. Protože vás tam přepadne paní, která plíně německy vám začne. No tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Biláka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíle, než prošel vrátnicí Jiří Lábu, se neptala, a kde dostala paní Kurvaninko a nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech Přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne. A já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňadra takhle čuměly do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou tu do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
2: to byla první. Se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech
3: taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinko. A ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo. No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v Sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovali vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a v letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.

0: Dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná úterní noční linka Českého rozhlasu. A dnes se vydáme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem.

dna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jutra chce zhrbnout, třeba zítra. Komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: 3:23. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko, krásnou noc přeji.
2: Dobrý den, pozdravuju vás všechny diváky. Já bydlím Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou javořinu na Slovensku.
1: Mm-hmm.
2: A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě. Takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet míno, tak je to teďka je na nás. Takže nevím, no.
1: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na velkou javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
2: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. No, my se pořád bereme jako normálnost, sami.
1: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne?
2: Spíš slovenské děcka rozumí našemu jazyku, ale to, že to je kvůli tomu, že bratranci a teta bydleli dřív tady v Bánově a potom, až se teta vzala, tak brala si manžela z Ilavy, stěhovali se do Bratislavy a my děcka nemáme doma, ale co vím, tak jako tady nemá problém ze slovenskou řečí nikdo. Mm-hmm. Jako já mluvím podle mě teď hodně spisovně.
1: Dobře,
2: já kdybych začal naším nářečím, to je jak slovenština.
1: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
2: Jo, halušky.
1: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
2: Halušky s brinzou, no.
1: S brinzou.
2: Halušky s brinzou, ano.
1: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete, to už je dávno.
2: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balovány a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
1: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
2: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na Moravském Slovácku.
1: A co si ze Slovenska přijede, dovezete, když tam jedete na návštěvu?
2: A dohromady nic. Dohromady nic, opravdu ne.
1: Dobře, a máte rád Tatry?
2: No určitě. Tatry nízké, Démanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
1: To úplně souhlasím. Tak o tom moc děkuji za milé povídání i za váš pohled na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc, pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky.
2: Prosím, nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci. Jsme si pořád na blízku?

0: ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, který se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaný.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od koho inspiroval?
1: Ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takový nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou a proto

0: jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
1: Takhle už je, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
0: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. Teď bylo po 50.
1: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
0: Tak já především fandím, že se to děje. Mm-hmm. Čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmé. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
1: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
0: Výborně, děkuji vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady je Mila Strutnová, ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já si, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem do dneska jsem z toho teda opravdu špatná, poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu, snažím se prostě bejt citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněné baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám Jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, Turzová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svěcní, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jarosko, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Do dneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili u Batí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkal, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
0: Takže, Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
1: Ve Zlíně. Ve Zlíně. Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku. Takže jsem ležela v sádře celá, ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla. Mě ještě...
0: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat, to už je dávno.
1: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo. Jo, tak bylo to no, takový nešťastný povídat, rozděl.
0: No, k tomu tématu teda...
1: No, tak, no, tak tématu myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt. Asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je. No.
0: Ano, je myslím zvláštní, si, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo. Alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích. Jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
1: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
0: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
1: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi teďka.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jarusko, poslouchám každý večer.
0: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Popradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom nejde jako
0: ano, to nechci hovorit. Tématem, ale pokračujte.
1: No, jako jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem v Košicích na mých, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. No, je to
0: Josefe,
1: prostě.
0: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
1: No, prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se sekali, vždycky někdo to svolal. No, mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. Čili, no a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom Československým aerolinijím v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
0: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
1: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
0: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci, třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
1: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paraveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Tady to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to, když mě druhá manželka zemřela, tak teď už jsou ve Šlapanicích, tady žiju se starším synem. To jsme taky pořídili, ten domek v tenkrát v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 tisíc. Dneska to má cenu 11 milionů. No.
0: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky? Bylo z toho cítit, z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou a se máte moc dobře.
1: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
0: Tak se s náma rozlučte slovensky.
1: Dovidenia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří od Olomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko, tak. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky. Ano. Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko, oni převadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Uh-huh. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne, přeladili a mluvili slovensky. No a doteďka toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu. Mm-hmm. Na Velikonoce polívá vodavkou. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je tak. Už to je dávno. Už to je dávno. Je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky. Dřív bevávali ještě ty pořady slovensky. Filmy bevávali všecko jedno s druhým. Ale už
0: ano,
1: už ty naše děti neví, o co je to
0: těla. Souhlasím, no, nebo čučorětka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně. Jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam my jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama se navštěvujeme. Nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata. A jako já už teďkom už jsem skoro v důchodě a už nějak už to zkrátka, ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak. V životě jsem neřekl Slovákům, čo bolo, to bolo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi nebo Slováci někteří říkají Čechůry. V životě jsem to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Hmm. Jirko, moc děkuju, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Z nich cítíte, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře.
1: No, tak vám přeju. Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojený a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatně ještě, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: paní Marie volá noční linkou Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Já pocházím z západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůň a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo. Ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou, a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo. A s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko. Oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven. A už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do krček, vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku se mnou, tam byla. V té Podhajské jsme byli, nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádné mlze, nic, jasno, krásný azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, o tam tu se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, já bych, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo, stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: Je srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte, Komárno taky má svoje kouzlo. Když jsme se tam dívali na ten jejich, jakoby orloj, vychází tam ten panáček, že jo, ne, no prostě to jsou takový dojmy, který prostě člověk má v sobě a jenom si říkám škoda, že už na ty dálavy se asi nevypravím, ale teďky ještě ta moje kamarádka, protože to jsem jí tam já víceméně natahla, takhle, a ona, letos jsme tedy byli v Luhačovicích, což je taky krásný, ale ona už říkala, víš co, až přijde ten katalog, tak si zaplatíme hned ty Bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si honem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo?
0: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hned ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuji vám.
0: A za chviličku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jednu osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Satinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900, a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jsou se Češi a Slováci pořád tak blízcí, jak se rádi říkáme, nebo už je to spíš hezká vzpomínka? V noční lince Českého rozhlasu dnes hledáme odpovědi právě s vámi. A teď volá pan Vlado přímo ze Slovenska, tak to jsem moc ráda, že máme zahraniční návštěvu. Vítejte. No,
1: dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov nočnej linke, nech trošku v tejto relácii zazní aj ľubozvučná slovenčina.
0: Já jsem v to doufala, Vlado, tak děkuju, že jste se ozval, že jste trpělivě vytáčel telefonní číslo.
1: Viete čo, chcem vám povedať, že som od malička zrastený z Moravou. A tak ten život išiel, že som bol na vojenčine, na Morave, Bučovice, u Brna. A potom tam som si priateľov, naše moja matka nebohá mala 8 súrodencov a tie ženy všetky sa išli za robotou, za prácou na Moravu a sa tam vydali. Tak tam mám bratrancov a sesternice. A z vojenčiny mi ostalo veľa, veľa kamarátov. A Kyjov je nedaleko Bučovíc, tam ich mám najviac. Mám takého priateľa, Zdenka Opatřila, čeložníci žije. A 58 rokov si píšeme každý týždeň, navštevujeme sa. A je to také krásne. Viete, tí Moraváci majú krásnu povahu, tak to všetko, tí zvyky, ktoré všetky tam vnímam. Ja som remeselník a chodím na slávnosti a jarmarky predávať remeselné výrobky z dreva. Viete, a tým poznám veľké kvantum ľudí. Napríklad v takom Uherském Hradišti, však tam chodím vyše 30 rokov, milujúci ľudia, krásni, srdeční. Občanské združení Kunovian tam poriada jarmarky, vianočné trhy, pani Polášková, Libor, no teraz mi to vypadlo, to sú organizátori hlavní. To je tak ohromný ústretový ľudia. Mám napríklad takého priateľa z Veľkej nad Veličkou, Janka Břena, ktorý má 82 rokov plus minus. A každé božie ráno si píšeme pozdrav. Janko, pozdravujem ťa, slniečko nám pohládza tvár a budeme prežívať pekný deň. Prajem ti dobre zdravie, napríklad takto. Obdivujem mnoho múdrych ľudí na Morave, napríklad tejto nočnej linke pani Noru. Naďalku jej z úcty a s pokorou boskávam ruky, aká je kultivovaná a múdrá. Viete, ono človek, keď chodí medzi tými Moravákmi, strašne sa veľa dozviete a dobrých vecí. Počase, keď sa s človekom stretnete, zabudnete, čo ste si hovorili, ale tie pocity vám vždycky ostanú na celý život. Viete, aj napríklad od rána počúvam, nie slovenské stanice, lebo to je hrozné, ale Rádio Brno. Pán Truhláš pekne sa prihovára, potom príde o 9. Zdenek Junák, ktorý nosí bermudy aj do mrazov a najviac teda obdivujem jak sa volá redaktor váš kolik?
0: Borka.
1: Borek. Borka.
0: Ten vysílá na Brnu, áno.
1: No, viete, no Vlado,
0: to sa tak hezky poslouchá. Já doufám, že vám Moraváci ten nádherný kompliment rádi vrátí. Právě taková vzájemná blízkost a srdečnost mezi lidmi je možná tím největším důkazem, že k sobě Češi a Slováci mají pořád blízko. Já vám můžu říct, že opravdu velmi miluju slovenský jazyk. Já jsem se slovensky učila, Já opravdu jsem měla učitelku slovenštiny, když jsem tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, by bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi mile.
1: Viete, ja to mám na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko, chodíme na Moravu kupovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že se to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho přítele z vojenčiny, vedle mě spával 2 roky, Jiří Krpec, Končice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden den skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása, povedzte.
0: Je.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočné linky príjemný večer a celý deň teraz nemajú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatné aj vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočné linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

vidišteš ulici, tvoje vlasi mrzi pšenici, tvoj vunji mrzi tisici. Ja vždy razeznávam, hravě rozeznám.

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že se rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti se dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme se Slovenskem jako Bumbálka, co je, že? Tak to je jsme aj na nákupy třeba do Makova jsme jezdívávali a na to na Turzovku, že? Na vodu a nebo ještě když jsem v práci tak dělal tak se Slovákama u firmy tež jako čtvrtina Slováků a nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk a takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, já třeba televizu, když ten, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je, a je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že tak, takové běžné věci, že no tak to
0: A víte co, zkusíme dát Pepíno tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory nebo zemáky, ne?
1: Zemáky, zemňáky, na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Různé takové.
0: Střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Črěvička.
1: To jsou
0: my máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím.
0: No mě to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad si zkuste
0: nám
1: někdo, no.
0: Přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, ano. Děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říct si závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání oplatí.
1: Ať se drží. Na ten, jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže to má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo? I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna slovenská písnička nebo známé slovo a okamžitě se vrátí vzpomínky. V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o tom, jak blízko máme ke Slovensku a jeho lidem. Je s námi pan...
1: Robert z Moravy.
0: Robert, vítejte, povídejte.
1: No, to je zajímavé téma, takže vy jste tam nakúšili nějak rok 93. Já jsem Slovák, už to. A v 93. když se dělili republiky, tak jsem byl jako voják. Takže to bylo takové divoké. No a v 94. jsem se odstěhoval na Moravu a už jsem to zůstal. Takže občas hovorím jak Husák, československý. Tedy je to docela sranda, takže chtěl jsem se oženit. Tak jako dobré, no... Češi a Slováci by mali držet pokope, no, to je, ten jazyk je...
0: A myslíte, blízko, že drží?
1: No, keď sa pozriem občas do televízie, mám strašné obavy, že už to není to, čo bývalo. Ale tie rodiny držia pokope, to si myslím osobne, pretože fakt máme spolu ako docela blízko k sebe. Takže ja som si zobral Moravačku, som spokojný, mám dve deti, takže ako paráda. No a asi by som nemenil, no. Je to takový, takové, neviem, máme strašne blízko k sebe, takže ako neviem si predstaviť s Rakúskom nejaký taký spojenie alebo s Polskom v žiadnom prípade. Naviac sme boli spoločný štát, takže tam to strašne robí moc. A hlavne 90% slovíček máme stejne. Vy ste tam hovorili o nejakom púci.
0: No.
1: A to je, no, to je žubrienka.
0: Žubrienka. Áno.
1: A drevokocúr, neexistuje. To je sranda zo Slovákov. My máme veveričku.
0: Veveričku.
1: Máme veverku a máme veveričku. Takže,
0: dobře.
1: Tak, no. Ale ináč je to sranda, pretože keď chodeval som na koncerty, tak... aj tie pesničky, keď sa spievalo prší, prší, len sa leje, vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to, a ano. My máme úplne iný text, ale ináč princíp je stejný, takže ako docela zaujímavé.
0: Tak to řekněte.
1: Je, asi ne, že prší, prší, len sa leje, kam, ježišinky. No to si nespomeniem.
0: Tak třeba já zase někdo po vás. My to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo? České, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
1: Ježišmane, tak žena český a slovenský. No a protože jsem tu nějakých 30 rokov, tak se snažím český, což 90% jde. Někdy mi uteče nějaké slovo. Ale dětka mali problém s tím... hlavně ta mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to jsou slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, protože tam je pravopis úplně katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, protože to je slovenstvo. V češtině to neplatí.
0: Ano.
1: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám za... To je hrozné. Takže toto som mal zakázané a ináč ako hovorím, docela dobré, ja som spokojný docela, takže...
0: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někde tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte
1: no,
0: mi...
1: Já přeruším vás, tak dal som robiť test moje mame v Bratislave. A tá sa chytala za hlavu a doteraz to nevie pochopiť, tú češtinu. Diktát, detka jej dávali a to bola sama hrubka. Mm-hmm. Takže sama chyba. Takže to je asi tak.
0: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
1: Ja vyhrajem furt, takže mne to je jedno, či vyhrajú Češi alebo Slováci. Ja to mám, tam hovorím iba to, že kto hraje lepšie, ten má vyhrať. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nejak, no. Ono je to takové ťažké, no. Ja som vyrastal na slovenskej hudbe, žena, a to musím pochváliť ju tiež, takže my sme počúvali Elan, poslúchali, takže to byla paráda, takže tam jsme si byli hodně blízky, tak podle té, proto jsme se aj vzali nakonec jaká je Lánu, takže...
0: Jak to myslíte?
1: No, na koncertě jsme se nějak si seznámili a slovo dalo slovo a mali jsme svatbu, vlastně tiež paradox, protože já jsem v Bratislavě, přistěhoval jsem se do dediny, která má 100 obyvatelů, což je hrozně málo. A donutil jsem teda Joža Ráža, aby mi šel za svědka, takže to byla taková uprostějová, taková velká rarita, že Elan došel a mal jsem ho za svědka a tak nějak jsme se dali dokopit do ženou.
0: Počkejte, počkejte, to si děláte srandu nebo ne? Děláte.
1: Ne, to je
0: jak ten drevokocůr.
1: Ne, to je smrtelně vážně. Asi jsem mal velké, protože on byl takzvaný sused, kusok do mě býval v Bratislave, to jsem ho poznal od 85. 4. roku, tak jsme se tak nějak cez ty koncerty dávali dokopy a nakonec to dopadlo tak, že nebyl na svatbě tuto na Morave u Prostějova. Takže jako docela zajímavé, to bylo v tom 94. Keď se už republiky rozdělili teda, tak my jsme se dali s ženou dokopy, aspoň tak nějak, no. Jsme to Československo drželi pokope, no, až doteraz. Máme nějakých 30 rokov, a jo, 32 rokov, a to je, takže to nějak držíme pokope.
0: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elán, anebo...
1: Tak v podstatě počúváme všetko, no, ale toto je taková naše nějaká srdcovka, no, takže...
0: Stihla jsem to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
1: Tak jo, naschledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční denku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, Mařci, můj hlas. A chtěl bych vám vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom o vysílání dám telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Smedný a koťava.
0: Ještě jednou?
1: Jsem smedný a koťava.
0: Vím, jsem smedný a koťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička, jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi známy dvouma nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal z těch na Slovensku.
0: Můžete, můžete. Tak teď v éteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme se pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Varvoříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofóra na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se tady delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... Teda... No, bolí mě teda teďkom tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepivý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběhlen, tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady
3: vedle. No dobře, nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy
3: rozdíl.
5: Taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: prodané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak to bychom se hnedka z začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že se někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišlo akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teda teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
2: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pupínek. Hlas už máš ale pěkný, udržíš,
4: No.
2: No, taky mě to někdy dělá potíže, abych,
5: ale to sem nepatří. Ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty se, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nech to, ať mluví.
5: Ten mluví jak papiňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je 8.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já tak. Jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte.
5: No,
3: babo.
5: No, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil. Tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo.
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to hodně venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat Stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Kdo to, co to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co to je za nápisy? Ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
5: vztah. A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. To máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Kluž-Hořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu. Jestli teda ještě tebe vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu teda. Ať nenechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín, co tam máte.
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořadicky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům chci říct, já jsem teda točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás, všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že těch pořadů o ničem je víc, takže abychom...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupada. Prosím vás, šurida, šupidu, bidu, no to by vás...

0: jako, jako metal, nebo
1: já vám dám metal, teda, vy byste měla dostat metal, teda, to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem ta žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejdem tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
2: Vy jste neskončil ve sklepě.
1: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
2: No, je to lepší, jak hladit včelu.
1: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte pochu na ušnici.
3: No. A tady mám řetěz.
1: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti, tomhle.
3: A tady? No. Boty s kováním.
1: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit i s režimy, dávají tady znamení. Jo, ne, to já bych se napil, že mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývat, tak já to teda splním, ano.
4: To je moje, když vám to říkám, že to je moje tohle.
2: No tak to, no. Si to ven tadyhle.
1: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
2: No tohle, to snad není možný, Patriku, co děláš, člověče?
1: Teď jste mi polil tady ty kostky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
2: Já jsem si dal monterky.
1: Ať abych to nesla do mášenky, teda. Ještě jednou, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte. No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát strach hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže, naši besednici, ahoj.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Naschranou. Ahoj. Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tím letím. A to jsem vám

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě oběkloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsou malý a tohle rozkošné učky. Čím bych chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli teda?
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Byl tu, ano, byli tu spisovatelé.
7: Při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, bůh, Hrabal měl taky...
8: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako kluci vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý a ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to takoje. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to takoje. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

0: regarde mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal odněkud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten